0: Česká profesionální kosmetika, která podtrhne vaši krásu. Syncare, dermokosmetika, biokosmetika a nově i hotelová kosmetika. Syncare, téměř 30 let pečujeme o vaši pleť. www.syncare.cz.
1: Než investujete miliony do rekonstrukce, zajistěte si přehledný a odborný plán celé renovace. Renovační pas od Comfort Group je technický audit domu s ekonomickým řešením. Plán, kterému rozumíte vy i vaše banka. comfort@group.cz.
2: Hledáte adrenalin, ale všechno už vám přijde okoukaný?
3: Tak dobře poslouchejte.
2: Alegria má pro vás totiž úplnou novinku, kterou jste v Čechách ještě nevyzkoušeli.
4: House Running.
3: Naprostý unikát na trhu se zážitky.
2: Přivážeme vás na jednu z nejvyšších budov v Praze.
3: Budete viset 101 metrů nad zemí.
2: A pak... pak si to pěkně seběhnete dolů.
5: Maminko!
3: Prostě pořádnej adrenalin.
2: Tenhle zážitek najdete pouze na...
6: firmanazazitky.cz.

0: Česká profesionální kosmetika, která podtrhne vaši krásu. Syncare, dermokosmetika, biokosmetika a nově i hotelová kosmetika. Syncare, téměř 30 let pečujeme o vaši pleť. www.syncare.cz.
1: Vidíš to?
2: Vidím. Ptáci zpívají, slunce, pohoda.
1: No a víš, co vidím já?
2: Co?
1: Let balonem, bungee jumping, driftování, rafting, skok padákem, flyboarding, lezení ve skalách a nespočet dalších zážitků, který si můžu užít venku.
3: Užijte si krásného počasí s Allegrií a vyberte nezapomenutelný zážitek pro sebe nebo své blízké.
1: U nás si vybere úplně každý.
3: A když se netrefíte, nevadí. Obdarovaný může zážitek zdarma vyměnit za jiný.
1: S nejširší nabídkou na trhu a možností výměny zážitků nemůžete nic zkazit.
3: Nejlepší dárek je zážitek.
4: Firma na zážitky.cz.

0: Azore, ke mně, nech tu srnku!
1: Smala GPS, žádný stres. Vidíte přesně, kde je váš pes i tam, kde je špatný signál. Baterie vydrží až 20 dní. Pořiďte si také Malu, český GPS tracker pro bezpečí vašich mazlíčků. Kupte na malagps.cz.
2: Znáte ten moment, kdy myšlenky utíkají a slova nepřicházejí? Když je toho v hlavě moc a den vás prostě tlačí dopředu? Dopřejte své hlavě péči s doplňkem stravy Balancio Mozek Kognitivita. Obsahuje účinný citikolin a další přírodní složky. Prémiové doplňky stravy pro vás vyvinul váš tradiční český dodavatel bio a ekokosmetiky Alpík.cz. Balancio. Inspirováno přírodou, ověřeno životem. www.alpík.cz.
3: Výkup vozů v Autohity. Za vaše auto dáme vám víc. Přijeďte do Vítkovic. Auto oceníme, i hned vyplatíme, přepis vozů spolehlivě zajistíme. Volejte 800 120 800. Autohity.cz.
4: Přístavba, garáž nebo podkroví, které vzniklo časem? U mnoha nemovitostí stav, který neodpovídá stávající dokumentaci a realitě. Legalizace stavby tento problém vyřeší. www.stavby-legal.cz řeší vše na klíč.
5: Světová atletická show na 65. Zlaté tretře Ostrava. Polský sprinter Noah Lyles, italský showman nad laťkou Gianmarco Tamberi a světová atletická špička. K tomu nejlepší Češi, sportovní fanzóna a program pro celou rodinu. Úterý 16. června na Vítkovickém městském stadionu. Vstupenky na www.zlatatretra.cz.

0: www.janiklas.cz. Stavebniny Jani. Stavebniny
1: Jani. Hola, hola, zahrada volá. Nabízíme za skvělé ceny substráty, mulčovací kůry, travní směsi, hnojiva, postřiky a nářadí.
0: Stavebniny Jani.
1: Více na stavebniny.janik.cz.
2: Ahoj děti, chcete si hrát na cukráře, zdobit cupcakey, perníčky a ochutnávat sladké dobroty? Tak přijďte do Futura.
3: Malí cukráři ve Futuru. V sobotu 30. května od 13 do 18 hodin.
2: Těšíme se na vás společně s Markétou Hrubešovou.
4: Obchodní centrum Futurum Ostrava. Hit Radio.
5: Zlepši si náladu.
4: Zlepši si náladu.

Když se probudím a ty tam nejsi, začne se rozpínat smutek má baby. Žádný drama se špatným koncem, moc dobře víš, jak to teď cítím. Neprázdný a teskný, jak zima bez sněhu, přesto žiju, jak nejlíp dovedu. Chybějí mi ty naše zvyky, ale mám v paměti okamžiky. Jak nakláníš hlavu, jak krčíš svůj nos. Ne, nebudu lhát, chybíš mi moc. Tak umeju nádobí, poklidím byt. Věř, že bez tebe tu budácí klid. Přečet jsem stovky knih, ne,

0: Zveme vás 30. a 31. května na Kopřivnické dny techniky. Spousta zábavy a zajímavé techniky, jízdy v nákladních autech a letos také velká oslava 40 let od první účasti vozů Tatra na Rally Dakar. Vstup na akci je zdarma. Nezapomeňte, 30. a 31. května od 9 hodin Polygon Tatra Kopřivnice. Generálními partnery jsou město Kopřivnice a Tatra Trucks, akciová společnost. Více na Kopřivnické dny techniky CZ.
1: Housebrand Café, per favore?
2: Si, signora.
3: Housebrand. Tuhle kávu si zasloužíte pít. Housebrandkáva.cz.
4: Výkup vozů v Autohity. Za vaše auto dáme vám víc. Přijeďte do Vítkovic. Auto oceníme, i hned vyplatíme, přepis vozů spolehlivě zajistíme. Volejte 800 120 800. Autohity.cz.
5: Randíte?
6: A tohle znáte?
5: Bylo to fajn, ozvu se.
6: Sestěhujem se hned?
5: Zapomněl jsem peněženku.
6: Uděláme si selfiečko?
5: Promiň, volá manželka.
6: Mrkneme do pařížský.
5: A půjdeme k tobě nebo ke mně?
7: Už nechcete soutěžit o nejhorší rande?
8: Elite Date, seznamka pro vztah.
9: Elite Date, neslevujte ze svých očekávání.
8: Elitedate.cz.
10: Potřebuješ změnit splátku? S flexibilní půjčkou od Home Creditu si s tím nemusíš dělat hlavu. Jeden měsíc pošleš míň a druhý zase víc, jak zrovna potřebuješ. Půjčku až 250 tisíc navíc vyřídíš do 15 minut online nebo na naší pobočce v Ostravě, Opavě, v Olomouci nebo ve Zlíně. Home Credit. Pro lepší příběhy.
11: Podnikám a potřebuju půjčit, ale banky na mě kašlou.
12: Řešení je úvěr od Acema.
11: Ale já potřebuju půjčit hodně.
12: Řešení je Acema.
11: Ale já potřebuju půjčit tak 10 milionů.
12: Řešení je Acema.
11: A co když potřebuju 20 milionů?
12: Řešení je Acema.
11: A 30?
12: Acema.
11: A 40?
12: Acema.
11: A 50?
12: Acema. Jde to i bez banky.
13: Nové DR6 od DR Automobiles už čeká v Ostravě. Přijďte si vyzkoušet stylové SUV s automatem, bohatou výbavou a s financováním 2,99 do showroomu naproti Géčku. Nyní s bonusem 8 000 na servis nebo příslušenství. Více na dr-automobiles.cz.
14: Milé nastávající maminky, Vítkovická porodnice otevírá po rekonstrukci a zve vás na prohlídku prostor. Přijďte ve čtvrtek 21. května od 9 do 16 hodin na den otevřených dveří porodnice nemocnice Agel Ostrava Vítkovice. Provedeme vás nově zrekonstruovaným prostředím naší rodinné porodnice, popovídáte si s porodními asistentkami, dětskými sestřičkami i lékaři a odnesete si drobné dárečky. Těšíme se na vás 21. května v nemocnici Agel Ostrava Vítkovice.
15: Pondělí, úterý, středa, super středa. Speciálně ve středu na vás čekají v Outlet Arena Moravia super dodatečné slevy až 80% nebo dárky k nákupu. Sleduj super středy v Outletu a nakup ještě výhodněji. Více na sociálních sítích a na outletmoravia.cz.
16: Outlet Arena Moravia. Slevy po celý rok.
17: Sjednejte si výhodné cestovní pojištění od Vojenské. S rodinnou slevou 50% na vozp.cz.
18: Život je boj. Pomáháme vám vítězit. Vojenská zdravotní pojišťovna.
19: Jak jinými slovy řeknete nejkrásnější výlet a nejdelší himalajský chodník v Beskydech? Přeci stezka Valaška.
8: Kurňa, to je výlet. Stezka Valaška.
5: Veverek je plný les, ale Veverák je jen v Olomouci na svatém kopečku. Lanový park Veverák, to pravé adrenalinové dobrodružství. www.veverák-kopeček.cz.
9: Osmý ročník FM City Festu. Hudba, emoce a 20 000 lidí. Frýdek Místek 19. a 20. června. Lístky v prodeji na fmcityfest.cz.
10: Hit Radio.
3: Zlepši si náladu.
10: Zlepši si náladu.

ty víš, jak to mám já zase vím, jak to máš ty. A když mi zavoláš, moc dobře víš, že tě zavolám zpátky. Myslel jsem, že už jsme dál, že nebudeme už hrát hry. Ty karty, který jsme měli.

0: nový plot mám.
1: Nový plot od firmy Ploty Dobrý vám budou obdivovat všichni sousedé. Ploty a brány prodáváme i montujeme. Ploty Dobrý, Tetětice u Kroměříže. PlotyDobrý.cz. Ploty Dobrý, všechno dobrý.
2: Ahoj děti, chcete si hrát na cukráře? Zdobit cupcakey, perníčky a ochutnávat sladké dobroty? Tak přijďte do Futura.
3: Malí cukráři ve Futuru. V sobotu 30. května od 13 do 18 hodin.
2: Těšíme se na vás společně s Markétou Hrubešovou.
4: Obchodní centrum Futurum Ostrava.
5: Valašské muzeum v přírodě v Rožnově pod Radhoštěm ožije v sobotu 23. května tradičními řemesly, vůněmi pokrmů i muzikou. V areálu valašské dědiny bude k vidění stříhání ovcí, pletení košíků či bělení prádla. Chybět nebudou ani tradiční dětské hry. Více na www.nmvp.cz.
6: Hi, this is Ed Sheeran.
7: Hi, this is Madonna.
8: Mami, proč máme všechno od konceptu?
9: To jen se zeptej, tatínka.
10: Detaily. V konceptu myslí u každého spotřebiče i na maličkosti.
11: Koncept. Chytře vymyšleno pro život.
12: On air.
13: Online.
12: I v aplikaci Rádia CZ. Hit Radio.
14: 6. hodina, krátké zprávy a David Jošt. Češi přestávají šetřit na energiích. Tuzemské domácnosti v posledních měsících i nadále pokračují ve zvyšování spotřeby. Nárůst ale pozorují energetické společnosti u všech skupin odběratelů. Ke zvýšení spotřeby přispěl především velmi chladný leden. Cestovat do Spojených států bude jednodušší. Letecká společnost American Airlines dnes zahájí provoz na přímé lince mezi Prahou a Filadelfií. První letadlo odstartuje ze Spojených států dnes v podvečer a v Praze přistane v pátek ráno. Dopravce denní spojení obnovuje po více než 6leté přestávce, která začala s koronavirovou krizí. Vedle linky do New Yorku jde o druhé přímé spojení Česka s USA. Zlomili jsme to trpělivostí, to jsou slova střelce vítězného gólu Jakuba Fleka. Remízový stav ve třetí třetině vyvolával vzpomínky na sobotní porážku v prodloužení se Slovinskem. Češi ale nakonec utkání proti dalšímu outsiderovi z Itálie zvládli a vyhráli 3-1. Teď čeká dvoudenní pauza a následně utkání se Slovenskem. A teď už pojďme k nám do regionu.
15: Stavba nové kryté střelnice v Ostravě se blíží k závěru. Objekt zhruba za 140 milionů korun bude dokončený o prázdninách a nejpozději v září by se měl otevřít sportovním střelcům i veřejnosti. Střelnice nabídne možnost střelby z puškových, pistolových a malorážkových zbraní na maximálně 50 metrů i střelbu ze vzduchových zbraní na maximálně 10 metrů. Střelnice bude mít i parametry pro mezinárodní soutěže. No a na Moravě a ve Slezsku bude oblačno až polojasno a zpočátku výjimečně, během dne lokálně přeháňky, večer ustanou a oblačnost ubyde. Nejvyšší teploty 18 až 21 stupňů, v Beskydech a Jeseníkách až 16.
16: Akce týdne po Vošrotu Barko. Jen tento týden dostanete v Barku za měděné izolované dráty a kabely 80 korun za kilogram. Barko, výkup na jedničku. www.druhotnesuroviny.cz.

0: Snídaně šampionů s Michalem a Davidem. Snídaně
1: šampionů. Krásné ránko, čtvrtek, 6 hodin, 2 minuty a dneska je to opět jenom s Michalem a Jasmin.
2: S Michalem a Jasmin.
1: Čau, Davide.
2: Čau.
1: Jenom s Davidem.
2: Právě není.
1: Jenom s Davidem. Já bych se ti chtěl omluvit během zpráv, jenom to bylo takový to, když chceš někomu pomoct, ale vlastně je to úplně zbytečný. Tak Davidovi tady pálí vždycky každý ráno během zpráv sluníčko do očí. A já jsem se toho všimnul třeba v poslední větě, že to teda zatáhnu. Tak jsem tu žaluzi zatáhl a bylo to vlastně úplně zbytečný.
2: Ale nakonec jsme to všechno zvládli.
1: Nakonec to dopadlo. Tak doufejme, že i vy jste zvládli čtvrteční ráno. Jsme rádi, že tu jste s námi. No a pošleme vám další písničky. Calvin Harris a Ellie Goulding, tím začíná čtvrteční snídaně. Hezké ráno. Hit Radio Orion.

0: Calvin Harris, Ellie Goulding, I Need Your Love, 6 hodin, 7 minut, posloucháte Hit Radio, krásné ráno. A já musím takhle veřejně říct, že I Need Cafe. Nebudeš tomu věřit, Davide, a možná to máte podobně. Já jsem se dneska celou noc budil a nevím absolutně proč. Připadám si, jako kdybych vůbec nespal. Jako bych byl takový rozvejkaný, dalo by se říct.
1: Schválně zkouším googlit, jestli dneska nebyl úplněk.
0: No úplněk asi nebyl.
1: Co bylo ne, já jsem se vlastně koukal na měsíc předevčírem a byl úplně malinký, uzonkej.
0: No, takže úplněkem to nebude, no. Nevím, co se stalo. Šel jsem spát brzo a furt jsem se budil, takže věřím, že teďka spousta z vás, kdo nás posloucháte, tak jenom pokyvuje hlavou a říkáte si, jak já to dneska v té práci přežiju. No budem to muset nějak zvládnout. Tak nám napište, jaké máte ráno, to mě zajímá. Napište, jak se jmenujete, odkud jste. A jaké máte ráno, případně jak se vám spalo, jestli v tom tady teda nejsem sám. Číslo 777 937 777, to bude minuta šampionu za malou chvíli. Teď pro vás, šampiony, kteří jste s námi už od rána, Ed Sheeran, Galway Girl na Hit Radio, hezké ráno.

0: hodin, 11 minut, krásné ráno. Tak Davide, nejsem v tom sám, kdo se celou noc budil. Máme tady spoustu zpráv, začíná minuta šampionu teď. Wendy Písek, ahoj, taky si připadám rozvíkaná. David Jasler, mám kafe každé ráno po probuzení na vzbuzení, dcery vás pozdravují. Kača Olomouc, dobré ráno, velmi těžké, nešlo mi vstát, jsem úplně KO. Květa Děčín, včera jsem byla v Praze pro cenu pro zaměstnance roku se zdravotním postižením, mám z toho krásný pocit, že si vážím mojí práce a proto jsem krásně spinkala, hezký. Iveta Havířov, měla jsem to podobné, celou noc jsem se budila a zpočátku nemohla usnout. Věrka z Horní Lidče, I need cafe too. Milena Heřmanice, taky jsme se celou noc budili, když ne já, tak přítel, když ne přítel, tak pes. Roman Turnov, taková klasika, káva a něco k ní, prohrabat maily, odepsat, ale hlavně se nezbláznit. Karolína Batelov, spalo se mi dobře. Dobré ráno šampioni, já jsem se vyspal dobře, po ránu ranní sex a teď cesta do práce, mějte krásný den, Mára Přepeře. Mára to asi zachránil. Recept na dobré ráno.
1: Já bych ještě přeložil to I need cafe too, to znamená já potřebuju kávy dvě.
0: Tak skočíš, Davide? Tak děkujeme za vaše zprávy a něco na probuzení.

0: Kafe v ruce, Hit Radio v uších, je čtvrtek, dokonalý ráno, 6 hodin 18 minut, no tak co ten hokej včera, co? Česko, Itálie, nejenom, že nás v sobotu porazili Slovenci, tak včera válem i Taliáni.
1: Jsi strašný hnidopich.
0: No nejsem, tak já jsem koukal, tak to musím předat tu informaci, protože věřím, že spousta z vás, kdo teďka posloucháte, tak jste tu včerejší estrádu viděli. No, ještě ve druhé třetině jsme prohrávali, pak se to teda otočilo, 3-1 jsme vyhráli, ale co bylo teda neuvěřitelné, tak to byl jejich italský brankář Claro. Tenhle for tam včera zazněl v telce a já jsem se tomu strašně smál, hrozně. Dvoumetrovej stokilový borec nepustil skoro nic, nějakých 58 střel na něj. Hele, ty ho nemít v té bráně, Taliáni, tak je to tak 58-1.
1: Hele, ve sportu se počítají zajíci až po honu. A my jsme prostě včera vyhráli 3-1, no. Dostali jsme 3 body, tím bych to prostě uzavřel.
0: Tak. Dopadlo to. Ač teda s odřenýma ušima, tak to dopadlo. Takhle, co nás může těšit, takže nás teďka už čekají naštěstí jenom silní protivníci a s těma to umíme. Tak kde hrajeme dál, Davide?
1: V sobotu nás čeká výběr Slovenska ve bratrovražedném souboji 16:20. Pak tady vidím neděle, to nehrajeme. Pondělí 16:20 Norsko. Následně ta sobota Česko, Kanada, stačí. Ale to si řekneme až potom.
0: Tak ta
1: jasně.
0: Sobota stačí, takže Česko, Slovensko v sobotu v 16:20. Velkolepý zápas, na který se těšíme. Na co se můžete těšit vy, Kateřina Marie Tichá, taky Coldplay, no a samozřejmě myslíme i na vás, kdo nás sledíte za volantem. Přidáme za moment aktuální dopravu. Hezké ránko.
2: Jsme v éteru, ale taky v chytré aplikaci Rádia.cz. Zjistíš, co jsme hráli, co hrát budeme a poslouchat můžeš kdekoliv přes Rádia.cz. Baru, dovolenou máme vyřešenou.
3: Fakt? A kam pojedeme?
2: Na zahradu. V Baumaxu mají do konce května slevy až 25% na bazény, grily, zahradní nábytek a nejen to.
3: Takže pětihvězdičkový rezort u nás na zahradě.
2: Jo, to je Baumax. Nízké ceny a vždycky něco navíc.
4: Tento týden v Kauflandu opět ušetříte. Například berlinky, párky, různé druhy 250 gramů za 32,90. Kofola originál, bylinná limonáda 1,5 litru za 21,90. A Linteo kuchyňské utěrky XXL za 59,90. Až do 26. května. Kaufland.
5: Mami, mami, mimino stegosaura.
6: On chodí.
5: Jde k nám.
6: Je, ty seš ale rostomilé.
2: Chodící robotické mládě. Unikátní model jen v Dinoparku. Dinopark Ostrava. Ten pravý Dinopark.
7: Jaro, sluníčko, čas nakupovat v Half Price. Objevte len ve složení produktů od světových značek a jedinečné poklady v sezónním výprodeji. V Half Price na vás čekají vaše oblíbené značky a výjimečné ceny. Half Price. Great Brands.
8: Auta jsou moje vášeň. Máš to stejně. Tak doraž na největší přehlídku aut v Ostravě. Autosalon v Avionu startuje už 28. května. V neděli 31. května se navíc můžeš těšit na tradiční sraz veteránů na parkovišti u Emotion Parku. Sleduj Facebook Avionu a dozvíš se víc. Užij si Autosalon v Avionu od 28. května do 7. června.
9: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost. Účast na hazardní hře může být škodlivá a je zakázána osobám mladším 18 let.
10: Česká loterie Megamaxa slaví první narozeniny. Tak si vsaďte plný tiket a jste ve hře o 200 mega. A pak můžete s trochou štígra slavit každý den jinak. Megamaxa. Česká loterie vždy o plných 200 mega. A bez háčků. Losujeme už dnes.
11: Lásko, jaký bys chtěla auto?
12: Tak aby bylo hezký, moderní, stylový, aby mělo dost místa pro děti, no a aby moc nestálo, že jo?
11: Ale já myslel, jakou barvu?
12: Barvu? Já tak to nevím.
11: Stačí vybrat barvu. Vozy Bike vždy v plné výbavě za jednotnou cenu. Bike. Jednoduše chytrá volba.
13: S Stavebniny Dek přináší mega akci 2 plus 1. Ke každým dvěma kusům pistolové pěny pro tepelné izolace Dek Foam MX600 nyní navíc dostanete třetí kus zdarma. Mega akce ve stavebninách Dek platí do 29. května. Tak si přijďte pro pěnu Dek Foam pro tepelné izolace zdarma. Více na dek.cz.
14: Když ultravýhodné nabídky se slevou až 50%, tak Allegro Smart Weeks. Nyní Senkor tyčový vysavač 4 v jednom jen za 5599 korun. Nejnižší cena za posledních 30 dní před slevou 6999 korun. Když něco, tak Allegro.
15: Chceš žít značkový život? Nebo ten opravdový? Značka si ty. www.bezpotisku.cz.
16: Zažijte magické večery pod hvězdami. Kultura pod hvězdami míří do Frýdku Místku. Od 1. do 3. června ožije zámecké nádvoří ve Frýdku Místku muzikály jako Rebelové, Kleopatra nebo báječnou komedii se Simonou Stašovou. Vstupenky na kulturapodhvězdami.cz.
17: Chcete si sednout tady? Nebo asi spíš na zahrádce?
18: V pohodě, já ji přivážu k barovce.
19: Podnikání není vždycky jednoduché, ale účet u Komerční banky ano. Ať už jste si otevřeli restauraci nebo podnikáte jinak, sjednejte si účet v tarifu Start Business zdarma na kb.cz.
20: Nejlepší dopravní servis a Kuba Bělák. V Prostějově v Plumlovské ulici havarovalo osobní auto, projíždějte s opatrností. A na trase z Jeseníku směrem na Šumperk na příjezdu do Rapotína bude probíhat údržba vozovky, tak i tady opatrně.
21: Chceš si nechat zahrát hit podle sebe? Každou středu večer hrajeme na přání. Svůj hit si objednej na webu hitradio.cz. Hitradio.cz. Hitradio Orion.

0: Tohle jsou Coldplay na Hit Radio v 6.31. Krásné ráno s vámi Michal a David. A David má...
1: Ranní update.
0: Pojďme na to.
2: Fotbalisté Karviné přepsali pohárovou historii. Slezané včera porazili Jablonec 3-1 a vůbec poprvé vyhráli MOL Cup. Ten jim zajišťuje účast v evropských pohárech, kterou ale může ohrozit nedávná korupční kauza. A teď dobrá zpráva pro všechny fanoušky středověku. Vývojáři počítačové hry Kingdom Come chystají další pokračování. Připomínám, že první dva díly se prodaly ve zhruba 5 milionech kopiích. Pivo je ve světě stále v kurzu. Podle posledních zpráv patří na 6. místo v popularitě. Víc lidé konzumují už jen vodu, čaj, kávu, limonádu a mléko. Ročně se po celém světě vypije zhruba 200 miliard litrů piva.
0: To jo. On už to vlastně také není úplně levný sport, to pivko, co? Já jsem teďka nedávno potkal půl litr za nějakých 79 korun.
2: No, už je to skoro ke stovce.
0: To je masakr. Se to prodraží ten hokej teďka, co? Nicméně 200 miliard litrů celosvětově. No tak takhle něco v Česku, to je jasný. A ty zbylý 2 miliardy kde?

0: 6.39, posloucháte Hit Radio, tohle je Pink, krásné ránko. Bavili jsme se o tom, jak je drahý pivko a píše David z Brna. Ránko borci, no s tím pivem to je v kopru od doby, kdy mi na dvě točený nestačí papírová stovka. Podepisuju. Do Brna zdravíme a tam taky zůstaneme. Otázka, nechystáte se náhodou na víkend do Brna a nemáte kde spát? No pokud je odpověď ano, tak by vás mohlo zajímat tohle. Nejlevnější hotel v Brně totiž aktuálně seženete za 15 korun na noc.
1: Pro kolik?
0: Pro kolik chceš? Na Google mapách ho najdete jako hotel Fiat. No. V brněnské části Židenice totiž stojí u Kauflandu starý opuštěný Fiat a lidi z něj udělali luxusní hotel s top hodnocením. Jo. Má vlastní profil na Google Maps s hodnocením 4,8 hvězdy.
1: To je dost.
0: A v recenzích se tady tvrdí, píše, jak to funguje, že stačí hodit 15 korun do držáku na kafe u řidiče a nocleh je tvůj. Říkám si, ale kdo to pak vybírá, jako jo?
1: Snad ne náhodný kolem jdoucí.
0: Nicméně, kolik lidí se vejde do auta? Kolik lidí by tam mohlo spát? To máš 15 korun na noc, jako při dnešních cenách přijde mi to docela dost.
1: Jako, že by si někdo řekl, 15 za jednoho, kdybych vzal ještě dva kámoše, tak to už jsme 3-5 korun, to 5 už je korun. Lepší cena.
0: Nebudeme nás bylo 5, tak to je 3. A nebudeme nás bylo 15, jasně, tak to je za korunu pro každýho, no. Nicméně je to all inclusive, stojí to u Kaufáče, tak ráno se jdem otevře obchodňák a máš to hnedka i se snídaní. Hele, teplý rohlíky hnedka po ránu.
2: Poslouchej i naše podcasty. Snídaně šampionů, rozhovory a zábava. Podcasty Hit Rádia na Spotify a všech podcastových platformách. Nyní najdete polštářovou zoo. Udělejte si radost takhle velkým plišákem na hraní i spaní. Získáte je z body za nákupy jen za 149,90. Penny. Nakupujte hezky česky.
3: Jsou s užitkovými vozy Opel jejich majitelé spokojení?
4: Já.
3: Protože jsou spolehlivé?
4: Já, natürlich.
3: A se zárukou na 5 let zdarma?
4: Já, sicher.
3: Spolehněte se na německou kvalitu a pořiďte si užitkový vůz Opel Movano, Vivaro nebo Combo. Nyní v akční nabídce.
5: Ahoj děti, chcete si hrát na cukráře? Zdobit cupcakey, perníčky a ochutnávat sladké dobroty? Tak přijďte do Futura.
6: Malí cukráři ve Futuru. V sobotu 30. května od 13 do 18 hodin.
5: Těšíme se na vás společně s Markétou Hrubešovou.
7: Obchodní centrum Futurum Ostrava.
8: Česká profesionální kosmetika, která podtrhne vaši krásu. Syncare, dermokosmetika, biokosmetika a nově i hotelová kosmetika. Syncare, téměř 30 let pečujeme o vaši pleť. www.syncare.cz.
9: Azore, ke mně, nech tu srnku!
10: Smala GPS, žádný stres. Vidíte přesně, kde je váš pes i tam, kde je špatný signál. Baterie vydrží až 20 dní. Pořiďte si také Malu, český GPS tracker pro bezpečí vašich mazlíčků. Kupte na malagps.cz.
11: Trénírkárna.cz.
12: Hej ty, ne ty, chceš mít trenky, boxerky, ponožky a nebo třeba kalhotky se slevou 30%? Není problém, klikni na trénírkárna.cz, napiš kód rádio a jede to. 30% na všechno s kódem rádio. Dnes objednáš a zítra máš. Trénírkárna.cz.
13: Aby stavba šlapala, musí to lítat. A aby to na beton lítalo, je tu Stavmat. Právě teď. Suchý beton ST-Line 3DC25/30 za akční cenu. Vyrazte pro něj do nejbližších stavebnin Stavmat. Stavmat. Držíme zakázky v pohybu.
14: Máš výbornou němčinu? U nás v AXA v Ostravě má cenu zlata. Žádná nuda v kanclu. Budeš zachraňovat cestovatele v zahraničí i na německých cestách. Dostaneš 45 000 korun měsíčně a k tomu náborový bonus 30 000. Čekají tě 2 dny v týdnu práce z domu a parta kolegů, které si zamiluješ. Klikni na AXA.cz, sekce kariéra.
15: Ministerstvo řeznictví varuje, ochutnáváním váhalových špekáčků může vzniknout závislost. Účast špekáčků při opékání je povinná. Bylo zjištěno nedostatečné množství poctivých špekáčků na vašich ohništích. Nebojte se, firma Váhala, výrobce těch nejlepších špekáčků, přichází s řešením. Naše špekáčky plné chuti jsou připravené stát se hvězdou každého ohně. Váhala. Poctivé špekáčky prověřené ohněm.
11: Hele, a kdy už bude miminko? Otázka, ze které vám už začíná cukat v oku. Hlídáte si ovulaci, zdravě jíte, zkoušíte všechno, ale někdy to prostě samo nejde. V Pronatalu vám pomůžeme zjistit proč. Objednejte si termíny na vyšetření plodnosti nyní zdarma na www.pronatal.cz. Plodnost není samozřejmost.
16: Hit Radio. 3 dny. 1 trať. A tvoje závodnický já v extázi. Vyhraj v soutěži Rychlá pětka 2 třídenní gold vstupenky na MotoGP v Brně. Nastartuj svoje motory každé všední ráno se snídaní šampionů na Hit Radio.
17: MotoGP je zpět. Nenech si ujít Grand Prix České republiky 2026 už 19. až 21. června na Masarykově okruhu v Brně. Více informací najdeš na autodrombrno.cz.
18: Nejlepší dopravní servis a Kuba Bělák. Na Kroměřížsku na silnici u Ratajů směrem na Nětčice dejte pozor, na vozovce se tam pohybují koně a na příjezdu do Vsetína od Valmezu se kvůli omezení připravte na kolonu.
19: Největší hity, nejlepší nálada a skvělé výhry. To je snídaně šampionů na Hit Radio. Kdekoliv a kdekoliv přes apku Rádia.cz. Přes apku Rádia.cz.
20: Tak jo, šampioni, zpátky k hitům na Hit Radio.

0: je čtvrteční Hit Radio, 6 hodin 50 minut, Neil Diamond a Two Friends. Tak nejenom, že je drahý palivo pro naše auta, ale krize přichází i na palivo pro nás, abychom nějak přežili den. Kofeinová krize za dveřmi.
1: Je to tak, cena kávy na světovém trhu roste.
0: Takže naše ranní kafíčko znatelně podraží kvůli suchu. Kvůli suchu. Až o 15%, jo, to je dost?
1: Je to dost, je to kvůli suchu ve Vietnamu a Brazílii, které se řadí na přední příčky ve světové produkci.
0: Takže ranní tekutá spása bude už za pár týdnů luxusem. Já jsem to teda tak rychle zčotnul a podle toho, co a já vypiju za den, a myslím, že to máte podobně i vy, kdo máte rádi kafe, to bude tak na menší hypotéku. Takhle, my jsme pro vás gratis pořád, kafe, nekafe, hity. Výběrový zrna, už to cítíte? Tohle je kafe značky čínské, pojďme na to, hezké ráno.

0: Pohádka. To jsou největší hity 90. let non-stop. Poslouchej v aplikaci Rádia.cz a v DABu.
1: Máte penzíko? Převeďte si ho k NN a získejte možnost vyšších výnosů.

0: Je vaše penzíko nové nebo pořád to staré? S novým penzíkem si sami zvolíte strategii spoření. Převod k NN zvládnete online za pár minut, třeba během pauzy na kafe. Více na nn.cz/penzíko.
1: Nové styly pro vaše léto. Právě teď v Kik. Šortky už od 99 korun. Jednoduše kombinujte pro skvělý pocit. Víc pro každý den. A pro zvláštní momenty. Kik. Víc, než si myslíte.
2: V Kauflandu fandíme hokeji stejně jako vy. Proto jsme pro vás připravili
3: Kajarmark bramburky 150 gramů za 17,90 a svijanský más světlý ležák z Kaufland Card za 13,90 až do 26. května.
2: Kaufland.
4: Sleduj a vyhrávej. Sleduj Hit Radio na Instagramu. Soutěže, zákulisí rádia a spousta zábavy. Instagram Hit Radio.
5: On air.
6: Online.
5: I v aplikaci Radia.cz. Hit Radio.
7: 7 hodina, krátké zprávy a David Jošt. Ebola v Evropě podle odborníků není velkou hrozbou, odkazují se přitom na zkušenosti z novodobé historie. Obavy u české veřejnosti vyvolal americký pacient, který byl převezen do nemocnice Bulovka. Podle zdravotníků a ministerstva se ale nemáme čeho bát. Zkušenosti totiž naznačují, že kvalitní přijatá opatření i samotné vlastnosti viru dokáží šíření nemoci účinně zabránit. Česko se na ochranu klimatu příliš netváří, naši reprezentanti jako jediný z celé Evropské unie nepodpořili klimatickou rezoluci. Ta podpořila loňské stanovisko Mezinárodního soudního dvora, podle kterého jsou státy právně zodpovědné v případě porušování svých klimatických závazků. Česko se v hlasování zdrželo. Raúl Castro by mohl strávit stáří za mřížemi. Spojené státy kubánského politika obvinili z čtyřnásobné vraždy, a to se střelením dvou amerických stíhaček v roce 1996. Jeho uvěznění je ale velmi nepravděpodobné, protože žije na Kubě, která ho před americkými úřady chrání. Připomínám, že brzy oslaví 95. narozeniny. A teď už pojďme k nám do regionu.
8: Fotbalisté Jablonce a Karviné se dnes v Hradci Králové utkají ve finále domácího poháru. Zatímco Severočeši budou usilovat o třetí triumf v MOL Cupu, Slezané se do boje o vítěznou trofej dostali poprvé. Mírným favoritem finále se začátkem v 18 hodin je podle bookmakerů Jablonec navzdory posledním nepřesvědčivým výsledkům a sérii pěti soutěžních zápasů bez vítězství. No a na Moravě a ve Slezsku bude oblačno až polojasno a zpočátku výjimečně během dne lokálně přehánky. Večer ustanou a oblačnost ubyde. Nejvyšší teploty 18 až 21 stupňů, v Beskydech a Jeseníkách až 16.
9: Akce týdne po Wolfsrotu Bargo. Jen tento týden dostanete v Barku za měděné izolované dráty a kabely 80 korun za kilogram. Barko, výkup na jedničku. www.druhotnesuroviny.cz.
10: Dvě minuty po sedmé ladíte čtvrteční Hit Radio, s vámi Michal, hezké ráno, taky David.
11: Ahoj, hezké ráno.
10: A my děkujeme vám, že jste se přidali do naší party a to čtvrteční ráno trávíte s námi. Muzika nachystaná, co vás zabaví teď, Rosé, Bruno Mars,

0: takhle vám hraje čtvrteční Hit Radio. Apaté, aha, aha. 7 hodin, 5 minut, dobré ráno. Taky vám poslední dobou pořád volají podvodníci? My naposled včera a tak jsem si s ním popovídal. Co mě teda velice překvapuje, že ti Davide volá borec, co mluví, nevím, rusky, ukrajinsky, prostě lámanou češtinou a chce tě přesvědčit o tom, že u nich máš účet a že je potřeba zkontrolovat jeho zabezpečení. Jo. A říkám si, sakra, kdo na to skočí? A pak si říkám, jasně, máme tady spoustu starších, jako spoluobčanů, prarodičů a tak dále, kteří se třeba nechají jako nachytat, jo? No dobře, tak jsem to začal hrát s ním. Na pozadí mu hrála hudba, nějaká tucárna, a já mu říkám, mně se to nelíbí, co tam hraje, proč to hraje tak nahlas? A on, no to, aby, prostě, a teďka si něco začal vymýšlet, říkám, ale mně se to nelíbí. A on, proč, to je dobrá hudba tohle. Říkám, není, já bych chtěl něco svýho, jo. Tak jsem mu pustil svoji písničku, CeeLo Green, Fuck You, a on to nepochopil a pokračovali jsme dál, jo. A teďka mi říká, pošlu vám na váš e-mail kód a vy to potvrdíte. A říkám, tak dobře, mám otevřeno, mám zapijante, počítač, komputer a furt jsem do něj takhle valil, ne? Mimochodem mám to na Instagramu, kdybyste se na to chtěli podívat i s videem, jsem tam jako Michal Knejp. Nicméně na konci, po 10 minutách, mi vynadal. Že si z něj dělám legraci, že to se mnou myslí dobře. A já si říkám, tak počkej, kamaráde, tak ty mi chceš obrat o peníze a myslíš to se mnou dobře, jo. Takže to byl náš včerejší rozhovor.
1: Hele, kdyby tohle mělo být ve filmu, tak bys nakonec ty vytáhnul nějaký peníze z něj, víš, jakože. No. No. Že by se tak dlouho kecali, až by ti poslal peníze on.
0: No jako takhle já byl úplně fascinovaný. To, že tady jsou provodníci, to, že to zkoušej jako jedna věc, ale že ti pak borec na konci toho telefonu vynadá a tobě to položí, tak si říkám, hele, nepodváděl, já jsem jeho náhodou teda ve finále. Tak by mě zajímalo, jestli vám se to taky stává, že poslední dobou opravdu těch hovorů je čím dál víc. Taky mi pak volalo včera ještě další číslo ze Slovenska předvolba a teďka tam chyběly tam asi dvě čísla v tom čísle, který normálně jako má nějak vypadat. No úplně blázinec, jo, takže já nevím, možná si nám je chtěl smrsnout teďka, chtějí se pomstit ze svýho kámoše ze včera. Tak dejte nám vědět, jestli se to děje i vám, nahrajte nám to jako hlasovku přes WhatsApp na 777-937-777 a jak se tady s těma Unterwassermanama vypořádáváte. Panic at the Disco, High Hopes na Hit Radio v 7 hodin 7 minut. Krásné ráno.

0: Té machinába. Alvaro Soler. Tohle je Hit Radio, chvíli před 7:45, krásné ráno. Podvodné telefonáty volají mě, volají vám. Co přesně se vám děje, na co si dát pozor? Připomenu, včera mi volal borec, že chce zkontrolovat zabezpečení mého účtu, mluvil lámanou češtinou, tak jsem si s ním chvíli povídal a nakonec mi vynadal, že teda to se mnou myslí dobře. Tak ptal jsem se vás, jestli se vám tohle děje. Píše třeba Petr, dobré ráno, včera to samé, co popisuješ, chvilku jsem ho nechal mluvit, prej, otevřené účet u nějakého drastavu, to jsem mu moc nerozuměl, pak jsem ho slušně poslal tam, kam slunce nesvítí a bylo. Petr, tak jasně, vyřešené. Tak je píše Pavel, čus, posledně jsem mu řekl, dobrý den, major Pavel Němčík, policie České republiky a bylo na druhé straně ticho. Taky zajímavá obrana. Taky se přidal Martin, zdravím, za poslední týden asi 5 hovorů od šmejdu, blokovat to nejde, tak jsem přestal brát cizí čísla.
1: Oni pak třeba bojovat z práce, že jo?
0: Jakože šéf, jo? A tak toho máš pomenovaný. Svolá ten šmejd.
1: Tak třeba někdo s nějakou pracovní nabídkou, že jo?
0: Jasně. No ale jako dneska nevíš prostě, no, to zvedneš a dobrý den na investice a tohle a už říkáš, ježiš, tyho zase to tady.
1: No neštěstí potom samozřejmě nastává ve chvíli, kdy opravdu volá někdo z banky a chce něco vyřešit, že jo, protože v dnešní době už jsme tak paranoidní, že fakt vůbec nevíme, čemu věřit.
0: Hele, to se mi stalo, to se mi připomněli to asi měsíc zpátky, volala mi paní z banky, opravdová paní z mojí banky a já říkám, prosím vás, nezlobte se, ale já když budu něco potřebovat si jako zařídit, tak přijdu k vám na pobočku a položil jsem to. A myslím si, že právě přesně jak říkáš, že tihle jako oficiální lidi, kteří opravdu třeba potřebují zavolat kvůli něčemu, kvůli tvýmu účtu, tak na tom teďka jsou bytí.
1: To určitě.
0: Právě kvůli tady těm, jak to říct slušně, no, dosaďte si, co chcete. Tak hlasovku máme třeba od Jirky.
2: Dobré ráno, šampioni. Tak mně se tohle děje tak 2x až 3x do měsíce, kdy mě volají s tím, že mám u nich prostě nějaké peníze a chtějí mi pomoct tyto vybrat. Je to teda otravný, když jako automaticky ty telefonáty už vypínám, když vidím vlastně předvolbu jiné země, no a prostě během chvíle třeba mi to zazvoní 3x, 4x pokaždé z něj na telefonu.
1: No ale co když právě ty jsi dědicem bohatého arabského prince?
0: To je pravda, to je pravda. Já si vždycky říkám, že když vidím tu předvolbu, že volá někdo z Francie, tak říkám, tyjo, třeba to bude přesně nějaký dědictví, ale radši to neberu, tyhle čísla. Taky tady máme hlasovku ještě od Simony.
3: Dobré ráno. Jednou se mi stalo, že mi volal nějaký pán ohledně nabídky a já jsem ho zastavila hned prvním slovem. Děkuji, nemám zájem, nashledanou a položila jsem telefon. Cirka do pár sekund volalo jiné telefonní číslo. Stejný pán začal po mě strašně křičet, jestli si uvědomuju, jak je to nezdvořilé, že on je to taky nebaví, že taky nechtějí takhle obvolávat lidi, že je to nepříjemné, tak jsem mu znova zdůraznila, že jsem slušně pozdravila, poděkovala a řekla, že nemám zájem. Volal mi ještě ze třetího čísla a to už jsem nezvedla.
0: Tyjo, to jsou opice drzí, to je neuvěřitelný, co, Davide?
1: Neskutečný.
0: No tak jestli máte tu možnost, pobavte se o tom s prarodiči, ať neskočí na tenhle lep. Eminem, Rihanna, na Hit Radio, minutu po 7:45. Krásné ráno.

0: Tohle je Hit Radio, 7 hodin, 20 minut, Michal a David s vámi, přejeme hezké ráno. Za moment můžeme slíbit další parádní muziku. Rembrandt, I'll be there for you. No a taky za pár chvil budete soutěžit o další gold vstupenky na brněnské MotoGP, to je soutěž rychlá pětka, chvíli po půl osmé, tak to si nenechte ujet. No a taky zvládneme aktuální dopravu, ať víte, jak to ve čtvrtek ráno jezdí. Hezké ráno.
1: Chceš si nechat zahrát hit podle sebe? Každou středu večer hrajeme na přání. Svůj hit si objednej na webu hitradio.cz. Hitradio.cz. Nabídka pracovních míst.
2: Hotel a restaurace U Stavaře ve Vsetíně hledá do svého týmu číšníka, servírku na hlavní pracovní poměr, zkrácený, ale i na brigádu. Zájemci volejte 605 201 201. Nástup možný i hned. Firma PVček z Friedlandu nad Ostravicí hledá ruční svářeče, PLC programátory a operátory do výroby. Ohodnocení podle zkušeností a praxe, další benefity a nástupní bonus. www.culobel.cz. Umíš dobře německy? AXA Assistant hledá kolegy do Ostravy. Nástupní mzda 45 000 a náborový příspěvek 30 000. Dva dny v týdnu, práce z domu. Více na axa.cz, sekce kariéra.
1: Všechny nabídky najdete na hitradioorion.cz.
3: Těšíte se na sezónu? Přijďte k nám. Tento týden Heineken, prémiový ležák se svěží chutí za 19,90. Chocenské, tradiční pomazánkové, různé druhy za 24,90. A Orion nebo Nesquik, čokoláda, různé druhy za 23,90. Až do 26. května. Kaufland.
4: Dřív než začnou prázdniny, než zmizíš na dovolenou, než vypneš, do Brna se vrátí MotoGP. Grand Prix České republiky už 19. až 21. června. Buď u toho, předprodej brzy končí. Vstupenky pořídíš na automotodrombrno.cz.
5: Strašidelný hrad Hukvaldy. V sobotu 23. května od 17 hodin. Noční výprava po stopách pokladu zbojníka Ondráže. Strašidla, duchové, zbojnické potyčky i ohňová show. Vstup je zdarma. Akce je podpořena z prostředků EU z programu Interreg Slovensko-Česko 2021-2027 v rámci projektu Juraj a Ondráž zbojnické legendy, který realizuje Moravskoslezský kraj ve spolupráci s Žilinským samosprávným krajem.
6: Celá republika závidí severní Moravě poskytovatele internetu Náš Net. A víte proč? Rychlost a stabilita připojení, vlastní optická i rádiová síť, servis zdarma, chytrá televize, levný telefon. Zkrátka Náš Net. Koukněte a vyberte si náš-net.org.
7: Na zahradu, na terasu, Tyton, Tyton, dlažby, ploty, sluší všude přitom.
8: Moderní deskový plot Style od Dytonu. Nyní se slevou více než 16%. Stačí si vybrat. Izomat stavebniny. www.izomat.cz.
9: Lásko, jaký bys chtěla auto?
10: Tak aby bylo hezký, moderní, stylový, aby mělo dost místa pro děti. No a aby moc nestálo, že jo?
9: Ale já myslel, jakou barvu.
10: Barvu? Já tak to nevím.
9: Stačí vybrat barvu. Vozy Bike vždy v plné výbavě za jednotnou cenu. Bike. Jednoduše chytrá volba.
11: Slyšíte to ticho? Tak zní zdravý spánek. Už více než 25 let vyrábíme matrace, které nepotřebují hlasitou reklamu. Zdravý spánek má jméno Tropico. Od více jak 300 prodejců v republice rovnou k vám do ložnice. matracetropico.cz.
12: Sezako vám v Ostravě, Opavě a Třinci vyřeší ucpaný odpad, zmonitoruje kanalizaci a nebo vyveze žumpu. Auta mají malá pro domácnosti a velký mašiny na těžký kál, i na ten nebezpečný. Tak nečekej a volej Sezako.
13: Aby stavba šlapala, musí to lítat. A aby to na beton lítalo, je tu Stavmat. Právě teď suchý beton ST-Line 3D C25/30 za akční cenu. Vyrazte pro něj do nejbližších stavebnin Stavmat. Stavmat. Držíme zakázky v pohybu.
14: Nejlepší dopravní servis a Kuba Bělak. Na Opavsku Bolatic směrem od Kravař se srazila tři osobní auta, místo je s opatrností průjezdné. A na Kroměřížsku u Ratajů směrem na Nětčice, dejte pozor, na silnici se tady pohybují kluně.
1: Poslouchej i naše podcasty Snídaně šampionů, rozhovory a zábava. Podcasty Hit Rádia na Spotify a všech podcastových platformách. A všech podcastových platformách. Hit Rádio Orion.

0: Tohle je čtvrteční Hit Radio 732, Luis Capaldi. Dobré ráno s vámi Michal a David. A David má...
1: Ranní update.
0: Tak pojď, Dave.
2: Pokud vám padají vlasy, zkuste do stravy zařadit zinek. Právě jeho nedostatek totiž může být podle zdravotníků symptomem řídnutí vlasů. Nejlépe ho doplníme konzumací červeného masa, mořských plodů nebo dýňových semínek. Taky v Číně mají svoji Prahu. Společnost Huawei pro své zaměstnance postavila nové kancelářské komplexy. Inspirovat se přitom nechala celou řadu evropských měst, včetně Prahy a Českého Krumlova. Do historie se může zapsat každý a jakkoliv. Třeba britský běžec teď zdolal maraton a během toho uštrikoval 5metrovou šálu. Zapsal se tak do Guinnessovy knihy rekordů.
0: Mě řekni, proč běžíš maraton a jdeš štrikovat šálu?
2: Protože se chceš zapsat do Guinnessovy knihy rekordů.
0: No ale zase na druhou stranu, pak že chlapi nezvládají víc věcí najednou a pak že chlapi neumějí štrikovat. No jo. To je jasný. Dámy a pánové, je tu rychlá pětka. Celý tento týden hrajete o gold vstupenky na celý víkend MotoGP v Brně. Pátek, sobota i neděle. Tak gold vstupenka zahrnuje přístup na všechny přírodní tribuny, možnost přecházet mezi sektory a kompletní víkendový program, včetně tréninku, kvalifikací i hlavního závodu. A možná někdo během závodu na té motorce taky něco uštrikuje. Tak pokud byste chtěli soutěžit, pište chci soutěžit na 777 937 777.

0: naprosto žeru. Anna Naklafale, Farben Supergirl, taky ve verzi od Rimona samozřejmě. 7.37, posloucháte Hit Radio Snídaní šampionů. A teď je čas soutěžit.
1: Rychlá pětka.
0: Celý tento týden máte možnost vyhrát gold vstupenky na celý víkend MotoGP, který je zpátky v Brně 19. až 21. června, se to všechno odehraje. A Grand Prix doveze světovou motocyklovou špičku Marc Marquez, Jorge Martin nebo třeba Filip Salač. No a o tohle si zasoutěží Hinek, dobré ráno.
2: Dobré ráno.
0: Dobré ráno, Hinku, a taky maminka Lucka. Dobré ráno, mami.
2: Dobré ráno.
0: Dobré ráno. Vy jste mi napsali, dobrý den, moc bych chtěl soutěžit o lísky pro svého tátu, to napsal Hinek. Takže Hinku, kdybys vyhrál, tak vyrazíš na motorky s tačkou?
2: Jo, já bych vyrazil s tátou.
0: No tak hezký, no tak pojďme na to.
1: Otázka první. 5 vteřin na odpověď.
0: Budete vědět, kdo v roce 1492 objevil Ameriku?
2: Kristof Kolumbus.
0: Hezký, Hinku.
1: Otázka druhá. 4 vteřiny na odpověď.
0: Jak se jmenuje čarodějnická škola, do které chodil Harry Potter?
2: Bradavice.
0: Přesně.
1: Otázka třetí. 3 vteřiny na odpověď.
0: Horu Sněžku najdeš ve kterých českých horách?
2: Krkonoše.
0: Přesně.
1: Otázka čtvrtá. 2 vteřiny na odpověď.
0: Jak se jmenuje loutka, která má tátu z Pejbla?
2: Hurvínek.
0: Ano, a poslední, pátá otázka, Hinku. V jakém městě se koná MotoGP?
2: V Brně.
0: A to je správně! Jo!
2: Jo, jupi, jo.
0: A jede se na motorky. Já se musím vrátit ještě k otázce. Horu Sněžku najdeš ve kterých českých horách Krkonoše? A musím prozradit, vy jste z Rudníku v Krkonoších, takže pro vás tato otázka byla naprosto jednoduchá.
2: Aha.
0: Aha. No tak jo, Hinku, Lucie, je to vaše, stupenky pošleme a MotoGP v Brně si moc užijte.
3: To si užijou, kluci, moc vám děkujeme.
0: Nemáte zač. Zvládněte čtvrtek a zase někde ozvěte lidi, mějte se, ahoj.
2: Mějte se.
0: Ahoj.
1: Rychlá pětka ve snídaní šampionů na Hit Radio.
4: MotoGP je zpět. Nenech si ujít Grand Prix České republiky 2026 už 19. až 21. června na Masarykově okruhu v Brně. Více informací najdeš na autodrombrno.cz.
1: Hit Radio Orion.

0: Posloucháte Snídaní šampionů, tohle je Hit Radio ve 7:45, krásné ráno. Tenhle týden se tady u nás ve studiu dveře netrhnou, v úterý se u nás zastavili jeleni, včera 40členní gospel z amerického Texasu, čím jsme nejspíš trhli rekord v počtu lidí v českém éteru, co se týká návštěvy ve studiu.
1: To skoro určitě, akorát mě teda trošku tady chybí, že není Jasmin, už se tady střídají cizí lidi. Ale náš moderátor tady prostě není, no.
0: Tak jestli nás Jasmin slyšíš, tak zdravíme na dálku. David posílá srdečné pozdravy. No a dneska dorazí hosté. Po 8:00 se můžete těšit na skupinu Poetika. Dorazí představit nový single, tak si to určitě dejte. No a za malou chvíli si dejte i tohle. Nico Santos, Ray of Light, taky Imagine Dragons. No a samozřejmě přidáme i aktuální dopravu, ať víte, jak to ve čtvrtek ráno frčí.
2: Největší hity, nejlepší nálada a skvělé výhry. To je Snídaně šampionů na Hit Rádiu. Kdekoliv a kdykoliv přes apku Rádia.cz. Přes apku Rádia.cz.
3: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu vepřová krkovice v ceně 79,90 za 1 kg. Keříková rajčata 1 kg za 34,90. A Coca-Cola nebo Coca-Cola Zero 1,75 litru za 26,90. Lidl, to se vyplatí.
4: Ahoj, jsem Martin, mechanik z Carglassu. Potřebujete nové čelní sklo? U nás vám ho vyměníme snadno a bez starostí. Spolupracujeme se všemi pojišťovnami a tak všechno vyřídíme za vás. Stačí jen zajít na carglass.cz.
5: Carglass opraví, Carglass vymění.
6: Triogas je tu pro vás. Kvalitní okna, dveře, vrata, žaluzie. Pojďte s námi ušetřit za energie. Spolehlivá rodinná firma s tradicí a bohatým sortimentem. Triogas je tu pro vás. Navštivte vzorkovou prodejnu ve Valašském Meziříčí nebo Hlučíně. Vše vyřešíte hned i na triogas.cz.
7: 30 let. Až 30 let života strávíte v posteli. My v Prospánku se postaráme o to, aby to byla nejlepší léta vašeho života. Přijďte si k nám vyzkoušet matrace, postele i polštáře. Společně vybereme tu pravou postel, do které se budete těšit a ze které budete vstávat odpočatí. Vše pro spánek vám odvezeme až domů a smontujeme. Máme více než 60 prodejen. Najděte si tu svoji na prospánek.cz.
8: Podnikám a potřebuju půjčit, ale banky na mě kašlou.
9: Řešení je úvěr od Acema.
8: Ale já potřebuju půjčit hodně.
9: Řešení je Acema.
8: Ale já potřebuju půjčit tak 10 milionů.
9: Řešení je Acema.
8: A co když potřebuju 20 milionů?
9: Řešení je Acema.
8: A 30?
9: Acema.
8: A 40?
9: Acema.
8: A 50?
9: Acema. Jde to i bez banky.
10: Přelomový kulturní prostor s Jarem ožívá. Bývalá přádelna bratří Neumannů, nová osmička. Startuje už 1. května ve Frýdku Místku. Čekají tě koncerty všech žánrů, DJ sety, program pro děti, přednášky, letní kina i sport. A to všechno zdarma. Kultura, komunita, gastro i odpočinek v jedinečném industriálním prostoru. Nová osmička. Místo, které bude žít každý den.
11: Život je pěkná jízda, cesta, na které zažijete vrcholy i pády. S námi na to nejste sami, protože když jde o život, jedeme v tom s vámi. A 75% škod z úrazových rizik vyřídíme do 2 pracovních dnů. Životní a úrazové pojištění od ČPP. ČPP.cz.
12: Stavebniny Janík. Nově terasová vrkna Dřevoplast s příslušenstvím. Skladem široký výběr laminátových, vinylových a dřevěných podlah, včetně doplňků.
13: Stavebniny Janík.
14: Chceš práci, která má smysl, která nabízí unikátní příležitosti? Pracuj pro společnost Huisman a svoje výsledky můžeš vidět po celém světě. Vyrábíme špičková strojírenská zařízení již přes 90 let. Přihlas se na práce@huisman.cz a dělej, co tě baví. S Huismanem ze Sviadnova až do celého světa.
15: Toto je.
16: Dopravárt, vezeme vám pračku.
15: No, co teď?
16: Teď vám ji vyneseme, rozbalíme, zapojíme a starý spotřebič odvezeme.
15: No, tak to si rozumíme.
17: Zapomeňte na vrtání a šroubování. Vaši novou televizi zdarma přivezeme a pověsíme na zeď. Datart, opravdový elektrospecialista.
0: Nezapomeňte každé pondělí a neděli odpoledne na Hit Rádiu poslouchat pořad To musíte zažít se Slevomatem. Čekají vás čerstvé tipy, nové akce a spousta inspirace, kam vyrazit a co si dopřát. Více na slevomat.cz. To musíte zažít.
18: Nejlepší dopravní servis a Kuba Bělak. V Karviné v Havířské ulici u kruhového objezdu poblíž Lidlu stojí porouchaný kamion, doprava na místě zpomaluje. A u Bolatic směrem od Kravař se srazila 3 osobní auta, dejte pozor.
2: Máš chuť na devadesátky? Zkus nové Hit Radio 90. To jsou největší hity 90. let non-stop. Poslouchej v aplikaci Rádia.cz a v DABu. Pořád jste tady.
10: Tak to dělají šampioni. Snídaně šampionů s Michalem a Jasmin. Na Hit Radio.

0: sleduj a vyhrávej. Sleduj Hit Radio na Instagramu. Soutěže, zákulisí rádia a spousta zábavy. Instagram Hit Radio.
1: Na nákupy do Polska? Zůstaňte tady déle a objevte více. Navštivte Carbonarium v Jastřebí Zdroji, moderní výstavu o uhlí. Prostřednictvím technologií VR sjeďte s námi do Nitra dolu a dozvíte se, co má společného uhlík s vesmírem. A to všechno česky. Navštivte www.carbonarium.cz.
2: Nové DR6 od DR Automobiles už čeká v Ostravě.

0: Přijďte si vyzkoušet stylové SUV s automatem, bohatou výbavou a s financováním 2,99 do showroomu naproti Géčku. Nyní s bonusem 8000 na servis nebo příslušenství. Více na dr-automobiles.cz.
1: V Kauflandu fandíme hokeji stejně jako vy. Proto jsme pro vás připravili
2: Kajarmark bramburky 150 gramů za 17,90 a svijanský más světlý ležák z Kaufland Card za 13,90 až do 26. května.
1: Kaufland.
3: Hi, this is Ed Sheeran.
4: Hi, this is Madonna.
5: Jsme v éteru, ale taky v chytré aplikaci Rádia.cz. Zjistíš, co jsme hráli, co hrát budeme a poslouchat můžeš kdekoliv přes Rádia.cz. On air.
6: Online.
5: I v aplikaci Rádia.cz. Hit Radio.
7: 8. hodina, krátké zprávy a David Jošt. Deváťáci, kteří se v prvním kole nedostali na střední školu, mají druhou šanci. Do pondělí se mohou hlásit znovu. Po celém Česku střední školy nahlásily 22 000 volných míst, nejsou ale tam, kde je žáci nejvíc potřebují. Výběr škol je tedy ve skutečnosti značně omezený, a to nejen z hlediska lokality. Často totiž jde o méně populární obory zakončené výučním listem nebo o placené soukromé školy. Léto v Česku se začíná hlásit o slovo. Podle meteorologů by mělo opět nakouknout do střední Evropy už tento víkend. Teploty budou atakovat hranici tropické třicítky a podobné počasí můžeme očekávat taky příští týden. Češi nesouhlasí se sjezdem sudetských Němců. Podle posledních průzkumů se proti kontroverzní akci vyslovila nadpoloviční většina respondentů. Už dříve se proti její účasti postavila celá řada politiků a lidí na sociálních sítích. Na českém území se bude konat poprvé a začít by měla zítra. A teď už pojďme k nám do regionu.
8: Stavba nové kryté střelnice v Ostravě se blíží k závěru. Objekt zhruba za 140 milionů korun bude dokončený o prázdninách a nejpozději v září by se měl otevřít sportovním střelcům i veřejnosti. Střelnice nabídne možnost střelby z puškových, pistolových a malorážkových zbraní na maximálně 50 metrů i střelbu ze vzduchových zbraní na maximálně 10 metrů. Střelnice bude mít i parametry pro mezinárodní soutěže. No a na Moravě a ve Slezsku bude oblačno až polojasno a zpočátku výjimečně, během dne lokálně přehánky, večer ustanou a oblačnost ubyde. Nejvyšší teploty 18 až 21 stupňů, v Beskydech a Jeseníkách až 16.
9: Akce týdne pomošrotu Barko. Jen tento týden dostanete v Barku za měděné izolované dráty a kabely 80 korun za kilogram. Barko, výkup na jedničku. www.druhotnesuroviny.cz.
10: Vstupujeme do třetí třetiny čtvrteční snídaně. S vámi Michal a David, krásné ránko.
11: Ahoj.
10: Krásné ráno. Za malou chvíli dorazí k nám do studia další speciální host a tím je skupina Poetika. Počkejte na to, nejdřív ještě další muzika, Jerry Halliwell, It's Raining Men. Hezké ráno.
12: Hit Radio Orion.

0: Pátek, Rockstar, 8 hodin, 10 minut, posloucháte Hit Radio, krásné ráno a se mnou už je tu kapela Poetika, Ondra Brejška a kytarista Dave Matsu, krásné ráno.
1: Dobré ráno.
2: Ahoj, všichni zdravíme.
0: Ahoj, dobré ráno. Jaké jste měli ráno? Jak vypadá ráno u vás dvou dnešní čtvrteční, co?
2: Vzdálené, jakoby lokalitou, protože jsem se vstal půl šesté ráno a stejně jsem to nestihl.
0: Já jsem to nechtěl prozrazovat, ale dorazili jste 15 vteřin tady před předstupem, což se mi vlastně stihli, je to vlastně v pohodě. Takhle, vy jste sem přišli představit nový single Blízko. Ano. Pojďte nám povědět, chlapi, co vám je teď v životě nejblíž? Ondro.
2: Teď momentálně nejblíž, tak je mě asi kapela a moje přítelkyně a práce. To jsou asi tak tři subjekty.
3: Já to mám podobně a ještě k tomu přidám krabice, protože se právě teďka stěhuju semka do Prahy, takže žiju v krabicích teďka.
0: Hezký,
3: takže hezký. Jsem krabicím velice blízko teď.
0: Takže stěhováníčko. Jinak song Blízko, vy nám ho za chviličku zahrajete živě. On to je takový feel good song a co je za vás jednodušší? Je jednodušší napsat něco smutného anebo něco veselého?
2: Smutného. Určitě smutnýho.
0: Tak ono vlastně ty smutný songy asi většinou vychází z nějaký zkušenosti. A ten, že?
2: To ne, jako že bychom byli smutná kopa nějaká, nebo nějaký oddíl prostě takový, jakože mrzák. Prostě. Ale spíš k tomu tak nějak člověk tíhne, je to jednodušší, protože ty veselý písničky občas jsou až za hranou, že jako to je takový ejchuchu, louka motýlci a prostě je to takový nepříjemný, takový toxicky pozitivní moč.
3: Aha. Je to jednodušší se z toho vypsat, prostě z těch těžkých.
0: Jasně, jasně. No a pro koho je konkrétně tahle písnička Blízko? Je to teda pro lidi čerstvě zamilovaný, nebo pro ty po rozchodu, nebo pro ty, kteří chtějí mít jenom prostě klid?
2: A nebo klidně to může být pro psa, nebo pro kočku. My jsme si všimli, že na TikToku právě lidi natáčejí videa i se psem, což mě vůbec nenapadlo, že to může člověk takhle jako vnímat. I když nevím, jestli ve vlasech usíná, to musí být hůňatej
0: pes. No tak, myslím si, že bychom si ji mohli zahrát pro posluchače, kteří ještě neslyšeli. Ono už je venku, pokud se nepletu, 2-3 týdny zhruba.
2: Ano, ano.
0: Tak pojďme si ji dát tady v éteru Hit Radia naživo a živě. Jdeme na to?
3: Kam mám dát ten?
0: Kamkoliv.
3: Takhle jo.
0: Udělej si pohodlí hlavně.
3: Ok, já jsem v pohodě.
0: Tak, pojďme.

0: Wow! Nejnovější single Poetiky blízko v éteru Hit Rádia přesně ve 8:45. Moc vám děkujeme. S námi Ondra Brejška, kytarista Dave Macu, ještě jednou hezké ráno.
1: Hezké ráno všem.
0: Vy jste k tomu vydali i videoklip. Já jsem si tady vypsal pár komentářů na YouTube, jo, který tady jsou. Je tady třeba: chci, aby ta písnička nikdy neskončila. Jedeme v hlavě ode dne vydání. Summer Song 2026, nebo třeba Moje děti, to znají naspaměť. Nejmladšímu je 5 let. Tak tohle je vaše hodnocení na YouTube pod videoklipem.
1: To je super, my to hrozně rádi čteme. Dělá nám to radost, takže pokud nám to chcete okomentovat a udělat nám hezčí den, tak vždycky máte možnost.
0: No určitě tam lidi pošleme, protože tady v rádiu bohužel pouštíme jenom zvuk, takže s obrázkama musíme odkázat na YouTube. Nicméně ty v klipu tančíš po Praze mezi normálními lidmi. Jak ses u toho cítil? Jako člověk, který právě třeba prohrál sázku, nebo?
1: Cítil jsem se taky jako normální člověk. Cítil jsem se strašně, protože nevím, jestli se to dá nazvat tanec. Je to spíš takový cringeování, tomu říkáme s klukama. A ze začátku jsem hodně trpěl a musím říct, že většinu klipu jsme natočili až během asi poslední hodiny natáčení celého toho dne, protože jsem se nějak jako už otřepal a bylo mi to jedno, že tak nějak jako jsem byl odevzdaný.
0: Jasně, no a kdo přišel s nápadem: Ondro, půjdeš ven a budeš tančit mezi lidma?
1: Já.
0: Já jsem se zeptat, jestli to nebyl třeba Dave, jo? Jestli jste teda ještě kámoši jako pořád.
2: On tohle to si dělá strašně rád, tady tyhle ty, jako se trestá v těch klipech, takže...
0: Takže máš rád jako sebetrýznění, jako ano, to.
1: Klipový sebetrýznitel.
0: No a vlastně, když se na to natáčení vzpomeneš, tak co bylo teda nejhorší? Ten jako první krok, ten první pohled toho kolem jdoucího? A nebo pak, když jsi řekl, ty vlastně tohle bude taky celý na internetu?
1: On mě, Ondra Kuden, říkal: kámo, teďka podívej se na tady tuhle tu ženskou, co kolem prošla. Tu už nikdy neuvidíš, tady je to totálně anonymní, neboj se. Tak jsem se do toho pustil a za chvilku přišla kamarádka z Velmezu a potom nějaká paninka, si můžu udělat fotku asi během dalších 5 minut, tak jsem říkal OK, tak anonymní, dobře.
0: Hezký. No tak kdo chcete, koukněte se na videoklip k songu Blízko od Poetiky, je na YouTube, můžete napsat, zanechat tam vzkaz, kluci budou moc rádi.
1: Ano.
0: My se teď na Hit Rádiu pustíme Mám pocit, že tě ztrácím a za malou chvíli pokračujeme. Hezké ráno.
3: Čas duši léčí, tak jako déšť skrývá tvůj pláč, skryje i strach, co v sobě máš. Čas duši léčí,

0: Tohle je Poetika. 8 hodin 20 minut posloucháte Hit Radio a Poetika, připomínám pro vás, kdo jste se třeba přepojil až teď, je i tady s námi ve studiu Ondra Brejška. Dobré ráno, ahoj.
1: Dobré ráno všem, přeju.
0: A kytarista Dave Matsu.
2: Dobré ráno.
0: Ahoj, dobré ráno. Pojďme se pobavit o létu, to protože léto kapely vypadá u vás na Instagramu nádherně, západy slunce, festiáky, lidi zpívají. Jaká je ta realita, jo? Když se na to, kdybyste nám řekli něco ze zákulisí, jak to dodávka benzínka, jo, jak to vypadá ty přejezdy u vás?
1: On David Stipka, taky zpěvák, tak říkal, že kdyby nebyly tady tyhle ty přejezdy, tak si myslím, tak on minimálně a většina kapel by hrála i zadarmo klidně. Takže to k tomu prostě patří, člověk to tak nějak, to je úplně to nejmenší mínus v těch hromadách plus, co jsou jako v těch právě západech slunce a zpívajících lidech, takže na to se těšíme.
3: Já mám benzínky rád i tak, už je to prostě takový životní styl.
1: Je to na nás vidět.
0: Taková klasika. Co je za vás ten největší luxus na cestách, když teda jezdíte po koncertech, klimoška, sprcha, normální jídlo, nebo co je takový to opravdu, že si dopřejete, že si řeknete, hele, teďka mám teda těch 10 minut pro sebe.
1: No, jako občas si říkáme, tyjo, mají hezky nařezaný okurky, takový jakože fancy. A to jsou tak jakože jediné věci. A občas máme rádi takový ty bizáry, když jsme, máme třeba backstage v knihovně, v takový malý, aha, nebo když je to v nějaký posilovně, tak tam cítíme úplně všechny, co tam kdy byli.
0: Takže z toho vyplývá, že pokud byste si chtěli pozvat Poetiku, tak základ je mít dobře nařezaný okurky.
1: Přesně tak.
0: Co vás nejvíc baví na letních koncertech? Je to ta volnější atmosféra, ty lidi venku?
1: Asi to, jak je to tak nějak, jednak ty lidi, nebaví mě teda mnohdy ty teploty.
0: Jasně.
1: To musím říct, že já nejsem úplně fanoušek tady toho, ale to, že se i člověk potkává s jinýma interpretama, to při nějaký tour nebo při ty klubové části roku, tak nezažije moc.
0: My jsme tady v úterý měli na rozhovoru Jeleny, ti vyráží na Jelenfest. Koukal jsem, že vy vlastně taky s nima na některých zastávkách budete, tak jak bude vypadat vaše letošní sezóna, co se týká koncertů?
3: Já doufám, že jich bude hodně, ještě nějaký přibydou, protože furt jsou nějaký v řešení, ale máme tam prakticky celou republiku. Ty Jelenfesty jsou v Mostě a v Lokti, myslím.
1: Jo, Lokti.
3: Jo. Takže to bude určitě super, na to se těšíme, protože s klukama to je vždycky super. Oni jsme s nimi vlastně hráli taky a byly to parádní akce, takže...
0: Je třeba něco speciálního, na co se můžou těšit vaši fanoušci?
1: No teďka jsem se vrátil z Nitry, kde jsem psal písničky, předtím jsem byl ve Varšavě, předtím u nás s klukama na Vysočině jsem psal písničky, takže já určitě bych chtěl ty písničky nějak zaimplementovat postupně do té naší show, takže věřím tomu, že v létě se budou nové písničky objevovat a zároveň v případě Jelenů, tak tam s klukama z Jelenů chystáme nějaký překvapení společný, takže to taky ještě uvidíme.
0: Poetika, hosty Hit Rádia Ondra Brejška a kytarista Dave Matsu. Za malou chvíli pokračujeme. Hezké ráno.
4: Poslouchej i naše podcasty. Snídaně šampionů, rozhovory a zábava. Podcasty Hit Rádia na Spotify a všech podcastových platformách.
5: Zase tankuju. Po třetí tenhle týden.
6: Tak to děláš špatně. Já mám nový BYD C-Line 5. Velké SUV s dojezdem až 1016 km. Extrémně tiché a úsporné. A vejde se mi tam i rodina z kufry. Luxusní.
5: A tak to bude drahé.
6: Kdepak. Za cenu běžného spalováku. BYD C-Line 5. Už od 699 000 korun. Méně tankování, více prostoru. Zkušební jízda na byd.com.
7: Kauflandu fandíme hokeji stejně jako vy. Proto jsme pro vás připravili
8: Kajarmark bramburky 150 gramů za 17,90 a svijanský más světlý ležák z Kaufland Kart za 13,90 až do 26. května.
7: Kaufland. Vedro bude, ale my můžeme přijet hned. Jsme Klima Pohotovost a dorazíme k vám dřív než léto. Garantujeme nejrychlejší servis a montáž klimatizací ve vašem okolí. klima-pohotovost.cz.
9: Michal Fest Ostrava. Festival, kde si vybere každý. V unikátním prostředí dolu Michal vystoupí Lucie Bílá,

0: Ostrava. Vstupenky na ticketportal.cz.
1: Milé nastávající maminky, Vítkovická porodnice otevírá po rekonstrukci a zve vás na prohlídku prostor. Přijďte ve čtvrtek 21. května od 9 do 16 hodin na den otevřených dveří porodnice nemocnice Agel Ostrava Vítkovice. Provedeme vás nově zrekonstruovaným prostředím naší rodinné porodnice, popovídáte si s porodními asistentkami, dětskými sestřičkami i lékaři a odnesete si drobné dárečky. Těšíme se na vás 21. května v nemocnici Agel Ostrava Vítkovice.
2: Léto? Doktor Max má vše. S letní výbavou v lékárenské kvalitě se nespálíte. Nechte si poradit u odborníků a starosti. Pusťte k vodě. Doktor Max.
3: Stavebniny DEK přináší mega akci. Při zapůjčení a kukladi v Hiltonu Ron vám nyní půjčíme dvě baterie zdarma. Mega akce v půjčovnách stavebnin DEK platí do 29. května včetně rezervací. Tak si půjčte a kukladiva Hiltonu Ron se dvěma bateriemi zdarma. Více na DEK.cz.
4: Jaké boty a kabelky na léto? Na eobuv.cz vás čekají nejžhavější značky sezony. Guess, Skechers, Birkenstock a mnoho dalších. Protože eobuv ví, co nosit, když se blíží léto. Prohlédněte si nabídku na eobuv.cz v aplikaci i v kamenných prodejnách. Eobuv ví.
5: Na zahradu, na terasu, Tyton, Tyton. Dlažby, ploty, sluší všude přitom, Tyton.
6: Moderní deskový plot Style od Tytonu. Nyní se slevou více než 16%. Stačí si vybrat. Izomat stavebniny. www.izomat.cz.
7: Nové DR6 od DR Automobiles už čeká v Ostravě. Přijďte si vyzkoušet stylové SUV s automatem, bohatou výbavou a s financováním 2,99 do showroomu naproti Géčku. Nyní s bonusem 8000 na servis nebo příslušenství. Více na dr-automobiles.cz.
8: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Máslo Česká chuť 250 gramů s apkou za 26,90. A Fernet Štok půl litru s apkou jen za 99,90. Albert. Dle srovnání k 13.5.
9: Nejlepší dopravní servis a Kuba Bělák. Mezi hraničním přechodem Květná a Blatnicí pod Svatým Antonínkem u odbočky na Korytnou leží sražená srnka, dejte pozor. A opatrně u Bolatic směrem od Kravař srazila se tady tři osobní auta.
10: Největší hity, nejlepší nálada a skvělé výhry. To je snídaně šampionů na Hit Rádiu. Kdekoliv a kdekoliv přes apku Rádia.cz. Přes apku Rádia.cz. Hit Rádio Orion.

0: Bádem na Hit Rádiu v 8.31. Krásné ráno. Se mnou ve studiu stále skupina Poetika, Ondra Brejška, ahoj.
1: Ahoj.
0: A taky kytarista Dave Matzo.
2: Ahoj.
0: Ahoj. My jsme se před malou chvílí bavili o tom, co chystáte na letošní rok, na léto, koncerty a tak dále. Tahal jsem z vás nějaké překvapení, které na koncertech budete mít, a nezaznělo to jedno největší překvapení, které jsem, musím teda říct, dalo mi to zabrat, ale povedlo se mi to z kluku vytáhnout. Tak pojďte, kluci, pojďte se pochlubit, co chystáte.
1: Ono totiž, Poetika byla založená v roce 2016 a co se neděje letos, tak ono to je 10 let. A k těm 10 letům máme něco v plánu.
3: Máme připravený takový 10letý koncert. Bude to tady, bude to v Praze, bude to v Lucerně a ještě upřesníme detaily všechny na našich sociálních sítích, na webovkách, ještě to všechno ladí.
1: Ale už brzo to tam bude.
3: A bude to na podzim. Takže v říjnu.
1: Ano, přesně tak, ale v následujících dnech tak to hodíme na naše sociální sítě a lidi si budou moct koupit lístky a podívat se, co to je za akci.
0: Takže sledovat sociální sítě a taky webovky poetikamusic.cz, takže velká sláva k 10letům výročí v letos v Lucerně. Co kdybychom si zahráli ještě půlnoc, co vy na to, chlapi?
1: Může být.
0: Může být? Tak dejte pokyn, já to stáhnu a jdeme na to.
1: Sledujeme letadla na nebi, přemýšlíme, kam teď asi letí. I když neletím, tak dobře je mi, protože jsi vedle mě na zemi. Hodiny se musely splést, před chvílí bylo teprve 6.

0: Poetika, Půlnoc, živě na Hit Rádiu, Ondra Brejška a kytarista Dave Matsu. Woo!
1: Děkujeme.
0: Krásná práce, my taky děkujeme. Tak ještě než se rozloučíme, je něco, co byste chtěli vzkázat vašim věrným fanouškům?
1: Že máme moc rádi a že děkujeme za to, že nás poslouchají, že poslouchají nový single Půlnoc, že se dívají na videoklip, že nám blízko. Píšou tak že nám píšou tak hezký komentáře, co jsme tady četli například, a že chodí na naše koncerty a že můžou vlastně chodit na naše koncerty. Teďka v sobotu hrajeme třeba v Praze, příští týden hrajeme v Tichý a dal už to nevím, ale květen je takovejhle, a podívejte se na naše stránky, tam máme zbytek koncertů letních a já věřím, že se někde uvidíme a pokecáme.
0: Ondra Brejška a kytarista Dave Matsu byli našimi hosty Poetika. Chlapi, díky moc, ať se vám daří a zase někdy se stavte. Ahoj!
1: Moc děkujeme, měj se hezky, ahoj!
0: Ahoj!

0: 31. května se navíc můžeš těšit na tradiční sraz veteránů na parkovišti u Emotion Parku. Sleduj Facebook Avionu a dozvíš se víc. Užij si autosalon v Avionu od 28. května do 7. června.
1: Do Penny dorazila Polštářová zoo. Navíc v akci borůvky 125 gramů za 24,90 a výběrové špekáčky ze zníku v talíř 600 gramů za 69,90. Penny.
2: Tak jo, šampioni, zpátky k hitům na Hit Rádiu.

Super Hajnýka, Following the Sun, tohle je čtvrteční Hit Radio v 8.53. A chtěl bych se vás zeptat, jestli flirtujete s kolegy u vás v práci. Co? Že ne? Že vy nikdy? Ale poslední statistika říká, že pracoviště je v podstatě jedna velká seznamka, kde flirtuje většina zaměstnanců. 94%. Sodoma, Gomora, Mamma Mia. Takhle. Asi se k tomu veřejně nikdo nepřizná, jestli to děláte nebo ne, tak to víte jenom vy sami. Jestli se ale teďka váš kolega začervenal, je naprosto jasno. Nicméně, když o tom přemýšlím, tak 94%. Ano, taky mi to přijde, že to je docela dost. A říkám si, co těch 6%? Tak to budou asi na tu teď, co makají na home office a žijou sami se třema kočkama. Hezké ráno.

0: 6. A to znamená, že čtvrteční snídaně je ve finále. Dneska jsme tu měli speciální hosty. Dorazila skupina Poetika představit jejich nejnovější single Blízko, který si už teď můžete pustit na YouTube i z obrázky. No a kdyby vás dnešní rozhovor zajímal, můžete si ho pustit zpětně díky podcastu na hitradio.cz a nebo na všech streamovacích platformách.
1: Sleduj a vyhrávej! Sleduj Hitradio na Instagramu. Soutěže, zákulisí rádia a spousta zábavy. Instagram Hitradia.
0: Zvládněte čtvrtek, zítra pátek. Těším se na vás v 6 ráno, budeme tady s Jasmin. Tak hezký den, ahoj.
2: A tady už máte nejlepší dopravní servis z Moravy a Slezska. Opatrní buďte v Ostravě, konkrétně v ulici 28. října před odbočkou na Plzeňskou ve směru na přívoz. Před pár desítkami minut bourala dvě auta. Zdržíte se v možné koloně. Na Karvinsku, a to přímo v Havířově v Těšínské ulici, pak bude probíhat údržba vozovky, a to po celý den. A ještě v Návsí u obecního úřadu se srazilo auto s nákladňákem. Počítejte s menším zdržením a vaše dopravní info volejte na 800 100 291.
1: Jsme v éteru, ale taky v chytré aplikaci Rádia.cz. Zjistíš, co jsme hráli, co hrát budeme, a poslouchat můžeš kdekoliv přes Rádia.cz.
3: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu vepřová krkovice v ceně 79,90 za 1 kg. Keříková rajčata 1 kg za 34,90. A Coca-Cola nebo Coca-Cola Zero 1,75 litru za 26,90. Lidl, to se vyplatí.
4: Říká se, že štěstí si za peníze nekoupíte. Plně elektrické BMW iX1 teď ale můžete mít jen za 831 tisíc korun bez DPH. A tomu my říkáme štěstí. Nyní s úrokem 0%. Kontaktujte svého prodejce BMW a zažijte tu pravou radost z jízdy.
5: Jaro, sluníčko, čas nakupovat v Half Price. Objevte len ve složení produktů od světových značek a jedinečné poklady v sezónním výprodeji. V Half Price na vás čekají vaše oblíbené značky a výjimečné ceny. Half Price. Great Brands.
6: Mami, proč máme všechno od konceptu?
7: To jen se zeptej tatínka.
8: Detaily. V konceptu myslí u každého spotřebiče i na maličkosti.
9: Koncept. Chytře vymyšleno pro život.
1: On air.
10: Online.
1: I v aplikaci Rádia.cz. Hit Radio Orion.
11: Je 9 hodin, krátké zprávy a David Račák. O víkendu si užijeme krásné počasí, bude slunečno, teplo a většinou bez srážek. A v neděli by už to mohlo být i na plavky. Nejvyšší denní teploty se mohou přiblížit tropickým 30 stupňům Celsia. Více než 1600 cestujících vyloučili v Ostravě z MHD asistenti přepravy spolu se strážníky při týdenní kontrolně bezpečnostní akci. Nejčastějším důvodem byla jízda bezplatné jízdenky. V několika případech šlo o vyloučení za obtěžování pod vlivem alkoholu. No a vedení české fotbalové reprezentace dnes v poledne zveřejní jména hráčů pozvaných na sraz před mistrovstvím světa a přípravné utkání s Kosovem. Ve výběru by mělo figurovat zhruba 30 fotbalistů. Konečnou nominaci na závěrečný turnaj oznámí trenér Koubek po zápase s Kosovem.
1: Hokejový servis Hit Radio.
12: Čeští hokejisté porazili ve čtvrtém utkání na mistrovství světa ve Friburgu, Itálii 3-1. Připsali si tak třetí vítězství ve skupině B. Ještě na začátku třetí třetiny přitom národní tým s outsiderem prohrával. V 46. minutě vyrovnal Marek Alšer, pak se prosadil Jakub Flek a obrat završil v závěru do prázdné branky Dominik Kubalík. Pátý zápas se čeká Rulíkův výběr v sobotu proti Slovensku.
13: Global Payments. Ať u vás zákazníci můžou platit kartou na platebních terminálech nebo platební bráně. Kvalitní služby za férové ceny. Více na globalpayments.cz.
14: Akce týdne po Vošrotu Barco. Jen tento týden dostanete v Barku za měděné izolované dráty a kabely 80 korun za kilogram. Barco, výkup na jedničku. www.druhotnesuroviny.cz.
2: David ve zprávách zmínil počasí, které bude vládnout do víkendu. No, do víkendu, pravda, ještě pár dní zbývá, takže pojďme se podívat na dnešek. Oblačno, přechodně i polojasno, teď se ale ještě na mnoha místech Moravy a Slezska můžou objevovat takové ty ranní přehánky. Přes den naměříme i 22, v Jeseníkách a Beskydech 12 až 16 na teploměrech.
1: Hit Radio Orion.
2: A vy už jste s Kubou Ohnuskem, hezké dopoledne, bude to takové pestré, tohleto hoďko si užijeme spolu. Vydáme se na pouť do Staré Bělé, příští hoďku budeme rodit s Karlou. Respektive se vydáme do jedné z porodnic, kde bude Karla vysílat. No a mezi 11. a 12. to spolu takhle dopoledne doklepeme. Hezký den, Moravá Slezsko! No a teďka Sigma, která to úplně na jedničku rozjela na ostravském Majálesu. Tohleto je nestárnoucí klasika, tohleto je Nobody to Love. 2 minuty po 9. Ahoj!

teďka dejte volume směr vpravo nejenom vy z Ostravy, protože jestli jste z nějakého důvodu nestihli Starobělskou pouť minulý víkend, tak máte druhý pokus. Ve Staré Bělé, což teda mám hned za rohem, heč, totiž kolotoče jedou ještě další víkend a to tento logicky. A to je vlastně dobrá zpráva pro všechny, kteří si chtěli dát párek, turecký med nebo něco ostřejšího a potom litovat létající labutě s přetížením jak stíhačka. No, letos tady máme atrakce, které vás podle organizátorů vytáhnou až na 4,5G, což je teda mimochodem asi i stejné přetížení, jaké zažívá člověk, když zjistí, kolik stojí langoš s tatarkou a sýrem a dvě nealko limonády. A jasné, klasicky pout není jenom o kolotočích, tady je to pořád i velká tradice, mše, slavnost, jen teda vedle kostela zrovna někdo křičí centrifugy. Už nikdy víc nevrne! No, každopádně organizátoři doporučují před MHDčkem, mám pocit, že tam jezdí 55, protože parkování bývá větší adrenalin než samotný řetízkáč. Tak pokud chcete o víkendu trochu nostalgie, cukrové vaty a lehkou žaludeční nejistotu, tak alou směr Stará Bělá. Užijte si to, má být krásně.

0: zpěteční energii, 9.24, Rádio Orion. No a kdyby mělo mé dálkové ovládání na televizi ručičky, tak mi včera odpoledne pěkně naliská. To bylo furt nějaké přepínání, hokej, nalovu, prostřeno, reklama, takže hokej, první třetina nuda, tak výměna manželek, prudá, tak potom ano, šéfe, no, bylo to jako pestré. Nakonec vyhrál hokej, protože ke konci už to taková nuda nebyla, ale docela drámo, náš tým Itálii přejel 3-1. Jinak další zápas naší repre čeká v sobotu od 16.20 proti Slovákům, tak jak víte.
1: Baru, dovolenou máme vyřešenou.
2: Fakt? A kam pojedeme?
1: Na zahradu. V Baumaxu mají do konce května slevy až 25% na bazény, grily, zahradní nábytek a nejen to.
2: Takže pětihvězdičkový rezort u nás na zahradě.
1: Jo, to je Baumax. Nízké ceny a vždycky něco navíc.
3: trenirkarna.cz.
4: Hej ty, ne ty, chceš mít trenky, boxerky, ponožky a nebo třeba kalhotky se slevou 30%? Není problém, klikni na trenirkarna.cz, napiš kód rádio a jede to! 30% na všechno s kódem rádio. Dnes objednáš a zítra máš.
3: trenirkarna.cz.
5: Tento týden v Kauflandu opět ušetříte. Například berlinky, párky, různé druhy 250 gramů za 32,90. Kofola originál, bylina limonáda 1,5 litru za 21,90. A Linteo kuchyňské utěrky XXL za 59,90. Až do 26. května. Kaufland.
6: Život je pěkná jízda. Cesta, na které zažijete vrcholy i pády. S námi na to nejste sami, protože když jde o život, jedeme v tom s vámi. A 75% škod z úrazových rizik vyřídíme do 2 pracovních dnů. Životní a úrazové pojištění od ČPP. ČPP.cz.
7: Chceš práci, která má smysl, která nabízí unikátní příležitosti? Pracuj pro společnost Huisman a svoje výsledky můžeš vidět po celém světě. Vyrábíme špičková strojírenská zařízení již přes 90 let. Přihlas se na práce@huisman.cz a dělej, co tě baví. S Huismanem ze Sviadnova až do celého světa.
8: Připadáš si ve značkových hadrech jako větší chlap? No, jak myslíš? Já se oblíkám bez potisku. www.bezpotisku.cz.
9: Se Zakovám v Ostravě, Opavě a Třinci vyřeší ucpaný odpad, zmonitoruje kanalizaci a nebo vyveze žumpu. Auta mají malá pro domácnosti a velký mašiny na těžký kál, i na ten nebezpečný. Tak nečekej a volej Se Zako.
10: Přelomový kulturní prostor s Jarem ožívá. Bývalá přádelna bratří Neumannů, nová osmička. Startuje už 1. května ve Frýdku Místku. Čekají tě koncerty všech žánrů, DJ sety, program pro děti, přednášky, letní kina i sport. A to všechno zdarma. Kultura, komunita, gastro i odpočinek v jedinečném industriálním prostoru. Nová osmička. Místo, které bude žít každý den.
11: Podnikám a potřebuju půjčit, ale banky na mě kašlou.
12: Řešení je úvěr od Acema.
11: Ale já potřebuju půjčit tak 10 milionů.
12: Acema. Jde to i bez banky.
13: Jsou s užitkovými vozy Opel jejich majitelé spokojení?
14: Já.
13: Protože jsou spolehlivé?
14: Já, natürlich.
13: A se zárukou na 5 let zdarma?
14: Já, sicher.
13: Spolehněte se na německou kvalitu a pořiďte si užitkový vůz Opel Movano, Vivaro nebo Combo. Nyní v akční nabídce.
15: Auta jsou moje vášeň.
16: Máš to stejně. Tak doraž na největší přehlídku aut v Ostravě. Autosalon v Avionu startuje už 28. května. V neděli 31. května se navíc můžeš těšit na tradiční sraz veteránů na parkovišti u Emotion Parku. Sleduj Facebook Avionu a dozvíš se víc. Užij si Autosalon v Avionu od 28. května do 7. června.
17: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost. Účast na hazardní hře může být škodlivá a je zakázána osobám mladším 18 let.
18: Česká loterie Megamaxa slaví 1. narozeniny. Tak si vsaďte plný tiket a jste ve hře o 200 mega. A pak můžete s trochou štígra slavit každý den jinak. Megamaxa. Česká loterie vždy o plných 200 mega a bez háčků. Losujeme už dnes.
19: Stavebniny Dek přináší mega akci. Smrková palubka Classic tloušťky 15 mm v kvalitě AB, metr čtvereční nyní za skvělých 245 korun včetně DPH. Mega akce ve stavebninách Dek platí do 29. května. Tak si přijďte pro smrkové palubky Classic za super cenu. Více na dek.cz.
20: Hit Radio.
21: Zlepši si náladu.
20: Zlepši si náladu.

Pupu, Kate Ryan a taky čtvrteční dopoledne, dneska s Kubou, hezký den. A co to nevidí okome modravé? Vysoká škola báňská v Ově jde do upgradeu. Tady zjišťuju, že se chystá rekonstrukce další budovy, takže kampus bude zase o kus modernější. Studenti, kteří mají po Majálesu, se tak možná konečně dočkají tříd, kde je víc zásuvek než stresu před zkouškou. Sorry, ale jako musel jsem, jo? Jinak Ostrava prostě jede, z města uhlí je dneska město technologií a VŠBčko se k tomu přidává další level. Za mě nice. Stejně jako hudební výběr naší Lenky, tady máte

0: 10. Ano, hezké dopoledne, to čtvrteční přeje Kuba. Skvělá Eva Farná, skvělý Miraj, vzpomeneš si, za námi a před námi jedna pozvánka, protože v pátek a v sobotu se v areálu Dolu Michal v Ostravě bude konat setkání amerických krasavců autáků. Čeká vás tematická atmoška, doprovodný program a fanouškovská setkání. Tak pokud fandíte těmhle těm luxusním kárám, rozhodně víte, kam vyrazit.
1: Co se děje na Moravě a ve Slezsku?
2: Netáhne vás to zrovna za kulturou, tak co raději vyrazit na hory? Vydat se můžete třeba na stezku Valaška na Pustevnách. Ta je pro vás teď otevřená každý den od 9 dopoledne do 6 odpoledne. Navštívit tady můžete trampolíny, skleněný skywalk ve výšce 30 metrů nad krajinou, vyhlídkovou věž, 150 metrů dlouhý himalajský chodník a spoustu dalšího. Tak neváhejte a užijte si výhled na Beskydy, jaký jinde nezažijete, a vyrazte na stezku Valaška.
1: Víme, co se děje v Moravskoslezském kraji. Hit Radio Orion.
3: Májová láska si zaslouží opravdu veliký výběr. e-kondomy.cz 20 000 láskyplných položek skladem a online. e-kondomy.cz
4: Allegro Smart Weeks už běží. Užij si festival Ultra Slev až 50%. Vstup do světa smart s dopravou zdarma a objevuj každý den tisíce značkových produktů za skvělé ceny. Když něco, tak Allegro.
5: Kauflandu fandíme hokeji stejně jako vy. Proto jsme pro vás připravili
6: Kajarmark bramburky 150 gramů za 17,90 a svijanský más světlý ležák z Kaufland Kart za 13,90 až do 26. května.
5: Kaufland.
7: Tohle nepřeslechněte. Volkswagen užitkové vozy za ceny, které byste nečekali. Prostorný Caddy e-hybrid s motorem o výkonu až 150 koní, již za 759 900 korun, a ikonický ID. Buzz, již za 959 900 korun.
8: Výkup vozů v Autohity. Za vaše auto dáme vám víc. Přijeďte do Vítkovic. Auto oceníme, i hned vyplatíme, přepis vozu spolehlivě zajistíme. Volejte 800 120 800. Autohity.cz I hned vyplatíme, přepis vozu spolehlivě zajistíme. Volejte 800 120 800. Autohity.cz
9: Tati, E.T.

0: letní dovolenou s produkty na opalování vybraných značek se slevou minimálně 40%. Nebo objevte slevu až 40% na celou značku kosmetiky DAF. Více na tetadrogerie.cz.
1: 30 let. Až 30 let života strávíte v posteli. My v Prospánku se postaráme o to, aby to byla nejlepší léta vašeho života. Přijďte si k nám vyzkoušet matrace, postele i polštáře. Společně vybereme tu pravou postel, do které se budete těšit a ze které budete vstávat odpočatí. Vše pro spánek vám odvezeme až domů a smontujeme. Máme více než 60 prodejen. Najděte si tu svoji na prospánek.cz.
2: Nákupy v online shop.cz.
3: Dny online jsou tady. Tisíce akčních kupónů na tisíce produktů tento týden v online shop.cz.
2: www.onlineshop.cz.
4: Sjednejte si výhodné cestovní pojištění od Vojenské. S rodinnou slevou 50% na vozp.cz.
5: Život je boj. Pomáháme vám vítězit. Vojenská zdravotní pojišťovna.
6: Pouze v Unicredit Bank. Teď podnikatelé k novému účtu dostanou bonus až 5000 korun. Ano, slyšíte správně. Až 5000 korun. Unicredit Bank.
7: Nové styly pro vaše léto. Právě teď v Kik. Šortky už od 99 korun. Jednoduše kombinujte pro skvělý pocit. Víc pro každý den. A pro zvláštní momenty. Kik. Víc než si myslíte.
8: Hausbrand Café per favore?
9: Si, signora.
10: Hausbrand. Tuhle kávu si zasloužíte pít. Hausbrandkava.cz.
11: U nás v Bile rozhodně nakoupíte výhodně. Skočte si pro Fernečtok půl litru za 99,90 a švarcvaldskou šunku při koupě od dvou kusů za 24,90 za kus. Bila. To dobré začíná u nás.
12: Hit Radio. Víš, jak chutná hokej? Jako sevřené ruce. Jako napjaté ticho. Jako výbuch radosti po gólu. Užij si to naplno s hokejovým servisem Hit Rádia. Hokej je lepší s Hit Rádiem.
13: Global Payments. Ať u vás zákazníci můžou platit kartou na platebních terminálech nebo platební bráně. Kvalitní služby za férové ceny. Více na globalpayments.cz.
12: Hit Radio Orion.
14: Zlepši si náladu.
12: Zlepši si náladu.

0: Snow Patrol uzavřeli tuto hoďku v hitu Chasing Cars. A když jsme u těch aut, tak samozřejmě nabízím nejlepší dopravní servis z Moravy a Slezska. Jdeme na Valašsko, protože na trase Vsetín Rožnov pod Radoštěm za Valašskou Bystřicí vyšetřuje policie nehodu auta s přívěsem. Zdržíte se, je to na D1 a 309. kilometru ve směru Ostrava Přerov, bourala dvě auta, jsou tam policisté, očekávajte kratší zdržení. A ještě Ostrava v ulici 28. října před odbočkou na Plzeňskou ve směru na Přívoz, bourala dvě auta, zdržíte se v možné a případné koloně. Problémy to můžou být ještě nějakých 20 minut, tak pro sichr, pevné nervy, dobrý dojezd, no a vaše dopravní info volejte na 800 100 291.
1: Na nákupy do Polska zůstaňte tady déle a objevte více. Navštivte Carbonarium v Jastrzebí zdroji, moderní výstavu o uhlí. Prostřednictvím technologii VR sjeďte s námi do Nitra dolu a dozvíte se, co má společného uhlík s vesmírem. A to všechno česky. Navštivte www.carbonarium.cz.
2: Podnikáte? Tak něco podnikněte s penězi, které vám leží na účtu. Sjednejte si spořicí účet Biznis a zhodnoťte své volné peníze s výhodnou sazbou až 3,5% ročně. Sazba platí pro vklady až do 30 milionů korun. Komerční banka.
3: Nové DR6 od DR Automobiles už čeká v Ostravě. Přijďte si vyzkoušet stylové SUV s automatem, bohatou výbavou a s financováním 2,99 do showroomu naproti Géčku. Nyní s bonusem 8000 na servis nebo příslušenství. Více na dr-automobiles.cz.
4: On air.
5: Online.
4: I v aplikaci Rádia.cz. Hit Radio Orion.
6: Je 10 hodin, krátké zprávy a David Račák. Do fakultní nemocnice Bulovka přijel krátce po půlnoci z pražského letiště konvoj s Američanem, u kterého je podezření na nákazu ebolou po kontaktu s nakaženým v Africe. V nemocnici zůstane nejméně 3 týdny v izolaci. Podle lékařů jeho stav teď vypadá příznivě, je stále bez příznaků nemoci. V dole ČSM ve Stonavě na Karvinsku, kde letos skončila těžba černého uhlí, vybudovala společnost OKD zatím 72 ze 87 hrází, kterými uzavírá důlní chodby. Po dokončení všech přepážek firma plánuje vypnutí hlavních ventilátorů a zasypání obou výdušních jam. Ultrajemné nanoplasty mohou narušovat ochranný film uvnitř plic. Studie Akademie věd zjistila, že pronikají do vrstvy, která udržuje plicní sklípky otevřené. To může oslabit její funkci a stěžovat dýcháním. Vědci proto upozorňují na nutnost zkoumat dlouhodobé dopady vdechování nanoplastů. No a fotbalisté Karviné zdolali po obratu Jablonec 3-1 a překvapivě ovládli domácí pohár. Pro Slezany jde o první velkou trofej v klubové historii. Vítěz Molkapu má zaručený start v závěrečném čtvrtém předkole Evropské ligy a jistotu účasti minimálně v hlavní fázi konferenční ligy.
7: Akce týdne po Vošrotu Bargo. Jen tento týden dostanete v Barku za měděné izolované dráty a kabely 80 korun za kilogram. Barko, výkup na jedničku. www.druhotnesuroviny.cz.
0: Moravou a Slezsko dneska ovládne oblačno, přechodně i spolojasné oblohy se budeme radovat. No a teploměry tak ty ukážou luxusních 18 až 22 stupňů, v Jeseníkách a Beskydech 12 až 16 stupňů Celsia. Já jsem dneska takový trošku jako rozvrkočený, protože dámy a pánové, fanoušci a faninky mé kolegyně Karly, zbystřete, dejte to volume doprava. Karla normálně skončila v porodnici Agel ve Vítkovicích, ano!
4: Právě se přepojujeme do nejlepších míst Moravy a Slezska. Jsme tam, kde je dobře, s vámi a živě. Hit Radio Orion.
8: Je to tak, ahoj Kubo, porodnice už dneska dávno nejsou jenom bílé nemocniční pokoje. Budoucí rodiče čím dál víc řeší i prostředí, soukromí a celkový pocit bezpečí. A právě tím prošla velkou proměnou porodnice nemocnice Agel Ostrava Vítkovice, kde se dneska nacházíme. Budeme tady celou hodinu vysílat živě a podíváme se nemocnici trošku pod pokličku. Mým prvním hostem bude vedoucí lékařka porodního sálu, paní doktorka Karla Špačková, takže dvě Karly se nám sejdou u mikrofonu.
0: Prosím, ty máš spoustu dcer. Tak
8: mám, no.
0: Dneska teda už jako pátá v pořadí, jako už to máš za sebou.
8: Ne, to si řekl špatně, já už jo, mám tak, odrozeno. Já už jo, mám tři děti, mě to stačí. Jo, já myslím, že mám splněno a nechám to na to.
0: Dobře,
8: a na
0: ostatní. Hodina je tvoje.

0: vysíláme živě z nejlepších míst Moravy a Slezska.
1: Je to tak, my vysíláme živě z porodnice v nemocnici Agel Ostrava Vítkovice a mým prvním hostem je paní doktorka Karla Špačková, vedoucí lékařka porodního sálu. Krásné dopoledne, paní doktorko.
2: Dobrý den, milí posluchači.
1: Co byla hlavní myšlenka celé rekonstrukce vašich porodních sálů? Pojďte nám říct.
2: No, naše porodní sály byly naposledy rekonstruovány v roce 2007, takže už jsme všichni cítili, že to prostředí neodpovídá aktuálním standardům, ale nechtěli jsme zrekonstruovat jenom samotné prostory, ale chtěli jsme přinést rodičkám komfort, pohodlí, soukromí, nejen moderní technologie. A myslím si, že se nám to podařilo.
1: A jak dnes vlastně vypadá podle vás moderní porodnice roku 2026?
2: Moderní porodnice není to jenom o technologiích, o monitoringu. Je to i o propojení jednak s prostředím, které přináší komfort. V podstatě řekla bych možná až trošku a la wellness. A samozřejmě nejdůležitější je ten lidský faktor, příjemný přístup.
1: No, vlastně hodně se mluví i o tom, že prostředí ovlivňuje i psychiku té rodičky. Vidíte to i v praxi teda?
2: Jednoznačně ano. Vydáváme to často. Ten samotný porod, pokud je žena v klidu, má vedle sebe partnera, prostředí je příjemné a klidné, tak to tělo reaguje úplně jinak. Není to jenom o tom, jak ten porod běží po medicínské stránce, ale je to i o té psychice. Všechno lépe funguje.
1: Pojďme k porodnímu apartmánu. Co si mají budoucí maminky představit pod pojmem rodinný porodní apartmán? Jak vypadá?
2: Rodinný porodní apartmán je velmi prostorný pokoj, kdy jsme chtěli rodičkám umožnit pobyt nejen s partnerem, ale třeba i s rodinou, s dítětem. Ten prostor jsou v podstatě se jedná o dvě místnosti, je k využití vana k porodu nebo k relaxaci. Je tam zázemí kuchyňského koutu, televize, je tam gauč, na kterém může relaxovat rodina, takže můžou tam strávit všichni spolu příjemný čas v době porodu.
1: V tom je ten zážitek pro rodiče jiný než dřív, nebo jak byste to ještě...
2: Já si myslím, že je to o větším klidu, soukromí a o větším prostoru pro možnost pobytu celé rodiny.
1: Říká vedoucí lékařka porodního sálu, paní doktorka Karla Špačková. Moc děkujeme za rozhovor, ať se porodnici daří, ať přijde dneska hodně lidí, hodně rodiček.
2: Děkujeme. Naschledanou.
0: Vysíláme živě z nejlepších míst Moravy a Slezska. Hit Radio Orion. Hit.

0: vysíláme živě z nejlepších míst Moravy a Slezska.
1: Ano, jsme stále v porodnici v nemocnici Agel Ostrava Vítkovice. Hemží se to tady maminkama, budoucíma, taky tatínkama a mým dalším hostem je paní Dana Cechilová, vrchní sestra porodnice. Krásné dopoledne.
2: Dobrý den.
1: A sestřičko, řekněte nám, co se podle vás nejvíc změnilo pro maminky samotné?
2: Tak samozřejmě v tom současném porodnictví se za poslední roky změnilo hlavně to, že se zaměřujeme nejen na to bezpečí dítě a samozřejmě maminky, ale samozřejmě je to taková ta psychická pohoda celé té rodiny a ženy a v mnoha porodnicích v České republice samozřejmě už ty maminky dnes vyžadují ten partnerský individuální přístup, což znamená, že chtějí mít po své ruce nejen toho partnera, ale také samozřejmě tu rodinu.
1: Rozumím. A jak důležité je soukromí během porodu?
2: Soukromí je určitě důležité, protože ta maminka má větší pocit takového klidu, je v domácím prostředí, jelikož vlastně ty naše porodnice tomu tak odpovídají. To soukromí pomáhá té ženě se cítit bezpečněji, uvolněněji, což samozřejmě pozitivně ovlivní celý ten průběh porodu a nejen ten průběh porodu, ale už je to ta doba před porodem a hlavně ta doba po porodu, kdy už je vlastně na světě to miminko a vzniká celá nová rodina.
1: Takže to vnímáte, že vlastně dnešní rodiče chtějí být u porodu víc spolu, jako ta rodina?
2: Určitě,
1: celkově.
2: Určitě. K tomu vedla celá naše rekonstrukce porodnice, abychom vlastně tu rodinu měli pohromadě a ta maminka se cítila komfortněji.
1: Aby porodnice nevypadaly jako třeba před 20.
2: Určitě, že? To už je nenávratně pryč.
1: Co jste si přála vy, aby ženy, nebo co byste si přála, aby ženy při odchodu z porodnice cítily tady od vás, když jdou odcházet třeba s tím miminkem?
2: Tak určitě si přejeme, aby šly spokojené, šťastné, s úsměvem. Pro nás asi největší motivací je, když nás maminka pochválí, že se tady cítila výborně, že jsme jí pomohli, že jsme jí vlastně pomohli psychicky, že to všechno tady bylo, takové ty hotelové služby a vlastně se jí ani nechce domů, což je to nejhezčí. A úplně nejvíc je pro nás, když nás doporučí dalším maminkám, kamarádkám, anebo ona sama, když přijde k nám podruhé, tak už toho si samozřejmě vážíme, že se tady cítila dobře a vrací se.
1: Tak jste to slyšeli, naše posluchačky, budoucí maminky. Rodit do nemocnice Agel v Ostravě Vítkovicích doporučuje i vrchní sestra porodnice paní Dana Cechilová. Děkujeme za rozhovor.
2: Prosím, naschledanou.
3: trenirkarna.cz.
4: Hej ty, ne ty, chceš mít trenky, boxerky, ponožky a nebo třeba kalhotky se slevou 30%? Není problém, klikni na trenirkarna.cz, napiš kód rádio a jede to! 30% na všechno s kódem rádio. Dnes objednáš a zítra máš. trenirkarna.cz.
5: Dřív než začnou prázdniny, než zmizíš na dovolenou, než vypneš, do Brna se vrátí MotoGP. Grand Prix České republiky už 19. až 21. června. Buď u toho, předprodej brzy končí. Vstupenky pořídíš na automotodrombrno.cz.
6: Strašidelný hrad Hukvaldy. V sobotu 23. května od 17 hodin. Noční výprava po stopách pokladu zbojníka Ondráše. Strašidla, duchové, zbojnické potyčky i ohňová show. Vstup je zdarma. Akce je podpořena z prostředků EU z programu Interreg Slovensko-Česko 2021-2027 v rámci projektu Juraj a Ondráš zbojnické legendy, který realizuje Moravskoslezský kraj ve spolupráci s Žilinským samosprávným krajem.
7: Dny zdravého spánku ve Vyspíme.cz jsou tady. Využijte slevu až 15% na kvalitní ortopedické matrace. Jen od 11. do 22. května na prodejnách v Třinci, Frýdku Místku, Opavě a Ostravě. Vyspíme.cz. Místo, kde začíná kvalitní spánek.
8: Galerie výtvarného umění v Ostravě a statutární město Ostrava připomenou výročí 100 let Domu umění jedinečnou výstavou Stopa. Nenechte si ujít tvůrčí dílny i komentované prohlídky. 100 let umění, 100 let inspirace. GVUO.cz.
9: Hele, a kdy už bude miminko? Otázka, ze které vám už začíná cukat v oku. Hlídáte si ovulaci, zdravě jíte, zkoušíte všechno, ale někdy to prostě samo nejde. V Pronatalu vám pomůžeme zjistit proč. Objednejte si termín na vyšetření plodnosti nyní zdarma na www.pronatal.cz. Plodnost není samozřejmost.

0: potřeby. Praktik Papír. Pracovní pomůcky. Praktik Papír. Příjemné prostředí. Praktik Papír. Pohodlné parkování. Vaše papírové srdce Ostravy. Váš Praktik Papír. Praktikpapír.cz.
1: Nové auto MG a k tomu 40 000 korun na dovolenou.

0: aby stavba šlapala, musí to lítat. A aby to na beton lítalo, je tu Stavmat. Právě teď suchý beton ST-Line 3DC25/30 za akční cenu. Vyrazte pro něj do nejbližších stavebnin Stavmat. Stavmat. Držíme zakázky v pohybu.
1: Jíst zdravěji jde v Albertu snadno. Jsou tu oblíbené týdny akčních slev v našem novém katalogu zdraví. Objevte přes 500 produktů za exkluzivně nízké ceny. Bio Camembert Nature's Promise 120 gramů za 29,90 nebo bio olivový olej půl litru za 139,90. Albert.
2: Pondělí, úterý, středa, super středa. Speciálně ve středu na vás čekají v Outlet Arena Moravia super dodatečné slevy až 80% nebo dárky k nákupu. Sleduj super středy v Outletu a nakup ještě výhodněji. Více na sociálních sítích a na outletmoravia.cz.
3: Outlet Arena Moravia. Slevy po celý rok.

0: Moderní deskový plot Style od Dytonu. Nyní se slevou více než 16%. Stačí si vybrat. Izomat stavebniny. www.izomat.cz.
1: Hitradio Orion hledá nejlepší akce Moravy a Slezska. Kde to fakt žije? Kam se těšíte celý rok? Kde potkáte půlku obce a vždycky to stojí za to? Městské slavnosti, plesy, hody nebo festivaly. Každé místo má tu svoji. Dejte nám vědět na hitradioorion.cz, která akce je u vás ta nejlepší. Tu nej vyhlásíme už na konci týdne. Ať žije Morava a Slezsko na Hitradio Orion.

0: vysíláme živě z nejlepších míst Moravy a Slezska.
1: Stále vysíláme živě z porodnice nemocnice Agel v Ostravě Vítkovicích a mým dalším hostem je vedoucí lékařka novorozeneckého oddělení, paní doktorka Zuzana Michálková. Krásné dopoledne, paní doktorko.
2: Taky přeju krásné dopoledne.
1: A pojďte nám říct, nebo hlavně našim budoucím maminkám, posluchačkám, jak důležité jsou první minuty a hodiny po narození miminka.
2: A samozřejmě, když to vezmeme z toho fyziologického hlediska, je to zásadní zlom a v rámci toho zrození a přechod vlastně z toho bříška od té maminky na ten náš nový svět. A děje se tam spousta věcí a samozřejmě je to jednak z toho zdravotnického hlediska, kdy ten organismus se musí přizpůsobit, děje se tam opravdu mnoho změn ve spousta orgánech, nicméně dalším nezanedbatelným faktem je to, že ten novorozenec, ten nový tvor na tom světě se potká poprvé z očí do očí, z těla na tělo s tou svou maminkou, tatínkem, eventuálně dalšími příbuznými či známými.
1: Pomáhá nové prostředí i miminkům při bondingu? Asi ano.
2: Ano, sekundárně ano, protože samozřejmě tam ten přenos je přes maminku. Maminka je v prostředí, které ji uklidňuje, které je pro ní přívětivé, takže ona je v klidu, má dobré rozpoložení své psychické a tím pádem to samozřejmě přinese na to miminko.
1: Samozřejmě. Co dnes rodiče nejvíc řeší kolem péče o toho novorozence podle vás?
2: Zásadní si myslím, že nejčastější, a co se týče té péče, je spíše, co se týče stravy, což znamená kojení a neustálý kontakt s tím miminkem, což samozřejmě tady je automatické, nebo už je to všude automatické, že víceméně od té doby, co se děťátko narodí, také je s tou maminkou spjato neoddělitelně.
1: Je něco, co dnešní porodnice umí nabídnout úplně jinak, než před pár lety, třeba před 20 lety?
2: Tak to samozřejmě. No, já to teda znám jenom z vyprávění, ale slavné ukazování dětí z okna, přes nějaké dveře a podobně, tak samozřejmě to už je dávno pase. A teď je to úplně na opačném konci tady tohoto spektra, kdy opravdu ten tatínek či jakýkoliv jiný rodinný příslušník může být s tou maminkou od prvopočátku, samozřejmě již před tím narozením toho miminka, během toho porodu, po tom porodu, až do odchodu domů, do svého prostředí, je součást té péče, a ba naopak někdy tatínci jsou velmi nápomocni a dokážou třeba ulevit té mamince, jsou s ní během celého pobytu a tím pomůžou mamince s tou péčí a nastavením té kolektivní.
1: Už je tak potom, je to o celé rodině.
2: Je to o určitě. Tatínkovi. Je to i o tom, určitě ano.
1: Porodnice Agel v Ostravě Vítkovicích taky od 1.6. otevírá nový kurz. Pojďte nám o něm malinko, pojďte nám ho přiblížit.
2: Přiblížím velmi ráda. Od 1.6. jsme spustili online už rezervaci, nebo respektive na 1.6. jako první online rezervaci na náš kurz resuscitace novorozence a kojence, který bude probíhat na oddělení 6. nedělí na druhém patře této budovy, budovy I teda. A je to dlouho očekávaný kurz, který jsme připravovali u nás na novorozencích a díky možnosti pořízení panenek, které jsou určeny k tomu, aby se nácvik té resuscitace dělal, což je podstatné za mě. Tak jsme teda k těm panenkám se dostali a máme i teda 4 panenky. A tím pádem pro mě, za mě teda je nejdůležitější, je ta praktická část toho kurzu, takže my samozřejmě tam řekneme pod mým vedením, to budou konat i jiní lékaři našeho dětského oddělení, tak tam ten náš tým provede tu maminku samozřejmě i teorii, nebo to nemusí být maminka, tatínek, jakýkoliv rodinný příslušník, když bude volno, tak samozřejmě můžou přijít maminky, co zrovna jsou nyní na 6. neděli ležící po tom porodu, a ten nácvik potom bude následovat té krátké teoretické části, která si myslím, že není úplně až tak podstatnou součástí, nejdůležitější, aby si maminky a další samozřejmě lidé, kteří chcou a mají o to zájem, šáhli na tu panenku a vyzkoušeli si nadechnout, promasírovat, vypudit cizí těleso, prostě ty základy první pomoci.
1: Říká vedoucí lékařka novorozeneckého oddělení paní doktorka Zuzana Michálková. Moc děkujeme za krásný rozhovor a ať se porodnici daří a hodně se tady rodí.
2: Velmi děkuji, mějte se krásně.
1: Naschledanou.
0: Vysíláme živě z nejlepších míst Moravy a Slezska. Hit Radio Orion.

0: vysíláme živě z nejlepších míst Moravy a Slezska.
1: Dalším hostem dnešního živého vysílání je staniční sestra porodního sálu, paní Petra Chrumková. Krásné dopoledne.
2: Dobrý den.
1: Mimochodem taky moravskoslezská sestra roku a sestra veřejnosti. Je to tak, že ano?
2: Je to tak, děkuji.
1: Sestřičko, co všechno dnes může ženě během porodu pomoci cítit se komfortněji? Pojďte nám říct.
2: My se snažíme, aby žena v průběhu porodu měla jak psychické pohodlí, tak fyzické pohodlí. Ten komfort není právě jenom o jedné věci, ale je to souhrn několika věcí, které my se snažíme na tom porodním sále naplnit. A pokud se ta rodička cítí dobře po té psychické stránce, tak samozřejmě lépe zvládá i ten fyzický diskomfort, který vždycky v průběhu toho porodu může pociťovat.
1: Vy tady v porodnici Agel v Ostravě Vítkovicích máte úplně nové prostory. Jsou i praktičtější pro vás jako personál?
2: Nám se vlastně v rámci té rekonstrukce vycházelo z prostor, které jsme měli. Samozřejmě jsou trošku upravené a my máme to štěstí, že ten porodní sál je dispozičně velmi dobře zařízen nebo vybaven už z těch minulých dob. Co se týče toho prostoru samotného na tom porodním boxe, tak ty porodní boxy jsou velmi útulné pro ženy. Takové domácké prostředí jsme schopni jim vytvořit a o to vlastně původně šlo, aby ženy neměly nápady rodit v domácím prostředí, ale aby se v té porodnici cítili jako doma. A to my jsme v současné době schopni jim naplnit. Kromě toho, že máme ale útulné ty boxy, tak musíme být schopni i medicínsky zasáhnout v případě jakýchkoliv komplikací. Takže ty porodní boxy obsahují i veškeré přístrojové vybavení a vlastně vybavení, které my potřebujeme na nějaké ty medicínské lékařské zásahy.
1: Já jsem slyšela, že máte i nějaký speciální porodnický gauč. Jak vypadá v praxi? Co to je?
2: Porodnický gauč je v posledních letech takový boom mezi všemi porodnicemi. My jsme velmi rádi, že se tím porodním gaučem můžeme pochlubit už i my a za těch 14 dní, které vlastně v nových prostorách fungujeme, jej využilo již velké množství maminek. Ten porodní gauč slouží k jakémusi aktivnějšímu a přirozenému prožívání toho porodu. Maminky na něm mohou zaujmout spoustu poloh usnadňujících tu první dobu porodní. Může se aktivně podílet i partner, který může na tom lůžku nějak uvelebit a může vlastně mamince pomoci ve střídání těch poloh. Maminky mohou na tom porodním lůžku i porodit, takže snažíme se je vybízet k různým těm polohám a pomáhat jim k zaujmutí poloh, které jsou pro ně v průběhu porodu příjemné.
1: Takže vlastně dá se říct, že ten dnešní porodní sál už není jenom sál, ale je to takový prostor pro celou rodinu, tak jako dovolená rodina.
2: Když to všechno dobře dopadne, jakože to většinou dobře dopadne, tak je to taková krásná dovolená. To, že je rodina, partner, maminka, kdokoliv z té rodiny přítomen u toho porodu, tak je hrozně fajn. Je vlastně po tom porodu samotném, když se narodí miminko, tak maminka s tatínkem, když jsou u toho, tak je to takové první navázání kontaktu, první to spojení těch tří bytostí a je hrozně fajn, že táta už je v naprosté většině u toho.
1: Říká staniční sestra porodního sálu nemocnice a porodnice Agel Ostrava Vítkovice paní Petra Chrumková. Děkujeme za krásný rozhovor a ať se porodnici daří, ať se hodně rodí.
2: Děkuji vám taky. Nashledanou.
0: Nabídka pracovních míst.
3: Hotel a restaurace U Stavaře ve Vsetíně hledá do svého týmu číšníka, servírku na hlavní pracovní poměr, zkrácený, ale i na brigádu. Zájemci volejte 605 201 201. Nástup možný i hned. Firma PVček z Frýdlantu nad Ostravicí hledá ruční svářeče, PLC programátory a operátory do výroby. Ohodnocení podle zkušeností a praxe, další benefity a nástupní bonus. www.culobel.cz. Umíš dobře německy? AXA Assistant hledá kolegy do Ostravy. Nástupní mzda 45 tisíc a náborový příspěvek 30 tisíc. Dva dny v týdnu, práce z domu. Více na axa.cz, sekce kariéra.
0: Všechny nabídky najdete na hitradioorion.cz. Lásko, jaký bys chtěla auto?
4: Tak aby bylo hezký, moderní, stylový, aby mělo dost místa pro děti, no a aby moc nestálo, že jo?
0: Ale já myslel, jakou barvu.
4: Barvu? Já tak to nevím.
0: Stačí vybrat barvu. Vozy Bajk vždy v plné výbavě za jednotnou cenu. Bajk. Jednoduše chytrá volba.
5: Léto volá. Voda, hory, lesy. Sbírejte body v Albertu od 13.5. do 28.7. a vydejte se do přírody se značkovou výbavou Jaté se slevou až 61%. Stany, karimatky, nepromokavé vaky a spousta dalších vychytávek pro pohodový čas v přírodě. Albert.
6: Ahoj, jsem Martin, mechanik z Carglassu. Když vám praskne čelní sklo, prostě nám zavolejte. Sklo vyměníme, asistenční systémy seřídíme a s pojišťovnou vše za vás také vyřešíme. Vyměnit sklo je tak snadné a rychlé. Stačí jen zajít na carglass.cz.
7: Carglass opraví, Carglass vymění.
8: Zažijte magické večery pod hvězdami. Kultura pod hvězdami míří do Frýdku Místku. Od 1. do 3. června ožije zámecké nádvoří ve Frýčery pod hvězdami. Kultura pod hvězdami míří do Frýdku Místku. Od 1. do 3. června ožije zámecké nádvoří ve Frýdku Místku muzikály jako

0: Ministerstvo řeznictví varuje. Ochutnáváním váhalových špekáčků může vzniknout závislost. Účast špekáčků při opékání je povinná. Bylo zjištěno nedostatečné množství poctivých špekáčků na vašich ohništích.
1: Nebojte se.
0: Firma Váhala, výrobce těch nejlepších špekáčků, přichází s řešením. Naše špekáčky plné chuti jsou připravené stát se hvězdou každého ohně. Váhala. Poctivé špekáčky prověřené ohněm.
2: Máš výbornou němčinu? U nás v AXA v Ostravě má cenu zlata. Žádná nuda v kanclu. Budeš zachraňovat cestovatele v zahraničí i na německých cestách. Dostaneš 45 000 korun měsíčně a k tomu náborový bonus 30 000. Čekají tě 2 dny v týdnu práce z domu a parta kolegů, které si zamiluješ. Klikni na AXA.cz, sekce kariéra.
3: Michal Fest Ostrava. Festival, kde si vybere každý. V unikátním prostředí dolu Michal vystoupí Lucie Bílá,

0: Ostrava. Vstupenky na ticketportal.cz.
1: Sezakovám v Ostravě, Opavě a Třinci vyřeší ucpaný odpad, zmonitoruje kanalizaci a nebo vyveze žumpu. Auta mají malá pro domácnosti a velký mašiny na těžký kál, i na ten nebezpečný. Tak nečekej a volej Sezako.
2: Nové DR6 od DR Automobiles už čeká v Ostravě. Přijďte si vyzkoušet stylové SUV s automatem, bohatou výbavou a s financováním 2,99 do showroomu naproti Géčku. Nyní s bonusem 8000 na servis nebo příslušenství. Více na dr-automobiles.cz.
3: V Kauflandu fandíme hokeji stejně jako vy. Proto jsme pro vás připravili
4: Kajarmark bramburky 150 gramů za 17,90 a svijanský más světlý ležák z Kaufland Kart za 13,90 až do 26. května.
3: Kaufland.
5: Hit Radio. 3 dny. 1 trať. A tvoje závodnický já. Extázy. Vyhraj v soutěži Rychlá pětka 2 třídenní gold vstupenky na MotoGP v Brně. Nastartuj svoje motory každé všední ráno se snídaní šampionů na Hit Radio.
6: MotoGP je zpět. Nenech si ujít Grand Prix České republiky 2026 už 19. až 21. června na Masarykově okruhu v Brně. Více informací najdeš na autodrombrno.cz.
5: Hit Radio Orion.
7: Zlepši si náladu.
5: Zlepši si náladu.

0: vysíláme živě z nejlepších míst Moravy a Slezska.
1: Je to pravda, my dnes naposledy vysíláme živě, nebo naposledy v téhle hodince z nemocnice Agel Ostrava Vítkovicích, konkrétně z porodnice, která má dneska den otevřených dveří. Vy tady můžete kdykoliv přijít do 16 hodin bez jakékoliv registrace. A já už tu mám i Terezu, která je jedna z maminek, která zde už porodila. Že? Ano, Terezo, krásné dopoledne.
2: Ano, dobrý den.
1: A co vás na nových prostorách překvapilo jako první?
2: Na nových prostorách mě překvapilo jako první asi to, že je to hodně takové domácké oproti tomu, že jak člověk to má zafixované jako prostě klasický nemocniční prostor, tak je to takové hodně domácí prostředí, takové uklidňující.
1: A vy jste sami svěřila, že jste tady zažila a prožila i předporodní kurz, je to tak?
2: Ano,
1: díky kterému
2: ano.
1: Jste asi viděla, že ta porodnice je v pořádku a neměla jste žádné obavy z porodu, nebo?
2: Ne, ano, je to tak. My jsme vlastně se rozhodovali mezi dvěmi porodnicemi a na základě toho předporodního kurzu mě to přesvědčilo, že chci rodit tady, protože se mi to líbilo tady. To prostředí. I s partnerem. Na předporodním kurzu jsem byla sama, ale u porodu byl i partner.
1: A co jste využila na služby porodnice? Nadstandard nebo porodnický
2: dům? Ano, máme nadstandardní pokoj, za což jsme rádi, protože přece jenom má tam člověk klid, může tam přijít navštěva od 9 do 9 do večera, což je vlastně jiné oproti klasickým pokojům a je to takové prostě i s tím partnerem jako takové zase domácké.
1: Jo. A pojďte nám ještě říct, jaké má porodnice Agel Ostrava Vítkovice papání jídlo. Co? Dobrý?
2: No moc dobré, to jsme se, ano, to jsme byli překvapeni právě, to jsme se bavili, že to je jak all inclusive hotelu, švédské stoly a tak a fakt jako dobře vaří. Říkala jsem tam vlastně i personálu, že mě překvapilo, že moc dobré jídla tam jsou.
1: Říká Tereska, nebo pečená maminka, my gratulujeme k miminku.
2: Děkuji moc.
1: Jste zdraví, děkujeme za rozhovor. No a vy jste to, milí posluchači, slyšeli. Den otevřených dveří až do 16 hodin v porodnici Agel v Ostrava Vítkovicích, kam vás srdečně zveme. Tereza určitě doporučuje.
2: Určitě, 100%.
1: Děkujeme a ať se daří.
2: Děkuji, nashledanou.
0: Vysíláme živě z nejlepších míst Moravy a Slezska. Hit Radio Orion.

0: Opatrní buďte i v Ostravě na Místecké za odbočkou z ulice 28. října ve směru na Hrabovou. Tady v pravém pruhu probíhá údržba a také oprava svodidel a bude až do 1:45. No a na D1 mezi 311. a 321. kilákem ve směru na Ostravu probíhá čištění vozovky u Krajnice. A vaše dopravní info volejte na 800 100 291.
1: Stegosaura!
2: On chodí!
1: Jde k nám! Je, ty seš ale roztomilé!
3: Chodící robotické mládě. Unikátní model jen v Dinoparku. Dinopark Ostrava. Ten pravý Dinopark.
4: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu vepřová krkovice v ceně 79,90 za 1 kg. Keříková rajčata 1 kg za 34,90. A Coca-Cola nebo Coca-Cola Zero 1,75 litru za 26,90. Lidl, to se vyplatí.
5: Slyšíte to ticho? Tak zní zdravý spánek. Už více než 25 let vyrábíme matrace, které nepotřebují hlasitou reklamu. Zdravý spánek má jméno Tropico. Od více jak 300 prodejců v republice rovnou k vám do ložnice. matracetropico.cz.
6: Jenom hity. Hit Radio. On air.
7: Online.
6: I v aplikaci Radia.cz. Hit Radio Orion.
8: Je 11 hodin, krátké zprávy a David Račák. Maximální ceny pohonných hmot dnes stouply o desítky haléřů. Litr benzínu se může prodávat až za 45 korun. Naftu pak mohou čerpací stanice prodávat nejvýše za 42 korun a 43 haléřů. Odborníci dokončili opakované měření hluku z dopravy na novém 10-kilometrovém úseku dálnice D1 mezi Říkovicemi a Přerovem. Výsledky včetně vyhodnocení hlukové zátěže budou k dispozici zhruba do 6 týdnů. Na zvýšený hluk si stěžují například obyvatelé Dluhonic nebo Pochoře. Dopravce American Airlines dnes zahájí provoz na přímé lince mezi Prahou a Filadelfií. První letadlo odstartuje ze Spojených států dnes v podvečer a v Praze přistane v pátek ráno. Dopravce denní spojení obnovuje po více než 6leté přestávce, která začala s koronavirovou krizí. No a čeští hokejisté porazili ve čtvrtém utkání na mistrovství světa Itálii 3-1. Připsali si tak třetí vítězství ve skupině B. Pátý zápas čeká Rulíkův výběr v sobotu proti Slovensku.
9: Akce týdne po Vošrotu Barko. Jen tento týden dostanete v Barku za měděné izolované dráty a kabely 80 korun za kilogram. Barko, výkup na jedničku. www.druhotnesuroviny.cz.
0: Během odpoledne čekáme na Moravě a ve Slezsku oblačno, přechodně i polojasno, takže i toho Oskárka se při trošku štěstí dočkáme. No a na teploměrech uvidíme 18 až 22, v Jeseníkách ve Skydech 12 až 16 stupňů Celsia.
6: Hit Radio Orion.
0: A vy jste s Kubou Ohnutkem, děkuju, že i ve čtvrtek 2 minuty po 11. dopo. Hala.

14 a také 21. květen a také v kalendáři Monika, tak holky, jen to nejlepší. No, co si budeme povídat, my Češi jsme zvláštní národ. Sice jako nemáme moře, ale máme pocit, že jsme rybářská velmoc. Každý druhý chlap má doma prut, ano, i ty, Pavle z Huslenek, já tě dobře vidím. Podběrák a historku o rybě, která byla takhle veliká, a kdyby neutrhl vlasec, tak dneska sedí v ostravském velkém světě techniky. No a teďka tady přišla zpráva, že v Maďarsku padl rekord. Podržte se, rybář vytáhl kapra, šupináče o váze 49 kilo. Jako, trošku jsem se nad tím zamyslel, to už není kapr, to je normálně nějaký žák z 9. třídy, že jo? A já na tom fakt miluju rybáře, protože každý jiný sportovec chce být lehčí. Cyklista řeší gramy, běžet sachardy a rybář, ten jde do Maďarska s cílem, že doufá, že vytáhne něco, co nepobere ani stavební kolečko. Víte, takové to, co jsme měli i my ve Zlíně a to jsme bydleli v paneláku na jižních svazích. No ale to je jedno. Stejně nejhezčí je česká reakce. Normální člověk řekne, hej tyjo, to je neuvěřitelné. Český rybář řekne, no, a na co to jako bralo? Protože my jsme národ, který nevěří ani světovému rekordu, dokud neví, jestli to bylo na kukuřici, anebo na rohlík. Tak Petrův zdár, nebo jak se to vlastně říká. A Leony pokračuje na Hit Radio Orion.

Tady je Hitradio Orion, Calvin Harris. Schválně, viděli jste, že tenhle týpek ze Skotska se vlastně jmenuje úplně jinak? Ano, on má tři jména. Je to Adam Richard Wiles a třeba je práskne taky na Beats for Love, megafestiáku, který už brzy ovládne Dolní Vítkovice v Ostravě. No a Calvin je opravdu jedním z headlinerů, budeť by taky ne, na hudební scéně, fičí už od roku 2002 a teda za mě by byl svět bez jeho tvorby.

0: Hausbrand Café, per favore?
1: Si, signora.
2: Hausbrand. Tuhle kávu si zasloužíte pít. Hausbrandkáva.cz.
3: Těšíte se na sezónu? Přijďte k nám. Tento týden Heineken, prémiový ležák se svěží chutí za 19,90. Choceňské, tradiční pomazánkové různé druhy za 24,90. A Orion nebo Nesquik, čokoláda různé druhy za 23,90. Až do 26. května. Kaufland.
4: Máme pro vás tip na zajímavé nemovitosti v nabídce MM Reality.
5: Louka 13 478 metrů čtverečních Albrechtice v Jizerských horách za 3 760 362. Louka na Benecku na Semilsku za 1 527 250. Louka v Jestřábí v Krkonoších za 913 500. Byt 1 plus 1 v Ústí nad Labem za 1 590 000. A byt 2 plus 1 v Chomutově za 2 499 000 korun.
4: Aktuální nabídku všech nemovitostí najdete na mmreality.cz.
6: Mami, mami, mimino stegosaura.
7: On chodí.
6: Jde k nám.
7: Ty seš ale rostomilé.
8: Chodící robotické mládě. Unikátní model jen v Dinoparku. Dinopark Ostrava. Ten pravý Dinopark.
9: Na zahradu, na terasu, Tyton, Tyton. Dlažby, ploty, sluší všude přitom. Tyton.
10: Moderní deskový plot Style od Dytonu. Nyní se slevou více než 16%. Stačí si vybrat. Izomat stavebniny. www.izomat.cz.
11: Jsou s užitkovými vozy Opel jejich majitelé spokojení?
12: Já.
11: Protože jsou spolehlivé?
12: Já, natürlich.
11: A se zárukou na 5 let zdarma?
12: Já, sicher.
11: Spolehněte se na německou kvalitu a pořiďte si užitkový vůz Opel Movano, Vivaro nebo Kombo. Nyní v akční nabídce.

0: potřeby. Praktik Papír. Pracovní pomůcky. Praktik Papír. Příjemné prostředí. Praktik Papír. Pohodlné parkování. Vaše papírové srdce Ostravy, váš Praktik Papír. Praktikpapír.cz.
1: Chráním tvůj domov před letními vedry a jsem tak robustní, že odolám i bouřkám nebo zimním mrazům. A kdo jsem? Hliníková venkovní roleta Velux.
2: Sniž teplotu v podkroví a bydli komfortněji s řešeními Velux pro střešní okna Velux. Více informací na velux.cz.
3: Léto. Doktor Max má vše. S letní výbavou v lékárenské kvalitě se nespálíte. Nechte si poradit u odborníků a starosti. Pusťte k vodě. Doktor Max.
4: Vedro bude, ale my můžeme přijet hned. Jsme Klima Pohotovost a dorazíme k vám dřív než léto. Garantujeme nejrychlejší servis a montáž klimatizací ve vašem okolí. klima-pohotovost.cz.
5: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu vepřová krkovice v ceně 79,90 za 1 kg. Keříková rajčata 1 kg za 34,90. A Coca-Cola nebo Coca-Cola Zero 1,75 litru za 26,90. Lidl, to se vyplatí.
6: Stavebniny Dek přináší mega akci 2+1. Ke každým dvěma kusům pistolové pěny pro tepelné izolace Dek Foam MX600 nyní navíc dostanete třetí kus zdarma. Mega akce ve stavebninách Dek platí do 29. května. Tak si přijďte pro pěnu Dek Foam pro tepelné izolace zdarma. Více na Dek.cz.
7: Randíte?
8: A tohle znáte?
7: Bylo to fajn, ozvu se.
8: Sestěhujem se hned?
7: Zapomněl jsem peněženku.
8: Uděláme si selfiečko?
7: Promiň, volá manželka.
8: Mrkneme do pařížský.
7: A půjdeme k tobě nebo ke mně?
9: Už nechcete soutěžit o nejhorší rande?
8: Elite Date, seznamka pro vztah.
10: Elite Date, neslevujte ze svých očekávání.
8: elitedate.cz.
11: Hit Radio.
12: Zlepši si náladu.
11: Zlepši si náladu.

Pokud už baštíte nějaký čtvrteční oběd, dejme tomu třeba přehled týdne, tomu se u nás doma říká sekaná, tak přeju dobré chutnání k té bramborové kaši, i k tomu ohárku, té okurce sterilce, ale ať už do sebe ládujete cokoliv, tak to ládujte i dál s námi. A těšte se na dnešní dobu mezi 18. a 21., protože to pro vás opět budeme mít Hit Radio Classic, to nejlepší z 80., 90. a hitů

šance nás hodí Whitney Houston. Nabídneme Freddieho Mercuryho. A chybět nebude ani za mě luxusní a nekonečný příběh.

tolik energie na dnešní dopoledne. Androx, hitovka Golden, za chvilku Miles Smith nebo Agnes a také Chinesky, ti všichni do pravého

pár minut, že jo? A nemusí zatím stát jenom počasí. Prostě jaké si to tady uděláme, takové to tady budeme mít. A my celý květen hledáme, dejme tomu třeba dobrovolné hasiče, ty už jsme zvolili díky

ve třetím týdnu ze 4. Teďka hledáme nejlepší akce. Nás zajímá, kde to jako žije, na co se těšíte celý rok, kde potkáte půlku vesnice a vždycky to stojí za to. Můžou to být slavnosti, plesy, hody, festiáky, prostě pojďte na www.hitradioorion.cz a napište nám, která akce je za vás a u vás ta nejlepší. Konec týdne nebude jenom o vítězi, zítra to všechno vyhlásíme, ale bude to taky o pro celou rodinu o velkém zážitku, protože vás pošleme na Den dětí na Landeku, na den plný atrakcí, her a momentů, které si vaše děti budou ještě dlouho, dlouho, dlouho pamatovat. Sobota 30. května 10 až 16. První, ale musíte hlasovat na www.hitradioorion.cz. Tak pojďte do toho!

0: Jarní únavy vás možná nezbavíme, ale víme, jak ji zvládnout. S Dormém si dopřejete kvalitní odpočinek, který vás nabije energií. Právě teď probíhá jarní nadílka se slevami až 60% na vybrané výrobky. Neváhejte a dopřejte si pohodlí. Dormeo. Spánek, který se vyplatí. Navštivte Dormeo.cz nebo prodejnu Dormeo Home v Ostravě v OC Nová Karolina.
1: Aby stavba šlapala, musí to lítat. A aby to na beton lítalo, je tu Stavmat. Právě teď suchý beton ST-Line 3DC25/30 za akční cenu. Vyrazte pro něj do nejbližších stavebnin Stavmat. Stavmat. Držíme zakázky v pohybu.
2: V Kauflandu fandíme hokeji stejně jako vy. Proto jsme pro vás připravili
3: Kajarmark bramburky 150 gramů za 17,90 a svijanský más světlý ležák z Kaufland Card za 13,90 až do 26. května.
2: Kaufland.
4: Jaké boty a kabelky na léto? Na e-obuv.cz vás čekají nejžhavější značky sezony. Guess, Skechers, Birkenstock a mnoho dalších. Protože e-obuv ví, co nosit, když se blíží léto. Prohlédněte si nabídku na e-obuv.cz v aplikaci i v kamenných prodejnách. E-obuv ví.
5: Stavebniny Janík. Stavebniny
6: Janík. Hola, hola, zahrada volá. Nabízíme za skvělé ceny substráty, mulčovací kůry, travní směsi, hnojiva, postřiky a nářadí.
5: Stavebniny Janík.
6: Více na stavebniny.janík.cz.
7: Dream Factory.
8: Divadelní festival Dream Factory Ostrava slaví plnoletost.
9: A k 18 nám mu přijedou popřát Oskar Hess,
10: Simona Levandovská,
9: Mark Christian Hochmann,
10: Marta Danzingerová
9: nebo Miroslav Krobot.
10: Oslavy odstartují 22. května.
9: Více na www.dfov.cz.
11: Zase tankuju. Po třetí tenhle týden.
12: Tak to děláš špatně. Já mám nový BYD C-Line 5. Velké SUV s dojezdem až 1016 km. Extrémně tiché a úsporné. A vejde se mi tam i rodina z kufry. Luxusní.
11: A tak to bude drahé.
12: Kdepak. Za cenu běžného spalováku. BYD C-Line 5. Už od 699 tisíc korun. Méně tankování, více prostoru. Zkušební jízda na byd.com.
13: Přelomový kulturní prostor s Jarem ožívá. Bývalá přádelna bratří Neumannů, nová osmička. Startuje už 1. května ve Frýdku Místku. Čekají tě koncerty všech žánrů, DJ sety, program pro děti, přednášky, letní kina i sport. A to všechno zdarma. Kultura, komunita, gastro i odpočinek v jedinečném industriálním prostoru. Nová osmička. Místo, které bude žít každý den.
14: Sjednejte si výhodné cestovní pojištění od Vojenské. S rodinnou slevou 50% na vozp.cz.
15: Život je boj. Pomáháme vám vítězit. Vojenská zdravotní pojišťovna.
16: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Trvanlivé plnotučné mléko Albert, litr s apkou za 12,90. A kuře bez drobů a 2/4 kilo za 69,90. Albert. Dle srovnání k 13.5.
17: Toto je...
18: Dobravárt, vezeme vám pračku.
17: Albert. Dle srovnání k 13.5. Toto je...
18: Dobravárt, vezeme vám pračku.
17: A co teď?
18: Teď vám...

0: telefonu WhatsApp do studia Hit Rádia Orion 724 299 199.
1: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu. Hit Rádio.
2: Nejlepší dopravní servis z Moravy a Slezska na Novojičínsku v úseku Bordovice Frenštát pod Radhoštěm probíhají stavební práce a vozovka je zúžená na jeden jízdní pruh. No a mezi Novým Jičínem a Životicemi probíhají stavební práce a projíždí se Kyvadlově. Přejeme šťastnou cestu bez nehod. Vaše dopravní info volejte na 800 100 291.
0: Chceš si nechat zahrát hit podle sebe? Každou středu večer hrajeme na přání. Svůj hit si objednej na webu hitradio.cz. Hitradio.cz.
3: Já nový plot mám. Nový plot od firmy Ploty Dobrý vám budou obdivovat všichni sousedé. Ploty a brány prodáváme i montujeme. Ploty Dobrý, teď je tice u Kroměříže. Ploty Dobrý.cz. Ploty Dobrý, všechno dobrý.
4: Nohy už vám tolik neslouží, ale přesto chcete být aktivní a soběstační? Seniorské elektrické vozíky a skutry Selvo vás dopraví bez pomoci druhých na nákupy k lékaři nebo třeba na výlet. Na Selvo nepotřebujete řidičák a ovládání je jednoduché. Přijďte si vybrat. BG Technik, výstavní 123/11, Ostrava Vítkovice.
5: V Penny nyní najdete polštářovou zoo. Udělejte si radost takhle velkým plyšákem na hraní i spaní. Získáte je z body za nákupy jen za 149,90. Penny. Nakupujte hezky česky.
6: Májová láska si zaslouží opravdu veliký výběr. e-kondomy.cz 20 000 láskyplných položek skladem a online. e-kondomy.cz.
7: Mami, proč máme všechno od Konceptu?
8: To jen se zeptej tatínka.
9: Detaily. V Konceptu myslí u každého spotřebiče i na maličkosti.
10: Koncept. Chytře vymyšleno pro život.
0: On air.
1: Online.
0: I v aplikaci Radia.cz. Hit Radio.
11: Je 12 hodin, dobré poledne u zpráv, přeje Lucie Daňková. Prezident Petr Pavel počká na rozhodnutí vlády o složení delegace na summit NATO v Ankaře. Pokud vláda 8. června rozhodne tak, že bude bránit prezidentovi ve vykonávání ústavních funkcí, obrátí se Petr Pavel na ústavní soud. Kvůli summitu se prezident s premiérem setkali už začátkem května, ale shodu nenašli. Ať to tu žije. Pod tímto heslem odstartovali Piráti kampaň před komunálními a senátními volbami. Zaměří se na bydlení, podporu rodin a modernizaci. Podle šéfa Pirátů Zdeňka Hřiba s tím ještě dnes vyrazí do ulic po celém Česku. Teď se podíváme k nám.
2: Ostravské komunikace začnou v pondělí stavět dočasný most v ulici Nad Porubkou v Ostravě Svinově. Nahradí nynější mostní provizorium, kvůli kterému si lidé v okolí stěžovali na nadměrný hluk. Instalace nového provizoria potrvá přibližně 4 týdny. Ulice bude uzavřená i pro pěší. Původní most přes potok Porubka předloni v září poškodila povodeň.
12: Global Payments. Ať u vás zákazníci můžou platit kartou na platebních terminálech nebo platební bráně. Kvalitní služby za férové ceny. Více na globalpayments.cz.
13: Akce týdne po Vošrotu Barco. Jen tento týden dostanete v Barku za měděné izolované dráty a kabely 80 korun za kilogram. Barco, výkup na jedničku. www.druhotnesuroviny.cz.
0: Hokejový servis Hit Rádia.
14: Bylo to trápení, ale s vítězným koncem. Čeští hokejisté porazili ve čtvrtém utkání na mistrovství světa Itálii 3-1 a připsali si tak třetí vítězství ve skupině B. Naši ještě na začátku 46. minuty s papírovým outsiderem prohrávali. Pak ale dvěma góly skóre otočili, trefili se Alšer a Fleck a v závěru přidal pojistku gólem do prázdné branky Kubalík. Dneska i zítra mají naši volno. Další zápas hrajeme až v sobotu proti Slovensku.
2: Na Moravě a ve Slezsku by mělo být odpoledne oblačno, během dne se lokálně přidají přehánky, k večeru pak ustanou. Nejvyšší teploty budou mezi 18 a 22 stupni, v Beskydech a Jeseník

0: Krásné a pohodové čtvrteční poledne přeju, 12 hodin 2 minuty, začínají naše oblíbené srdcovky, 5 skvělých hitů, legendárních hitů, hitů, na které jste možná už zapomněli a přesto tam někde uvnitř hluboko ve vás jsou. A k tomu ještě jeden, který máte úplně nejradši, a to je srdcovka na vaše přání jako bonus. Začínáme hitem, který se nám vlastně hodí k obědu.
1: Hit Radio Orion.
0: Dáme si zpěvačku Nelly Furtado, která vydala hit Man Eater, což je volně překloženo jako pojídačka mužů anebo jako lidožrout. Tak pokud vám dneska nechutnal oběd, pozor, klidně by to mohlo být horší. Tady je Nelly.

0: Je 12 hodin 6 minut, tohle je srdcovka s číslem 1.
1: Největší hity,
2: největší srdcovky.
0: A teď si dáme hned dva hity po sobě. Ten jeden bude vyloženě o víkendu, kdy má být nádherně a když se jako někde probudíte a zažili jste to určitě v životě, že jste si říkali, tak tenhle den, to je fakt jako perfektní den. Takže si dáme perfect day, ale ještě předtím, tak král. Jo, král, skutečný král, který je známý pod jménem Khalid. Narodil se v Alžírsku a tady ten frajer, tady ten pán, tak má kromě jako té srdcovky, kterou tady pro vás máte připravenou, tak má samozřejmě jeden obrovitánský hit C'est la vie, který znáte, je to velká diskotéka, znáte to velmi dobře z našeho vysílání, z playlistu Hit Rádia. A ten hit nahrál, když mu bylo 52 let. Takže jestli máte pocit, že ještě pořád jste nedosáhli toho vašeho životního vrcholu, tak máte ještě pořád spoustu času. Jo. Není to tak, že musíte tvořit ty velké věci jenom když jste byli mladí. Ne, normálně, klidně, i když už jste životem zkušenější, tak to pak může přijít. Takže ve 52 nahrál hit C'est la vie. My si ale dáme jiný hit. Hit, který ho proslavil také po celém světě. Jmenuje se Aisha. A zároveň Khalid se narodil 29. února. To znamená na přestupný rok. Znáte někoho ve vaší rodině, ve vašem okolí, kdo se taky narodil v tento výjimečný den? Teď Khalid Aisha na Hit Rádiu. Srdcovka číslo 2.

0: Perfect day. Perfect day na Hit Radio, přesně ve čtvrt na jednu.
1: Největší hity,
2: největší srdcovky.
0: Další dvě srdcovky jsou za námi, před chviličkou ještě tady Khalid s hitem Aisha. Khalid se narodil 29. února, ptal jsem se, jestli někoho takového znáte. Mám tady zprávu, mám bratránka narozeného 29. února a vždycky se smějeme, že vlastně ještě není tak starý. Letos mu bylo 50. 50, to znamená, že to, kolik jich oslavil, nějakých 12 třeba? Těch skutečných narozenin, tak je mu 12, ještě je cucák, to je dítko, ten teprve půjde do puberty, no tak to je nádherný, tak my přejeme všechno samozřejmě jako nejlepší, kdy bude 29. února, to ještě zjistím, dokonce srdcovek, teď jdeme opět do doby, kdy jste měli doma pevnou linku a vrchol tehdejší moderní doby, a to už ne vytáčecí číselník na telefonu, ale tlačítkový telefon, pořád se bavíme o pevný lince, jo. Telefonní číslo, tak to jsme měli ve zlatých stránkách a váš táta možná honil parádu s handsfree sluchátkem k mobilu. To taky jeden čas byla obrovská móda. No, devadesátky, dokonalá doba, a tak si dáme něco z devadesátkové diskotéky, co se vyloženě hodí do tohle nádherného počasí, který je a které ještě bude o víkendu. Shaft!

0: pátá a zároveň poslední srdcovka, kterou já pro vás vybírám. Za chviličku nás čeká srdcovka na přání. Tohle jsou Pet Shop Boys a hit West End Girls.
1: Srdcovky Hit Rádia.
0: Zároveň to vlastně byly 80. léta a úplně první studiová deska, kterou Pet Shop Boys vydali. Jmenuje se tedy West End Girls a pro zajímavost, tak Pet Shop Boys si chvilku říkávali na začátku své kariéry právě West End. Až později se přejmenovali na kluky ze Zvedimexu, tedy na Pet Shop Boys. A to je teda taky zajímavý název. Když budete hodně jako pídit, proč zrovna ze Zvedimexu, tak byste se mohli dočíst i zajímavou informaci o tom, že je to prý na počest jejich kamarádů, kteří pracovali ve Zvedimexu. Zajímavý příběh. Jestli je to pravda? Možná ano. Každopádně, co je 100% pravda, že právě tahle dvojka, Pet Shop Boys, tak za prvý jsou zapsaný v Guinnessově knize rekordů jako jedno z nejúspěšnějších synthpopových britských ta čeština někdy nádherná, prostě dokázali prodat více jak 50 milionů desek, to je prostě úlet. No a zároveň tak se oni dva potkali v obchodě. V obchodě s elektronikou, s hudbou, tam si prostě zjistili, že se vybírají podobný CDčka a řekli si, no tak pojďme do toho, no. Tak občas člověk fakt jako najde spřízněný duše na místech, který by nikdy nečekal. My si dáme za chvíli Benson Boone nebo taky Rieb, Ina a Seš, tuhle trojici s hitem Rock My Body. A pak nás čeká srdcovka na vaše přání. Tak pište na 777-937-777, co byste dneska chtěli slyšet, co vám udělá radost.
1: Jaká byla dnešní snídaně šampionů na Hit Radio?
2: Ročně se po celém světě vypije zhruba 200 miliard litrů piva.
3: To jo. On už to vlastně taky není úplně levný sport, to pivko, co? Já jsem teďka nedávno potkal půl litr za nějakých 79 korun.
2: No, už je to skoro ke stovce.
3: To je masakr. Se to prodraží ten hokej teďka, co? Nicméně 200 miliard litrů celosvětově, no tak takhle něco v Česku, to je jasný. A ty zbylý 2 miliardy kde?
1: Nejsi snídaní šampionů na Hit Radio. Od 6 do 9 s Michalem a Jasmin. Tohle nepřeslechněte. Volkswagen užitkové vozy za ceny, které byste nečekali. Moderní Crafter již za 649 900 korun bez DPH a ID. Buzz Cargo teď se zvýhodněním až 297 000 korun bez DPH.
4: Jaro, sluníčko, čas nakupovat v Half Price. Objevte len ve složení produktů od světových značek a jedinečné poklady v sezónním výprodeji. V Half Price na vás čekají vaše oblíbené značky a výjimečné ceny. Half Price. Great Brands.
5: Auta jsou moje vášeň. Máš to stejně. Tak doraž na největší přehlídku aut v Ostravě. Autosalon v Avionu startuje už 28. května. V neděli 31. května se navíc můžeš těšit na tradiční sraz veteránů na parkovišti u Emotion Parku. Sleduj Facebook Avionu a dozvíš se víc. Užij si Autosalon v Avionu od 28. května do 7. června.
6: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu vepřová krkovice v ceně 79,90 za 1 kg. Keříková rajčata 1 kg za 34,90. A Coca-Cola nebo Coca-Cola Zero 1,75 litru za 26,90. Lidl, to se vyplatí.
7: Nemocnice Agel Ostrava Vítkovice hledá ošetřovatele a ošetřovatelky na oddělení gastroenterologie a následné péče. Nabízíme skvělé benefity, 5 týdnů dovolené a nástup ihned. Akreditovaný kurz v oboru ošetřovatel nutný. Pracujte tam, kde je vaše práce vidět a má smysl. Více info na nemocniceostravavítkovice.agel.cz. Sekce kariéra.
8: Hele, a kdy už bude miminko? Otázka, ze které vám už začíná cukat v oku. Hlídáte si ovulaci, zdravě jíte, zkoušíte všechno, ale někdy to prostě samo nejde. V Pronatalu vám pomůžeme zjistit proč. Objednejte si termín na vyšetření plodnosti nyní zdarma na www.pronatal.cz. Plodnost není samozřejmost.
9: Randíte?
10: A tohle znáte?
9: Bylo to fajn, ozvu se.
10: Sestěhujem se hned?
9: Zapomněl jsem peněženku.
10: Uděláme si selfiečko?
9: Promiň, volá manželka.
10: Mrkneme do Pařížský?
9: A půjdeme k tobě nebo ke mně?
10: Už
11: už nechcete soutěžit o nejhorší rande?
12: Elite Date, seznamka pro vztah.
13: Elite Date, neslevujte ze svých očekávání.
12: Elitedate.cz.
14: Česká profesionální kosmetika, která podtrhne vaši krásu. Syncare, dermokosmetika, biokosmetika a nově i hotelová kosmetika. Syncare, téměř 30 let pečujeme o vaši pleť. www.syncare.cz.
15: Stavebniny Dek přináší mega akci. Při zapůjčení akukladiv Hilti Nuron vám nyní půjčíme dvě baterie zdarma. Mega akce v půjčovnách stavebnin Dek platí do 29. května včetně rezervací. Tak si půjčte akukladiva Hilti Nuron se dvěma bateriemi zdarma. Více na dek.cz.
16: Májová láska si zaslouží opravdu veliký výběr. e-kondomy.cz 20 000 láskyplných položek skladem a online. e-kondomy.cz
17: 13. června zažiješ den, který ti obarví život. Rainbow Run v Dolních Vítkovicích je zpět. Teď navíc se slevou až 35%. Běžíš pro zábavu s rodinou nebo kamarády? Užij si Rainbow Run plný smíchu, barev a hudby. Chceš si zaběhnout osobák? Na našich měřených tratích žádný problém. A když zapadne slunce, rozsviť Ostravu při magickém Rainbow Run Neo. Doběhni si pro něj na rainbowrun.cz. Startujeme 13. června. Buď u toho!
18: Lásko, jaký bys chtěla auto?
19: Tak aby bylo hezký, moderní, stylový, a aby mělo dost místa pro děti. No a aby moc nestálo, že jo?
18: Ale já myslel, jakou barvu?
19: Barvu? Já tak to nevím.
18: Stačí vybrat barvu. Vozy Bike vždy v plné výbavě za jednotnou cenu. Bike. Jednoduše chytrá volba.
20: Nezapomeňte každé pondělí a neděli odpoledne na Hit Rádiu poslouchat pořad To musíte zažít se Slevomatem. Čekají vás čerstvé tipy, nové akce a spousta inspirace, kam vyrazit a co si dopřát. Více na slevomat.cz. To musíte zažít.

0: Máš chuť na devadesátky? Zkus nové Hit Radio 90. To jsou největší hity 90. let non-stop. Poslouchej v aplikaci Rádia.cz a v DABu. Hit Radio.
1: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.

0: These beautiful things that I've got. Benson Boone, Beautiful Things, 12 hodin 35 minut.
1: Největší hity,
2: největší srdcovky.
0: Na Hit Radio nás právě teď čeká poslední šestá srdcovka pro dnešní den a ta poletí až do Ostravy, napsal si o ní Standa. Že ahoj do rádia, je možnost zahrát Frankie Goes to Hollywood píseň Relax. To v naší době po sklednutí filmu Bonnie a Clyde muselo hrát všude ve sluchátkách z Walkmanu a na každé diskotéce. Díky moc a je to taky pro nebe pro Honzu Podměšila. Zdraví Standa z Ostravy. No tak jasně, jasně, dáme si to určitě. Tenhle legendární song zazněl ve filmu 36krát. To je masakr, 630krát. Nedivím se, že to byl takový brouk v hlavě, že po shlédnutí toho filmu si to opravdu každý pořád broukal. Ovšem, málem ten film vlastně vůbec nikdo neviděl, protože když tenkrát ten film natočili, tak rovnou za dob minulého režimu šel do trezoru, ale jeden z vexláků podplatil řidiče, který ten film převážel, a ten ho nejdřív dovezl do kina. Tam se odehrála úplně tajná projekce, během který někdo nahrál film na videokameru z hlediště. Pak se ty pirátské kopie začaly šířit na VHS kazetách a cena tenkrát té jedné kazety byla 500 kčs. Na tu cenu, teda na tu dobu, byla strašná raketa. Jinak škoda, že vlastně celý natáčení bylo pod přísným drobnohledem, protože například ve filmu není scéna, která se natočila, jak jeden z tehdejších policajtů, konkrétně tedy člen STB, tak si u auta od jednoho z vexláků zkouší džíny. Jo. Tak to, když tenkrát natočili, tak to rovnou na místě zabavili. To řekli, že to tam prostě jako nebude. Tak přijde mi to vlastně trošku ikonický, že film o vexlácích se dostal na světlo světa vlastně jenom díky vexlákům. Tak tady je Frankie Goes to Hollywood, hit Relax, jenom pro vás.

Dance je přesně 1:15, přijel taky dobrou chuť k obědu. Terásky jsou natřískaný, plný ve švech, jak se říká, tak pokud nás posloucháte teď někde u oběda na terásce, tak doufám, že vám chutnaly i ty srdcovky, které jsme tady dneska servírovali mezi 12. a 13. hodinou. Za chvíli! Damiano David! Nebude chybit ani Lukas Estrada a stihneme i Davida Guettu s tady Swimsem. To vás taky bude bavit. No a ve 13 hodin nejnovější zprávy a Lucie Daňková. Tak si poslechnete, co se děje nejenom u nás, ale i ve světě. Buďte s námi!

0: Chcete si sednout tady, nebo asi spíš na zahrádce?
1: V pohodě, já ji přivážu k barovce.
2: Podnikání není vždycky jednoduché, ale účet u Komerční banky ano. Ať už jste si otevřeli restauraci nebo podnikáte jinak, sjednejte si účet v tarifu Start Business zdarma na kb.cz.
3: Jarní únavy vás možná nezbavíme, ale víme, jak je zvládnout. S Dormem si dopřejete kvalitní odpočinek, který vás nabije energií. Právě teď probíhá jarní nadílka se slevami až 60% na vybrané výrobky. Neváhejte a dopřejte si pohodlí. Dormeo. Spánek, který se vyplatí. Navštivte Dormeo.cz nebo prodejnu Dormeo Home v Ostravě v OC Nová Karolina.
4: Nové styly pro vaše léto. Právě teď v KIK. Šortky už od 99 korun. Jednoduše kombinujte pro skvělý pocit. Víc pro každý den. A pro zvláštní momenty. KIK. Víc než si myslíte.
5: Jsou s užitkovými vozy Opel jejich majitelé spokojení?
6: Já.
5: Protože jsou spolehlivé?
6: Já, natürlich.
5: A se zárukou na 5 let zdarma?
6: Já, sicher.
5: Spolehněte se na německou kvalitu a pořiďte si užitkový vůz Opel Movano, Vivaro nebo Combo. Nyní v akční nabídce.
7: 30 let. Až 30 let života strávíte v posteli. My v Prospánku se postaráme o to, aby to byla nejlepší léta vašeho života. Přijďte si k nám vyzkoušet matrace, postele i polštáře. Společně vybereme tu pravou postel, do které se budete těšit a ze které budete vstávat odpočatí. Vše pro spánek vám odvezeme až domů a smontujeme. Máme více než 60 prodejen. Najděte si tu svoji na prospánek.cz.
8: Procházíte přerodem?
9: Zažíváte renesanci?
8: Nejste v tom sami.
9: V květnu se k vám připojí i herci z Davidského, Švandova i divadla Na zábradlí.
8: Divadelní festival Dream Factory Ostrava startuje 22. května.
9: Více na www.dfov.cz.
10: Život je pěkná jízda. Cesta, na které zažijete vrcholy i pády. S námi na to nejste sami, protože když jde o život, jedeme v tom s vámi. A 75% škod z úrazových rizik vyřídíme do 2 pracovních dnů. Životní a úrazové pojištění od ČPP. ČPP.cz.
11: Výkup vozů v Autohity. Za vaše auto dáme vám víc. Přijeďte do Vítkovic. Auto oceníme, i hned vyplatíme, přepis vozů spolehlivě zajistíme. To dáme vám víc. Přijeďte do Vítkovic. Auto oceníme, i hned vyplatíme, přepis vozů spolehlivě zajistíme. Volejte 800 120

0: hodně doplňků.
1: Stavebniny Jani. Stavebniny Jani.
2: Hit Radio. Když led hoří pod bruslemi, rodí se ty největší momenty. Rychlost, tvrdost, euforie. Prožij mistrovství světa s hokejovým servisem Hit Radia. Mega hokej, mega emoce. Hokej je lepší s Hit Radiem.
3: Global Payments. Ať u vás zákazníci můžou platit kartou na platebních terminálech nebo platební bráně. Kvalitní služby za férové ceny. Více na globalpayments.cz.

0: Sleduj a vyhrávej. Sleduj Hit Radio na Instagramu. Soutěže, zákulisí rádia a spousta zábavy. Instagram Hit Radio. Hit Radio.
1: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.

0: Čtvrteční poledne je za námi, ty to vezmeme zase trošičku na vážno. Pokud řešíte změnu dodavatele energií, tak možná, že z toho máte taky dost vrásek na čele. My vám poradíme ve zprávách, co dělat. Už za chviličku, Lucie Daňková, nejnovější zprávy, počkejte si na to.
1: Nejlepší dopravní servis z Moravy a Slezska. Na trase z Českého Těšína do Havířova za Těrlickem se srazila 3 osobní auta, dejte tam pozor. A v Opavě v ulici Svobody havarovalo osobní auto, na místě je policie. Pokud narazíte na komplikace, dejte vědět. Vaše dopravní info volejte na 800 100 291.
2: Jsme v éteru, ale taky v chytré aplikaci Rádia.cz. Zjistíš, co jsme hráli, co hrát budeme a poslouchat můžeš kdekoliv přes Rádia.cz.
3: Festival Ultraslev Allegro Smart Weeks je v plném proudu. Užívej si slevy až 50%. Vstup do světa smart a objevuj každý den tisíce značkových produktů za výhodné ceny. I v e-shopech MOL a CZC. Když něco, tak Allegro.
4: Na nákupy do Polska? Zůstaňte tady déle a objevte více. Navštivte Carbonarium v Jastrzebí zdroji, moderní výstavu o uhlí. Prostřednictvím technologie VR sjeďte s námi do Nitra dolu a dozvíte se, co má společného uhlík s vesmírem. A to všechno česky. Navštivte www.carbonarium.cz.
5: Nemocnice Agel Ostrava Vítkovice hledá ošetřovatele a ošetřovatelky na oddělení gastroenterologie a následné péče. Nabízíme skvělé benefity, 5 týdnů dovolené a nástup ihned. Akreditovaný kurz v oboru ošetřovatel nutný. Pracujte tam, kde je vaše práce vidět a má smysl. Více info na nemocniceostravavítkovice.agel.cz. Sekce kariéra.
6: Hi, this is Ed Sheeran.
7: Hi, this is Madonna.
8: Hey, I'm Dua Lipa.
9: Hi, I'm Lenny Kravitz.
10: Chceš si nechat zahrát hit podle sebe? Každou středu večer hrajeme na přání. Svůj hit si objednej na webu hitradio.cz. Hitradio.cz.
11: On air.
12: Online.
11: I v aplikaci Radia.cz. Hit Radio.
13: Je 13 hodin, dobré odpoledne, u zpráv přeje Lucie Daňková. Škoda na úrodě ovoce kvůli mrazům bude podle odhadů až 1,5 miliardy korun. Úroda bude o 50% nižší. Nejvíce postižené oblasti jsou ve středních a východních Čechách, ale i některé části Moravy. Běžná roční sklizeň ovocnářů představuje zhruba 140 tisíc tun. Letošní odhad je tedy poloviční. Ukončit smlouvu s dodavatelem energií nemusí být vždy jednoduché. Snadno můžete odstoupit například tehdy, kdy jste ji neuzavřeli na pobočce, a to do 14 dnů od jejího podepsání. Co ale dělat, když už právní vztah trvá, poradí mluvčí D-testu Lucie Korbeliusová.
14: Záleží na tom, zda máte smlouvu uzavřenou na dobu určitou nebo neurčitou. Smlouvu na dobu neurčitou můžete vypovědět kdykoliv. U smlouvy na dobu určitou je situace složitější. Tu zpravidla nelze předčasně ukončit.
13: Někteří dodavatelé ale umožňují takovou smlouvu ukončit i přesto, že na to nemáte zákonný nárok. Let společnosti Air France na trase Paříže-Detroit byl odkloněn do kanadského Montrealu kvůli pasažérovi z Konga. Důvodem je omezení, které USA zavedly kvůli šíření eboli v této africké zemi. Společnost Air France omluvila, že omylem umožnila zmíněnému cestujícímu nastoupit do letadla. Teď se ještě podíváme k nám.
1: Více než 1600 cestujících vyloučili v Ostravě z MHD asistenti přepravy spolu se strážníky při týdenní kontrolně bezpečnostní akci. Nejčastějším důvodem byla jízda bez platné jízdenky. V několika případech šlo o vyloučení za obtěžování pod vlivem alkoholu. Podobné akce budou v ostravské MHD pokračovat.
15: Akce týdne po Mošrotu Barco. Jen tento týden dostanete v Barku za měděné izolované dráty a kabely 80 korun za kilogram. Barco, výkup na jedničku. www.druhotnesuroviny.cz.
1: Na Moravě a ve Slezsku se dneska odpoledne ještě mohou lokálně objevit přehánky. Postupně ale bude mraků na obloze ubývat a nejvyšší teploty dnes do 22 stupňů.
2: Hit Radio. Jirka Pelnář. Hit Radio.
0: Ve 13 hodin a 3 minuty posloucháte Hit Radio. I takhle hodinku po obědě jsem si pro vás připravil skvělý hity, aby vám to v práci utíkalo o něco rychleji. Imagine Dragons budou, Karmach nebo právě teď Verona. Je Verona. Já jsem řekl Verona. Teď se mi vybavil včerejší hokej proti Itálii. Jsem rád, že už je to za náma. To byl tak trošku zlej sen teda. Uf, ale s happy endem pro nás. Ku podivu.
11: Hit Radio Orion.
0: Celá si kluci hrajou s těma našima nervama, tak doufejme, že už tohle je všechno za námi, že si z toho otřepem a o víkendu

Be Mine od Kamrad na Hit Radio. Kamarád, taky rád. To mi přivádí na jednu vlastně jako zajímavou myšlenku a takový průzkum. Já jsem četl, že prej 94% lidí v práci flirtuje. Jestli je to pravda nebo ne, tak o tom se bavit nemusíme, ale napadlo mě, že takhle jako ve čtvrtek po obědě bychom si mohli zahrát spolu nějakou hru, že bych vám vymyslel takový úkol, malou challenge a jsem zvědavej, jak se s ní popasujete a já to udělám taky, jo. Pojďme si užít spolu trošku jako srandy. Uděláme si malý sociální průzkum. Já teď dám 3 hity hned po sobě, to znamená, to bude nějakých 8 minut a během nich je vaším i mým úkolem, aby jsme si vybrali v práci někoho, anebo možná úplně prvního člověka, kterýho v práci uvidíte, tak abyste si s ním šli zaflirtovat. Jo? A aby jsme to všichni měli stejný, tak potřebujeme nějakou jednu stejnou balící hlášku. Blbý je, když potkáte třeba zrovna, já nevím, sekuritku nebo někoho, kdo vám přiveze akorát nějaký balík, ale to už tak jako je, jo? Lásko se nevybírá, ale co si dáme za balící hlášku? Teď bych vás tady potřeboval, abyste mi něco nadhodili, tak dneska je čtvrtek, konec pracovního týdne, to se možná hodí, jedna taková, taky trošičku už klišé jední, tak běžte za někým a řekněte mu, nejsi unavený nebo unavená, protože mi celý den běháš hlavou. A pak tohle řekněte a pak mi na 777-937-777 napište zprávu nebo pošlete hlasovku, jaká byla odpověď, jaká byla reakce. Tak jo, jdeme na to. Dáme Imagine Dragons a já jdu někoho najít. Gimme, gimme.

0: Tohle byl třetí hit po sobě a to znamená jen jedno jediné, že jdeme zjistit, jak jste dopadli. A musím říct, že mě hrozně baví, že máte smysl pro humor a že jste do toho šli. Dal jsem vám úkol, tři hity zpátky, abyste šli za někým od vás z práce, protože podle nějakého průzkumu 94% lidí v práci neustále flirtuje. A abyste řekli takovou balící hlášku a napsali mi na WhatsApp Rádia 777-937-777 reakci, kterou jste dostali. Jo? A ta balící hláška zněla: nejsi unavená, protože mi celý den běháš hlavou. A reakce jsou krásný, tak třeba Oťas píše reakci: ty jsi fakt úchyl. Si dovedu představit. Pavel dostal reakci: ty jsi debil. Iris píše: řekla jsem to kolegovi a on na to hned na druhého kolegu prej: ty vole, ona mě bálí, teď jsem to slyšel v rádiu. A tohle je taky moc hezký. Áňa posílá: odpověď jsem dostala: kotě, ty mi v ní běháš už týdny. A pak následoval výbuch smíchu. V práci jsou zvyklí, tahle komunikace tady probíhá většinou jen ve dvojsmyslech, takže super. Ty tady mám ještě rychlou zprávu. Ahoj rádio, potkala jsem jako první šéfovou. Říkám: teda šéfová, vy vypadáte unaveně. Asi jak mi celý den běháte v hlavě. To asi ta nová bluzka. No, nevyšlo to. Jsem úplně blbá a mám jít makat, prej. Zdraví, Jana. No, já potkal mýho šéfa taky a jediný, co mi na to řekl, tak byl velmi tichý pohled, otočená hlava a oči v sloup. A zavřel. Ale asi ho to nepřekvapilo. Děkuju, jste fantastický. Za chviličku Jelen, ještě jednu noc, tak je Linkin Park a klidně to zkoušejte dál. A mimochodem, nebo můžete přijít domů a říct vaší partnerce nebo partnerovi: hele, tak dneska v práci a v celém Česku všichni flirtovali, jenom já ne.
1: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu vepřová krkovice v ceně 79,90 za 1 kg. Keříková rajčata 1 kg za 34,90. A Coca-Cola nebo Coca-Cola Zero 1,75 litru za 26,90. Lidl, to se vyplatí.
2: Sezakovám v Ostravě, Opavě a Třinci vyřeší ucpaný odpad, zmonitoruje kanalizaci a nebo vyveze žumpu. Auta mají malá pro domácnosti a velký mašiny na těžký kál, i na ten nebezpečný. Tak nečekej a volej Sezako.
3: Strašidelný hrad Hukvaldy. V sobotu 23. května od 17 hodin. Noční výprava po stopách pokladu zbojníka Ondráže. Strašidla, duchové, zbojnické potyčky i ohňová show. Vstup je zdarma. Akce je podpořena z prostředků EU z programu Interreg Slovensko-Česko 2021-2027 v rámci projektu Juraj a Ondráž zbojnické legendy, který realizuje Moravskoslezský kraj ve spolupráci s Žilinským samosprávným krajem.
4: Ahoj, jsem Martin, mechanik z Carglassu. Jedna věc mě na mojí práci opravdu baví. Každý rok u nás vyměníme desítky tisíc autoskel, lidé se vrací a jsou spokojení, protože děláme skla a to se pozná. Je to snadné. Stačí jen zajít na carglass.cz.
5: Carglass opraví, Carglass vymění.
6: Aby stavba šlapala, musí to lítat. A aby to na beton lítalo, je tu Stavmat. Právě teď suchý beton ST-Line 3D C25/30 za akční cenu. Vyrazte pro něj do nejbližších stavebnin Stavmat. Stavmat. Držíme zakázky v pohybu.
7: V drogérii Teta je nyní akce 2 plus 1 zdarma na všechny značky péče o pleť, včetně korejské a přírodní kosmetiky. Nivea, L'Oreal Paris, Purity Vision, Beauty of Jocelyn a další. Vyberte si krémy, séra i masky. Více na tetadrogerie.cz.
8: Vedro bude, ale my můžeme přijet hned. Jsme Klima Pohotovost a dorazíme k vám dřív než léto. Garantujeme nejrychlejší servis a montáž klimatizací ve vašem okolí. klima-pohotovost.cz.
9: trenirkarna.cz.
10: Hej ty, ne ty, chceš mít trenky, boxerky, ponožky a nebo třeba kalhotky se slevou 30%? Není problém, klikni na trenirkarna.cz, napiš kód rádio a jede to! 30% na všechno s kódem rádio. Dnes objednáš a zítra máš.
9: trenirkarna.cz.
11: Nové DR6 od DR Automobiles už čeká v Ostravě. Přijďte si vyzkoušet stylové SUV s automatem, bohatou výbavou a s financováním 2,99 do showroomu naproti Géčku. Nyní s bonusem 8000 na servis nebo příslušenství. Více na DR Automobiles.cz.
12: Mami, mami!
9: On chodí.
12: Jde k nám.
9: Je, ty seš ale rostomilé.
3: Chodící robotické mládě. Unikátní model jen v Dinoparku. Dinopark Ostrava. Ten pravý Dinopark.
13: Máte penzíko? Převeďte si ho k NN a získejte možnost vyšších výnosů. Je vaše penzíko nové nebo pořád to staré? S novým penzíkem si sami zvolíte strategii spoření. Převod k NN zvládnete online za pár minut, třeba během pauzy na kafe. Více na nn.cz/penzíko.
14: V Kauflandu fandíme hokeji stejně jako vy. Proto jsme pro vás připravili
15: Kajarmark bramburky 150 gramů za 17,90 a Svijanský más světlý ležák z Kaufland Kart za 13,90 až do 26. května.
14: Kaufland.
16: Baru, dovolenou máme vyřešenou.
17: Fakt? A kam pojedeme?
16: Na zahradu. V Baumaxu mají do konce května slevy až 25% na bazény, grily, zahradní nábytek a nejen to.
17: Takže pětihvězdičkový rezort u nás na zahradě.
16: Jo, to je Baumax. Nízké ceny a vždycky něco navíc.
18: Pondělí, úterý, středa, super středa. Speciálně ve středu na vás čekají v Outlet Arena Moravia super dodatečné slevy až 80% nebo dárky k nákupu. Sleduj super středy v Outletu a nakup ještě výhodněji. Více na sociálních sítích a na outletmoravia.cz.
19: Outlet Arena Moravia. Slevy po celý rok.
20: Chráním tvůj domov před letními vedry a jsem tak robustní, že odolám i bouřkám nebo zimním mrazům. A kdo jsem? Hliníková venkovní roleta Velux.
21: Sníž teplotu v podkroví a bydli komfortněji s řešeními Velux pro střešní okna Velux. Více informací na velux.cz.
22: Největší hity, nejlepší nálada a skvělé výhry. To je snídaně šampionů na Hit Rádiu. Kdekoliv a kdekoliv přes apku Rádia.cz. Přes apku Rádia.cz. Hit Rádio.
23: Zlepši si náladu.
22: Zlepši si náladu.

Jelen, ještě jednu noc. Tak ještě jednu noc a je tady pátek, konečně. Už aby to bylo 13.37, posloucháte Hit Radio. Tím, že je 13.37, tak už máme venku hodinu a půl aktuální, tu skutečnou, nejužší nominaci na fotbalové mistrovství světa, které nás letos čeká po dlouhých 20 letech. A musím teda jako smeknout před PR týmem naší fotbalové repre, dávám klobouček dolů, protože to, jak to oznámili, tu nominaci, to je fakt jako krásný. Samozřejmě, jsou tam jména, která velmi budí vášně, takže v komentářích na sociálních sítích, tak tam to vře. To ano, ale když teda tohle pominu a podívám se jenom na to zpracování, tak to je takovej nádherný pohled do historie. Celý to třeba začíná úplně videem Pavla Šulce, naší fotbalový komety aktuální, kde mu, já nevím, jestli mu byl třeba rok, dva, něco takového, a vždycky o nich mluví jejich příbuzní. Ať je to táta, nebo je to třeba brácha, sourozenec, a tak dále, a tak dále. A ukazují nám tam střípky těch našich reprezentantů z minulosti, z dětství. To je prostě jako nádherný, fakt jako krásný zpracování. Takže když teda pominu některá jména, se kterýma se prostě český fanoušek leckdy nestotožňuje, tak to zpracování toho videa, to je jako dokonalý. To až na to narazíte, až nebudete mít v práci co na práci, tak to se koukněte, to vás bude bavit. Fakt jako klobouk dolů. My si dáme další hity, za chviličku Adele, nebo právě teď Gigi D'Agostino.

0: 2:45. Dneska v této hodině tak jsme řešili, řešili jsme téma flirtování v práci, že 94% lidí to dělá. A já jsem vám dal za úkol, abyste někomu od vás z práce řekli balící hlášku: nejsi nějaká unavená nebo unavený? To je možná z toho, jak se mi celou noc běhala hlavou. Jo. A vy jste mi psali reakce, myslel jsem si, že už se k tomu nebudu vracet, ale teď mi přišla hlasovka, o kterou se s váma musím podělit, protože to je jako nádhera, jo, dobře poslouchejte. Takže ještě jednou, ta hláška byla: nejsi nějaká unavená, to asi z toho, jak se mi celou noc běhala hlavou.
1: Ahoj Jirko, manžel mi teraz hovorí, že nejsi z toho běhání nějak unavená, tak mu vraví, že to malo být trošku jinak, tak, takže neslyšel úplně všechno, jaké bylo zadání, tak jsme se pobavili a jsme kolegové. Ahoj, zdraví Katka.
0: Tohle zbožňuju, tohle je prostě přesně ten typ mýho flirtování na střední. Tenhle frajer taky může být rád, že ženatej. Tak zdravíme tvého manžela, tohle je krásný. Prostě vždycky se najde jako někdo, kdo může být opravdu jako rád, no, že nakonec není sám. Nádhera, díky za tuhle hlasovku. My si dáme ještě do 14. hodiny hity jako Coldplay, nebo Disturbed, a nebo stihneme i Rihannu. Ve 14 hodin nejnovější zprávy a ve 2 odpoledne nás čeká náš pořad Nepopulární názor. To bude ještě hodně zajímavý.
2: Co se děje na Moravě a ve Slezsku?
3: Netáhne vás to zrovna za kulturou? Tak co raději vyrazit na hory? Vydat se můžete třeba na stezku Valaška na Pustevnách. Ta je pro vás teď otevřená každý den od 9 dopoledne do 6 odpoledne. Navštívit tady můžete trampolíny, skleněný skywalk ve výšce 30 metrů nad krajinou, vyhlídkovou věž, 150 metrů dlouhý himalajský chodník a spoustu dalšího. Tak neváhejte a užijte si výhled na Beskydy, jaký jinde nezažijete. A jste na stezku Valaška.
2: Víme, co se děje v Moravskoslezském kraji. Hit Radio Orion.
4: Stavebniny Janík. Nabízíme široký sortiment dveří. Například rámové dveře Vivento Dub Sonoma s kladem za super ceny. Stavebniny Janík. Rádi vám poradíme s výběrem.
5: Máš výbornou němčinu? U nás v AXA v Ostravě má cenu zlata. Žádná nuda v kanclu. Budeš zachraňovat cestovatele v zahraničí i na německých cestách. Dostaneš 45 000 korun měsíčně a k tomu náborový bonus 30 000. Čekají tě 2 dny v týdnu práce z domu a parta kolegů, které si zamiluješ. Klikni na AXA.cz, sekce kariéra.
6: Ministerstvo řeznictví varuje. Ochutnáváním váhalových špekáčků může vzniknout závislost. Účast špekáčků při opékání je povinná. Bylo zjištěno nedostatečné množství poctivých špekáčků na vašich ohništích.
7: Nebojte se.
6: Firma Váhala, výrobce těch nejlepších špekáčků, přichází s řešením. Naše špekáčky plné chuti jsou připravené stát se hvězdou každého ohně. Váhala. Poctivé špekáčky prověřené ohněm.
8: Nové auto MG a k tomu 40 000 korun na dovolenou získáte jedině na MG Roadshow.

0: Slyšíte to ticho? Tak zní zdravý spánek. Už více než 25 let vyrábíme matrace, které nepotřebují hlasitou reklamu. Zdravý spánek má jméno Tropico. Od více jak 300 prodejců v republice rovnou k vám do ložnice. matracetropico.cz
1: Přelomový kulturní prostor s Jarem ožívá. Bývalá přádelna bratří Neumannů, nová osmička. Startuje už 1. května ve Frýdku Místku. Čekají tě koncerty všech žánrů, DJ sety, program pro děti, přednášky, letní kina i sport. A to všechno zdarma. Kultura žánrů, DJ sety, program pro děti, přednášky, letní kina i sport. A to všechno zdarma. Kultura, komunita, gastro i

pro vepřovou plec bez kosti kilogram za 54,90 a rajčata sherry 250 gramů za 19,90. Byla. To dobré začíná u nás.

0: potřeby. Praktik Papír. Pracovní pomůcky. Praktik Papír. Příjemné prostředí. Praktik Papír. Pohodlné parkování. Vaše papírové srdce Ostravy, váš Praktik Papír. Praktikpapír.cz.
1: Stavebniny DEK přináší mega akci. Nejprodávanější karisíť KH20 do základové desky nyní za skvělých 436 korun včetně DPH. Mega akce ve stavebninách DEK platí do 29. května. Tak si přijďte pro karisíť za super cenu. Více na DEK.cz.

0: Máš chuť na devadesátky? Zkus nové Hit Radio 90. To jsou největší hity 90. let non-stop. Poslouchej v aplikaci Rádia.cz a v DABu. Hit Radio.
1: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.

0: a 14. dohrál právě teď. Před námi nejnovější zprávy a také aktuální doprava.
1: Nejlepší dopravní servis z Moravy a Slezska. Problémy jsou aktuálně na dálnici D1 v Ostravě. V místě omezení na 358. kilometru zablokoval provoz porouchaný nákladák. Dopravu tady řídí policie kyvadlově. Počítejte s kolonami v obou směrech. Vaše dopravní info volejte na 800 100 291.
2: Sleduj a vyhrávej. Sleduj Hit Radio na Instagramu. Soutěže, zákulisí rádia a spousta zábavy. Instagram Hit Radia.
3: Zažijte magické večery pod hvězdami. Kultura pod hvězdami míří do Frýdku Místku. Od 1. do 3. června ožije zámecké nádvoří ve Frýdku Místku muzikály jako Rebelové, Kleopatra nebo báječnou komedii se Simonou Stašovou. Vstupenky na kulturapodhvězdami.cz.
4: Chceš žít značkový život? Nebo ten opravdový? Značka si ty. www.bezpotisku.cz.
5: Zveme vás 30. a 31. května na Kopřivnické dny techniky. Spousta zábavy a zajímavé techniky, jízdy v nákladních autech a letos také velká oslava 40 let od první účasti vozů Tatra na Rally Dakar. Vstup na akci je zdarma. Nezapomeňte, 30. a 31. května od 9 hodin Polygon Tatra Kopřivnice. Generálními partnery jsou město Kopřivnice a Tatra Trucks, akciová společnost. Více na Kopřivnické dny techniky.
2: Jsme v éteru, ale taky v chytré aplikaci Rádia.cz. Zjistíš, co jsme hráli, co hrát budeme a poslouchat můžeš kdekoliv přes Rádia.cz. On air.
6: Online.
2: I v aplikaci Rádia.cz. Hit Radio.
7: Je 14 hodin, dobré odpoledne u zpráv přeje Lucie Daňková. Zájem o cestování po Česku dál roste. Do tuzemských hotelů, penzionů a dalších ubytovacích zařízení přijelo během prvního čtvrtletí letošního roku téměř 4,5 milionu hostů. Pokračuje ředitel České centrály cestovního ruchu František Reismiller.
8: Počet hostů meziročně vzrostl ve všech krajích Česka. Nejvíce se jich v prvním čtvrtletí ubytovalo v Praze, a to téměř 1,7 milionu. Následoval Královéhradecký kraj, kam zamířilo 372 tisíc návštěvníků a více než 250 000 hostů se ubytovalo také v Jihomoravském, Karlovarském a Libereckém kraji.
7: A já ještě doplním, že turisty láká také české lázeňství. Vězňům bude v návratu do běžného života pomáhat nová online platforma provýstup.cz. Nabídne srozumitelný přehled organizací, služeb a programů, které řeší oblast bydlení, práce, dluhového poradenství nebo závislostí. Pilotní podobu projektu představila Asociace organizací v oblasti vězeňství. Česko jako jediný stát Evropské unie nesouhlasil s rezolucí Valného shromáždění OSN o ochraně klimatu. Při včerejším hlasování se Česko zdrželo. Podle rezoluce by mohly státy vést se zeměmi, které neplní klimatické závazky, spory o odškodnění. Teď ještě pohled k nám.
1: Silničáři začnou v pondělí stavět nový dočasný most v ulici Nad Porubkou v Ostravě Svinově. Nahradí nynější mostní provizorium, kvůli kterému si lidé v okolí stěžovali na nadměrný hluk. Instalace nového provizoria potrvá přibližně 4 týdny. Ulice bude během té doby neprůjezdná a neprojdou tam ani pěší.
9: Akce týdne pomošrotu Barko. Jen tento týden dostanete v Barku za měděné izolované dráty a kabely 80 korun za kilogram. Barko, výkup na jedničku. www.druhotnesuroviny.cz.
1: Lokálně se ještě mohou dneska na Moravě a ve Slezsku objevit přehánky, postupně ale bude mraků ubývat. Dnes máme kolem 20 stupňů, zítra naměříme až 23.
2: Jirka Pelnář, Hit Radio.
0: 2 hodiny odpoledne posloucháte Hit Radio a to je vždycky čas, kdy si spolu povídáme, rozebíráme zásadní a občas palčivá témata. A protože je čtvrtek, tak je tady náš pořad Nepopulární názor. To znamená, že zazní něco, co si spousta lidí myslí, ale málo kdo si odváží to říct nahlas. Já to nahlas řeknu a pak budu chtít znát vaší reakci a především váš názor. Tak tentokrát to bude vztahové odvětví. Podrobnosti za chviličku. Dáme jeden hit a jdeme na to.
2: Hit Radio Orion.

6 hodin 6 minut je čtvrtek a jdeme na nepopulární názor. Něco, co si spoustu lidí myslí, ale bojí se to říct nahlas, nebo se to neodváží říct nahlas. Tak nepopulární názor pro dnešní den je ten, že na prvním rande by se na konci ten účet měl rozdělit spravedlivě 50-50. Co vy na to? Jo, protože v dnešní době nebudeme si jako lhát, jo. Jít někam s někým na večeři, to je raketa jako blázen. A teď prostě přijdete na to rande, z pozice toho chlapa, ty to vezmu, zaplatím za tu večeři, teď nebude to jenom večeři, bude to nějaký desert, že jo, sklenička, bum, nechám tam třeba dvojku, ona už se mi druhý den neozve, protože jsem jako každý jiný chlap měl prostě jako blbý vtipy v průběhu toho večera, takže já budu zase hledat jinou oběť, která se mnou půjde týden na to na další rande, a když to takhle člověk jako sečte, tak kde na to má brát? A je to zase ale i obráceně, jo, z toho pohledu i té dívky. Tak co si o to myslíte? 777 937 777. Má si platit každý svoji půlku na tom prvním rande, anebo ne? Dejte vědět. Těším se. Uvidíme, jak jsme tady na tom v Česku s aktuální finanční situací a taky s počtem gentlemanů. A také s duchem fair play. No, je to velmi tenký let. Těším se na to. Dáme si nějaký hit a... Tak vaše názory. 777 937 777.

0: Velký holky nepláčou, Big Girls Don't Cry, Fergie je přesně čtvrt na tři, posloucháte Hit Radio a ve čtvrtek odpoledne tady vždycky řešíme nepopulární názor. Dnešní téma nepopulárního názoru je, že na prvním rande by si každý měl zaplatit to své, anebo ideálně prostě 50-50, jo, účet je tolik a tolik, tak jdeme hezky na půl. Nemusí to být nutně jenom v restauraci, je to první rande, takže je to vlastně jako jedno, kam půjdete. Co vy na to? 777-937-777 je číslo na WhatsApp, jsem do Hit Radia a jdu na vaše zprávy. Čau, řekl si to úplně přesně, první rande kino. Koupíš lístky, popcorn, kolu a bum, si tam minimálně za litr. Ona se už neozve a pak vidím na Instagramu, jak jde další týden s někým jiným. Chtěl bych být v dnešní době holka, bych si chodil na kávičky, večeře a do kina za darmiko, stačí jenom najít troubu, jako jsem já. A že je nás hodně, takže já jsem pro, ať je to hezky půl na půl. Zdraví Zdeněk, díky. Že jsi se odvážil to říct takhle nahlas. Monika píše, tak je to přece slušnost. On pozval na rande mě, ne já jeho. Tak mi přijde zvláštní, že bych si za to ještě měla platit. A je přece jenom na něm, kam mě pozve a kolik za to bude chtít utratit. Díky Mončo za tuhle zprávu. Co tady máme dál? Máme nějaké hlasovky? Máme hlasovky.
1: Čau Dominik, tak já jsem toho názoru, že podle toho, jak se ti dva dohodnou, jako z hlediska gentlemana samozřejmě bych to zaplatil, ale pokud by se ta dívka nebránila, tak by to mohlo jít jako na půl. Záleží prostě, jak se dohodnou mezi sebou. V dnešní době i některé ženy jsou rádi, když se to vlastně na první rande platí na půl.
0: To je pravda, mají k tomu i různé důvody, jako třeba tady Lucka Stachová, tak ta píše, určitě by to mělo jít půl na půl z pohledu dívky nebo ženy, jo, které by se rande nelíbilo a nechala si to zaplatit. Tak může mít i takovou tu myšlenku, co kdyby za to ale něco chtěl na oplátku. Mně to tedy vždy znělo v hlavě. Takže ano, vždy na prvním rande na půl. Hezký den, moc ráda vás poslouchám při práci, zdraví Lucka Stachová. Děkuju za to, díky moc. To se přece neděje, ne. My přece na prvním rande hned na tomhle jako nemyslíme, že bychom na prvním rande potom šli rovnou domů, ne. To mi asi nikdo neuvěří. Nevadí, pojďme ještě na další hlasovku, to ještě stíháme.
2: Zdravím, hela. Nevím, jestli se tomu dalo říct rande, ale jednou jsem taky takhle byla na jídle a když přišel číšník, jakože budeme platit, tak u stolu hrobový ticho, tak já říkám, jo, tak já to zaplatím, dejte to dohromady. A on se na mě otočil a povídá, je, tak to moc děkuju, příště platím já. A to jsem se zase otočila já na něj a povídám příště už chlapečku žádný nebude. Takže tak.
0: Děkuju i za tuhle hlasovku. No, tak co, jak to tady je na tom prvním rande? Je to na tom, kdo koho pozve, nebo každý na půl, a nebo prostě to má být vždycky chlap? Dejte vědět, 777 937 777.

0: Letáš. Je 14 hodin 23 minut, posloucháte Hit Radio a náš nepopulární čtvrteční názor a to, že na prvním rande by účet měl jít vždycky na půl. Co vy na to? Petr píše, ahoj Jiřo, nevím, jestli můžu reagovat já, když kluk pozve kluka. Jasně, můžeš. Já mám takovou zkušenost, když jsme měli rande, tak jsem šel na toaletu, když jsem se vrátil, účet už byl zaplacený a už bylo vidět, že chvátá, už jsem ho nikdy neviděl. Tak to je ještě jako docela dobrá varianta. Taky to mohlo dopadnout tak, že by si se vrátil zpátky, on už by tam nebyl, ale účet pořád ano, jako v disco příběhu. Takže to vlastně ještě nebylo vůbec špatný. Co hlasovka? Například, jestli tady máme? Máme.
1: Hele, to je furt samý rovnoprávnost, ale když přijde na rande, tak přece, když ta ženská jako toho kluka nechce, tak mu při pozvání řekne, že nejde. A pokud o něho má zájem, tak je přece normální, když se domluví, že to prostě dají na půl. Nevím, proč, když toho chlapa nechce, tak ho na to rande pozve, nechá si všechno zaplatit, pak ještě je uražená, že jí někdo řekne, že je prostě zlatopopka. Jo, to je můj názor. Čau, Štěpán.
0: Díky, Štěpáne, za hlasovku. Další zpráva od Marka. Hele, já bych se propadl hambou, kdybych si to měl nechat zaplatit od dívky nebo od slečny. To je snad jasný, že platí chlap a nejenom na prvním rande. Dělal jsem léta v gastru a když k také situaci došlo, tak jsem se vždy jenom pousmál a podíval se na tu slečnu a ta většinou jenom obracela oči vzhůru. Já tak pozvám, ještě flirtovala s tebou, Máro, takhle jo. No tak jo, tak pojďme z toho udělat teda nějaký výsledek. Tak asi možná nejjednodušší. Hele, tady je ještě zajímavá zpráva, kterou píše Lucka. A ta píše, na první rande zásadně nechodím na večeři. Vždy jen na malou procházku nebo na kávu, ne na večeři. To ještě by mě zajímalo, proč. To klidně se ještě jako rozepiš, ale přivádí mě to na tu myšlenku, že pokud jdete na první rande, tak to přece nemusí být, že jdete okamžitě do nějaký michelinský restaurace, kdy víte, že vás to bude stát jako nesmysl. Ale já si třeba jako myslím, že když ten kluk tu holku na to rande pozve, tak by to prostě jako měl zaplatit on. A nemusí to být opravdu jenom v restauraci. Teď můžete jít třeba fakt jenom na zmrzku. A když cestou náhodou ta dívka ještě potom třeba druhý kopeček zaplatí vám, a nebo vám někde koupí kafe, tak vlastně jako víte na půl cesty, že to druhý rande visí ve vzduchu. Čtvrteční nepopulární názory za námi, další zase za týden. No a za chvíli Rosé, Bruno Mars, taky DJ Antoine a The Beat Shakers pro vás, hrdličky. Tak ať vám to první rande vyjde, ať už to stojí, co to stojí.
2: Bezpečnost má zelenou od kooperativy a neb kyberbezpečnost pro každého.
3: Víte, jaké je nejpoužívanější heslo na světě? Ano, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Přitom stačí jeden únik dat nebo slabé heslo a hacker vám ovládne bankovní účet. Co s tím nám poradí bezpečnostní expert David Pec? Dobrý den.
4: Dobrý den, tak základem je mít pro každou službu unikátní a silné heslo. Nemusíte si ho pamatovat, o to totiž existují správci hesel. Asi nejdůležitější je mít u e-mailu a banky takzvané dvoufaktorové ověření. To totiž sníží úspěšnost útoku hackera až o 99%.
3: Děkujeme moc. A konkrétní návody na správné zabezpečení najdete na bezpečnostmazelenou.cz.
5: Trenírkárna.cz. Hej ty! Ne, ty. Chceš mít trenky, boxerky, ponožky a nebo třeba kalhotky se slevou 30%? Není problém. Klikni na trenírkárna.cz, napiš kód RADIO a jede to. 30% na všechno s kódem RADIO. Dnes objednáš a zítra máš. Trenírkárna.cz.
6: Aby stavba šlapala, musí to lítat. A aby to na beton lítalo, je tu Stavmat. Právě teď. Suchý beton ST-Line třídy C25/30 za akční cenu. Vyrazte pro něj do nejbližších stavebnin Stavmat. Stavmat. Držíme zakázky v pohybu.
7: Mami, mami! Mimino Stegosaura!
8: On chodí! Jde k nám!
7: Je, ty seš ale roztomilej.
6: Chodící robotické mládě. Unikátní model jen v Dinoparku. Dinopark Ostrava. Ten pravý Dinopark.
9: Celá republika závidí severní Moravě poskytovatele internetu Náš Net. A víte proč? Rychlost a stabilita připojení, vlastní optická i rádiová síť, servis zdarma, chytrá televize, levný telefon. Zkrátka Náš Net. Koukněte a vyberte si náš-net.org.
10: Dny zdravého spánku ve vyspíme se.cz jsou tady. využijte slevu až 15% na kvalitní ortopedické matrace. Jen od 11. do 22. května na prodejnách v Třinci, Frýdku Místku, Opavě a Ostravě. Vyspíme se CZ. Místo, kde začíná kvalitní spánek.
11: Nemocnice Agel Ostrava Vítkovice hledá ošetřovatele a ošetřovatelky na oddělení gastroenterologie a následné péče. Nabízíme skvělé benefity, 5 týdnů dovolené a nástup i hned. Akreditovaný kurz v oboru ošetřovatel nutný. Pracujte tam, kde je vaše práce vidět a má smysl. Více info na nemocniceostravavítkovice.agel.cz Sekce kariéra.
12: Hele, a kdy už bude miminko? Otázka, ze které vám už začíná cukat v oku. Hlídáte si ovulaci, zdravě jíte, zkoušíte všechno, ale někdy to prostě samo nejde. V Pronatalu vám pomůžeme zjistit proč. Objednejte si termín na vyšetření plodnosti nyní zdarma na www.pronatal.cz. Plodnost není samozřejmost.
13: Elvin, nebezpečně spolehlivá technika. Elvin Prodej, to jsou grily, pily, traktory, sekačky i robotické, brusky, vrtačky, to je Elvin Prodej. Skvělý výběr, skvělé ceny, skvělý servis, skvělá prodejna, skvělý e-shop. Ostrava Martinov, k Turkovu 2 a e-shop elvin.cz.
14: Co to je?
15: Dopravárt, vezeme vám pračku.
14: A co teď?
15: Teď vám ji vyneseme, rozbalíme, zapojíme a starý spotřebič odvezeme.
14: No tak to si rozumíme.
16: Zapomeňte na vrtání a šroubování. Vaši novou televizi zdarma přivezeme a pověsíme na zeď. Zatárt, opravdový elektrospecialista.
17: Lásko, jaký bys chtěla auto?
18: Tak aby bylo hezký, moderní, stylový, a aby mělo dost místa pro děti. No a aby moc nestálo, že jo?
17: Ale já myslel, jakou barvu?
18: Barvu? Já tak to nevím.
17: Stačí vybrat barvu. Vozy Bajk vždy v plné výbavě za jednotnou cenu. Bajk. Jednoduše chytrá volba.
19: Chcete svému dítěti dopřát prázdniny plné pohybu a adrenalinu? Přihlaste jej na sportovní tábor Improve Yourself ve vašem kraji. Parkour, skútr, tanec i míčové hry. Prostě týden naplno. Více na školaparkouru.cz.

Poslouchej i naše podcasty. Snídaně šampionů, rozhovory a zábava. Podcasty Hitrádia na Spotify a všech podcastových platformách.

0: Bruno Mars na Hit Radio. Bruno Mars, to je taky hudební stroj na prachy. 14 hodin, 37 minut. Posloucháte Hit Radio. Za chviličku Alex Warren, taky Avril Lavigne. No a od 15 hodin, tak vás opět čeká něco, co prostě jinde nezažijete. Jo? Já vlastně ani nevím, o čem ty 3 hodiny budou, protože je to vždycky tak nevyspytatelný. Jenom doufám, že to společně s nimi přežijete. A zároveň, že se pobavíte, protože na základě to tak já jako myslím, jo. Ono občas jako někdy z toho tak člověka bolí břicho, že si jako říká, tu už jako nedám. Máte se na co těšit. No, řeč je samozřejmě o naší odpolední show. To se na vás chystá od 15 hodin tady na Hit Radio a společně s ní i spousta zajímavostí z našeho regionu.
1: Už se to blíží. To nejlepší odpoledne na Moravě a ve Slezsku.
2: I ve čtvrtek jsme se pro vás dali dokupy, abychom odpálili naši novou odpolední show, tak jak jste si na ní už snad pomalu i zvykli.
3: Od 3 do 6 to je náš čas za mixem, váš tam na druhé straně, ať jste kdokoliv.
2: Vemte nás do kolony, práce, domů, do obýváku.
3: Nebo s vámi pojedeme udělat banku. My jsme moc rádi, že v tom můžeme jet s vámi.

0: Warren. Přesně ve 3:15 odpoledne. Do 15. hodiny stihneme například ještě Sebastiana. Jaký by bylo, kdyby slunce tehdy zapadlo. Ten je teď aktuálně na Slovensku a maká na nový desce, tak jsem zvědavej, co tam upeče, jak to bude vypadat, jak to bude znít, už aby to bylo. No a kromě Sebastiana, tak nebude chybět ani například James Arthur a od 15 hodin odpolední show. Já jsem Jirka Pelnář, bylo by s váma dneska krásně, budu se na vás těšit zase zítra, už máme pátek ve 12 hodin v pravé poledne, se tady uslyšíme společně i s těma legendárníma hitama, protože i zítra ve 12 budou srdcovky Hit Rádia. Tak se smějte.
1: Jaká byla dnešní snídaně šampionů na Hit Rádiu?
2: Ročně se po celém světě vypije zhruba 200 miliard litrů piva.
3: Jo. On už to vlastně taky není úplně levný sport, to pivko, co? Já jsem teďka nedávno potkal půl litr za nějakých 79 korun.
2: No, už je to skoro ke stovce.
3: To je masakr. Se to prodraží ten hokej teďka, co? Nicméně 200 miliard litrů celosvětově, no tak takhle něco v Česku, to je jasný. A ty zbylý 2 miliardy kde?
1: Nejsi snídaní šampionů na Hit Rádiu. Od 6 do 9 s Michalem a Jasmin.

0: má. Nový plot od firmy Ploty Dobrý vám budou obdivovat všichni sousedé. Ploty a brány prodáváme i montujeme. Ploty Dobrý, Tetětice u Kroměříže. Ploty Dobrý, CZ. Ploty Dobrý, všechno dobrý.
1: V Kauflandu fandíme hokeji stejně jako vy. Proto jsme pro vás připravili
2: Kajarmark bramburky 150 gramů za 17,90 a svijanský más světlý ležák z Kaufland Kart za 13,90 až do 26. května.
1: Kaufland.
3: Jarní únavy vás možná nezbavíme, ale víme, jak je zvládnout. S Dormém si dopřejete kvalitní odpočinek, který vás nabije energií. Právě teď probíhá jarní nadílka se slevami až 60% na vybrané výrobky. Neváhejte a dopřejte si pohodlí. Dormeo. Spánek, který se vyplatí. Navštivte Dormeo.cz nebo prodejnu Dormeo Home v Ostravě v OC Nová Karolina.
4: Triogas je tu pro vás. Kvalitní okna, dveře, vrata, žaluzie. Pojďte s námi ušetřit za energie. Spolehlivá rodinná firma s tradicí a bohatým sortimentem. Triogas je tu pro vás. Navštivte vzorkovou prodejnu ve Valašském Meziříčí nebo Hlučíně. Vše vyřešíte hned i na triogas.cz.
5: Chceš práci, která má smysl? Která nabízí unikátní příležitosti? Pracuj pro společnost Huisman a svoje výsledky můžeš vidět po celém světě. Vyrábíme špičková strojírenská zařízení již přes 90 let. Přihlas se na práce@huisman.cz a dělej, co tě baví. S Huismanem ze Sviadnova až do celého světa.
6: Osmý ročník FM City Festu. Hudba, emoce a 20 000 lidí. Frýdek Místek 19. a 20. června. Lístky v prodeji na fmcityfest.cz.
7: Říká se, že štěstí si za peníze nekoupíte. Plně elektrické BMW iX1 teď ale můžete mít jen za 831 tisíc korun bez DPH. A tomu my říkáme štěstí. Nyní s úrokem 0%. Kontaktujte svého prodejce BMW a zažijte tu pravou radost z jízdy.
8: Výkup vozů v Autohity. Za vaše auto dáme vám víc. Přijeďte do Vítkovic. Auto oceníme, i hned vyplatíme, přepis vozu spolehlivě zajistíme. Volejte 800 120 800. Autohity.cz.
9: Vedro bude, ale my můžeme přijet hned. Jsme Klima Pohotovost a dorazíme k vám dřív než léto. Garantujeme nejrychlejší servis a montáž klimatizací ve vašem okolí. Klima-pohotovost.cz.
10: Česká profesionální kosmetika, která podtrhne vaši krásu. Syncare, dermokosmetika, biokosmetika a nově i hotelová kosmetika. Syncare, téměř 30 let pečujeme o vaši pleť. www.syncare.cz.
11: Housebrand Café, per favore?
12: Si, signora.
13: Housebrand, tuhle kávu si zasloužíte pít. Housebrandkáva.cz.
14: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Máslo Česká chuť 250 gramů s apkou za 26,90. A Fernet Stock půl litru s... Máslo Česká chuť 250 gramů s apkou za 26,90. A Fernet Stock půl litru s apkou jen za 99.

0: největší hity, nejlepší nálada a skvělé výhry. To je snídaně šampionů na Hit Rádiu, kdekoliv a kdykoliv přes apku Rádia.cz. Přes apku Rádia.cz. Hit Rádio.
1: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu. Hit Rádio.
2: Někdy jsem daleko, pak blíž. Někdy jsme rub a líc. Někdy slyším.

0: I dnes vás zdravíme z Hydrádia Orion, posíláme z Ostravy pozdravy na celou Moravu a do Slezska a začínáme pohledem na silnice.
1: Je tady nejlepší dopravní servis z Moravy a Slezska, dobré poledne taky ode mě. Na výjezdu z Opavy na Kravaře, na Kruháči je bouračka dvou aut, krátce se tady zdržíte. Pozor taky v Ostravě Hrabůvce, v Plzeňské ulici tady bouralo auto s nákladňákem a nárazově se můžete zdržet. Vaše dopravní info volejte na 800 100 291. Dobře, dojďte.
2: Máš chuť na devadesátky? Zkus nové Hit Radio 90. To jsou největší hity 90. let non-stop. Poslouchej v aplikaci Radia.cz a v DABu. Jaké boty a kabelky na léto? Na e-obuv.cz vás čekají nejžhavější značky sezony. Guess, Skechers, Birkenstock a mnoho dalších. Protože e-obuv ví, co nosit, když se blíží léto. Prohlédněte si nabídku na e-obuv.cz v aplikaci i v kamenných prodejnách. E-obuv ví.
3: Nové auto MG a k tomu 40 000 korun na

0: než začnou prázdniny, než zmizíš na dovolenou, než vypneš. Do Brna se vrátí MotoGP. Grand Prix České republiky. Už 19. až 21. června. Buď u toho, předprodej brzy končí. Vstupenky pořídíš na automotodrombrno.cz.
1: Mami, proč máme všechno od konceptu?
2: To jen se zeptej tatínka.
3: Detaily. V konceptu myslí u každého spotřebiče i na maličkosti.
4: Koncept. Chytře vymyšleno pro život.

0: Purkartová. Policie chystá další dopravně bezpečnostní akce. Obě se budou konat v červnu. Ta první se zaměří hlavně na řidiče jednostopých vozidel, tedy na všechny motorkáře, ale také na cyklisty nebo jezdce na elektrokoloběžkách. Druhá akce pak prověří, zda šoféři nejezdí pod vlivem drog a nebo alkoholu. Zájemci o studium na střední stále mají šanci dostat se na svou vysněnou školu. Aktuálně se mohou hlásit do druhého kola přijímacího řízení. Na přihlášky školy čekají do pondělí 25. května. Volných míst je skoro 23 tisíc, nicméně výběr už je omezený. Často jde o méně populární obory nebo o placené soukromé školy. Ukončit smlouvu s dodavatelem energií nemusí být vždy jednoduché. Snadno můžete odstoupit například tehdy, když jste ji neuzavřeli na pobočce, a to do 14 dnů od jejího podepsání. Co ale dělat, když už právní vztah trvá, to ví mluvčí D-testu Lucie Korbeliusová.
1: Záleží na tom, zda máte smlouvu uzavřenou na dobu určitou nebo neurčitou. Smlouvu na dobu neurčitou můžete vypovědět kdykoliv. U smlouvy na dobu určitou je situace složitější. Tu zpravidla nelze předčasně ukončit.
0: Někteří dodavatelé ale umožňují takovou smlouvu ukončit i přesto, že na to nemáte zákonný nárok.
2: Hokejový servis Hit Rádia.
0: Čeští hokejisté si dnes na mistrovství světa užívají volno. Trenérský štáb v čele s Radimem Rulíkem zrušil dnešní trénink, aby hráči mohli načerpat energii pro finiš v základní skupině B. Odehrají totiž 3 utkání ve 4 dnech. V sobotu čeká český výběr utkání se Slovenskem, v pondělí duel s Norskem a v úterý závěrečné vystoupení proti Kanadě. No a podíváme se ještě na dnešní program šampionátu. Od 16.20 jsou na programu zápasy mezi Lotyšskem, Finskem a Kanadou Norskem. Od 20.20 pak proti sobě nastoupí Švýcarsko, Velká Británie a Dánsko, Slovensko.
3: Global Payments. Ať u vás zákazníci můžou platit kartou na platebních terminálech nebo platební bráně. Kvalitní služby za férové ceny. Více na globalpayments.cz.
4: Akce týdne po Mošrotu Barco. Jen tento týden dostanete v Barku za měděné izolované dráty a kabely 80 korun za kilogram. Barco, výkup na jedničku. www.druhotnesuroviny.cz.
2: Počasí v 5 slovech.
5: Léto nabíhá pomalu, ale nabíhá.
2: Hit Radio Orion.
6: S tím se dá souhlasit, protože já, když jsem jel dneska do rádia, několikrát sprchlo, ale to mezi tím mi připomíná trošku skleník. Nemáš ten pocit? No, že už je fakt jako teplo venku.
5: Jako začíná, no, ale pořád se to furt mění, mě to přijde takové aprílové počasí, jo. Aprílu by měl někdo říct, že už je květen. Skoro konec května, jo.
6: Ale dobrá

0: jsem přišla do rádia a Michala jsem tak lekla, že se ještě teďka klepem. Miluju, když se to povede. Když ten člověk úplně vyletí z té svojí kůže, jo?
1: Já ti to jednou vrátím, ale ty jsi udělala jednu kardinální chybu, ty jsi to nenatočila, ale já si to natočím.
0: Protože to bylo hrozně přirozené, já jsem slyšela, že když tak jsem se rychle schovala. Jo, a navíc mě, když si natočíš, já budu strašně nadávat, já jsem hrozně sprostá, že mě někdo
1: lepne. Já už jsem to kafe ani nepotřeboval, už jsem měl tak vysoký tlak. No pojďme dál. Podle jednoho z průzkumů si až 70% lidí pojmenovala svůj robotický vysavač, jo? A kdyby zůstalo jenom u vysavače, pojmenováváme si auta, robotické sekačky. Já mám pocit, že vlastně všechno, co se tak nějak hýbe, že? Pojďme začít u nás, Evelino, tak jak se jmenuje tvoje auto?
0: Počkej, nebo vysavač se jmenuje, kde je zas ten kreten? On se vždycky pod něčím zasekne, pod krbem nebo něčím, nesnáším ho k smrti. A to, když jsme ho kupovali, tak jsme si vzali ten dražší, aby jako to mělo smysl. Strašný, nesnáším ho. Moje auto, moje původní beruška, jestli myslíš, moje faminka z roku 2003, tak to je beruška, no, to je takové. Není to úplně nápadité, ale k ní to prostě sedlo.
1: A taky máte robotickou sekačku, tak má ona nějaký název?
0: Ne.
1: Zatím ne, jo, nevysloužila si.
0: Ne, bacha na tu sekačku, ať meda neleze na tu sekačku.
1: No ty to máš moc komplikované. Hele, já mám auto Sněhulku druhou, jo, protože je to druhé bílé auto v pořadí, jo, inspirace ze Simpsonů, že, vysavač.
0: Aha.
1: Není Rumba, ale u nás se jmenuje Rumba. No a robotická sekačka byla kdysi Ninja, dneska je to Dement, nebo jak říkáš, kreten, no, protože seká
0: ale
1: dům
0: ninja,
1: a ne zahradu.
0: Ninja sní super, a kdo ti jen tak poseká barák, víš, na to nikoho nesežen.
1: Taky pravda. Hele, odborníci říkají, že když věcem dáváme jména, máme k ním větší vztah a více jim odpouštíme, jo, tak já to mám třeba přesně naopak. No a lidé dnes údajně dávají jména věcem, které za ně pracují, to jsme si říkali, což ale vysvětluje, proč nikdo zatím nepojmenoval žehličku.
0: Takže ta žehlička Klára. Za tebe, že?
1: Právě, jo. A čím dražší spotřebič, tím větší šance, že dostane jméno. To je taky zajímavé. Mimochodem, jak to máte doma vy? Podělte se s námi o ta nejbizarnější jména vašich domácích pomocníků. Klidně nám zavolejte na 591 001 001 nebo nám napište na WhatsApp 724 299 199 anebo tam rovnou plácněte hlasovku. Těšíme se.
0: To bylo jak náš pes se jmenuje Ben, ale voláme na něho ty vole nežerto.
1: Zase, no to musí mít vždycky 4 nebo 5 slov. Tak
0: víkend.
1: Jo, víkend pro vás.

0: Mám asociaci, pokaždé. Jakou? Celestínské nudle.
1: Ježiš, no,
0: ale pokaždé Ed Sheeran na Hit Radio Orion. Zdravíme vás s Evelínou a ptali jsme se na co?
1: No, jestli pojmenováváte svoje to domácí spotřebiče, vysavače, auta a podobně, už se tady probíráme WhatsAppem, tak já vytahuju Marsy. Nenapsala odkud zdraví, tak třeba z Ostravy. Když doma potřebuju uklidit, volám Krakena.
0: To je dobré. Krakena. Pavel, náš vysavač se jmenuje Ňouma a autobus, který řídím v práci, jsme pojmenovali Plamínek. Jirča napsala, můj manžel miloval 90-kový grunge, takže se nedivím, že se naše Wi-Fi jmenuje Pretty Fly for a Wi-Fi.
1: Ježíš Maria, ale to je tak, názvy Wi-Fi, to je jasný.
0: Manžel zabil úplně, jo.
1: Musí pohrát.
0: Petr, my máme doma Ficus Maximus, to je spotřebič na vodu, ale nic nedělá, jenom překáží.
1: Spotřebič na vodu?
0: No, jako,
1: tak to je konvice, ne?
0: No, to taky.
1: Ficus Maximus.
0: A nezapomeňte, že i ostravský humanoidní robot VŠB hledá svoje jméno, dát mu ho můžete klidně na našich sockách. A jeden nápad se tam Evelino opakuje.
1: No, jo. Cip.
0: Cip, no.
1: No, hodně spotřebičů jsou
0: třeba
1: cipy.
0: Se tak bude jmenovat. Vám přejeme pěkné odpoledne. Taylor Swift nebo Last Goodnight. Za malou chvíli. Hezký den.
2: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu vepřová krkovice v ceně 79,90 za 1 kg. Keříková rajčata 1 kg za 34,90. A Coca-Cola nebo Coca-Cola Zero 1,75 litru za 26,90. Lidl, to se vyplatí.
3: Nové auto MG a k tomu 40 000 korun na dovolení.

0: Baru. Dovolenou máme vyřešenou.
1: Fakt? A kam pojedeme?
0: Na zahradu. V Baumaxu mají do konce května slevy až 25% na bazény, grily, zahradní nábytek a nejen to.
1: Takže pětihvězdičkový rezort u nás na zahradě.
0: Jo, to je Baumax. Nízké ceny a vždycky něco navíc.
2: Aby stavba šlapala, musí to lítat. A aby to na beton lítalo, je tu Stavmat. Právě teď suchý beton ST-Line 3D C25/30 za akční cenu. Vyrazte pro něj do nejbližších stavebnin Stavmat. Stavmat. Držíme zakázky v pohybu.
3: Dny zdravého spánku ve Vyspíme se.cz jsou tady. Využijte slevu až 15% na kvalitní ortopedické matrace. Jen od 11. do 22. května na prodejnách v Třinci, Frýdku Místku, Opavě a Ostravě. Vyspíme se.cz. Místo, kde začíná kvalitní spánek.
4: Podnikáte? Tak něco podnikněte. S penězi, které vám leží na účtu. Sjednejte si spořicí účet Biznis a zhodnoťte své volné peníze. S výhodnou sazbou až 3,5% ročně. Sazba platí pro vklady až do 30 milionů korun. Komerční banka.
5: Sjednejte si výhodné cestovní pojištění od Vojenské. S rodinnou slevou 50% na vozp.cz.
6: Život je boj. Pomáháme vám vítězit. Vojenská zdravotní pojišťovna.
7: Tati, ETF je teď nejlepší věc.
8: Aha.
7: Nebo BTC, nebo NFT, i když to už...
8: A co SSB?
7: SSB? Co je SSB?
8: Garantované úročení, státní podpora, bonusy.
7: A to je nějaká nová investice?
8: To je stavební spoření od Buřinky.
7: Aha, a kde se to dá stáhnout?
8: No normálně v Georgii.
9: Stavební spoření od Buřinky. Jistota v jakékoliv době. Spolu s bonusy za 6 let dosáhnete ročního zhodnocení až 5,3%. Buřinka.cz.
10: Jaro, sluníčko, čas nakupovat v Half Price. Objevte len ve složení produktů od světových značek a jedinečné poklady v sezónním výprodeji. V Half Price na vás čekají vaše oblíbené značky a výjimečné ceny. Half Price. Great brands.
11: Valašské muzeum v přírodě v Rožnově pod Radhoštěm ožije v sobotu 23. května tradičními řemesly, vůněmi pokrmů i muzikou. V areálu Valašské dědiny bude k vidění stříhání ovcí, pletení košíků či bělení prádla. Chybět nebudou ani tradiční dětské hry. Více na www.nmvp.cz.
12: Máte penzíko? Převeďte si ho k NN a získejte možnost vyšších výnosů. Je vaše penzíko nové nebo pořád to staré? S novým penzíkem si sami zvolíte strategii spoření. Převod k NN zvládnete online za pár minut, třeba během pauzy na kafe. Více na nn.cz/penzíko.
13: Kauflandu fandíme hokeji stejně jako vy. Proto jsme pro vás připravili
14: Kajarmark bramburky 150 gramů za 17,90 a Svijanský más světlý ležák z Kaufland Card za 13,90 až do 26. května.
13: Kaufland.
15: Jsou s užitkovými vozy Opel jejich majitelé spokojení?
16: Já.
15: Protože jsou spolehlivé?
16: Já, natürli.
15: A se zárukou na 5 let zdarma?
16: Já, sicha.
15: Spolehněte se na německou kvalitu a pořiďte si užitkový vůz Opel Movano, Vivaro nebo Kombo. Nyní v akční nabídce.
2: Hit Radio.
17: Zlepši si náladu.
2: Zlepši si náladu.

0: NZ-ko. NZ. Nejzbytečnější zpráva.
1: Promiň.
2: Před sebou oblíbenou, prosím tě, stiš ten podcast. Mě to malem urvalo hlavu, jestli vám taky, tak se omlouváme. Máme před sebou oblíbenou část dne, my si totiž jdeme říct něco úplně zbytečného, ale my víme, že vy bez toho nemůžete žít.
1: Tak já jdu na to. V Číně existuje něco jako kreditní skóre pro majitele psů. A je to vlastně takový bodový systém jako u nás u řidičů. Máš prostě 12 bodů, psa bez vodítka, máš psa bez vodítka, takže bod dolů, neuklidíš po psovi větrník, bod dolů, teď už si větrník nikdy nedáš mimochodem.
2: Ale dám, nebo, já nejsem citlivka.
1: Štěká celou noc a budí sousedy, další body dolů a v případě, jo, že v Číně ztratíš potom všechny body, dočasně ti toho psa vezmou a ty musíš na nápravné zkoušky z pravidel pro domácí mazlíčky.
2: A kam ho jako dají?
1: No to nevím, nějaké hodné rodině, nebo taky ho dají do nápravného nějakého zařízení.
2: To je jako taková dírata, jo, tady bychom jako, samozřejmě pro pejsky fajn, protože kdyby byli někde, kde jim jako není úplně dobře, ale za to, že občas nezvedneš větrník, bych to si... Já teda větrníky zvedám, jo, Meda mě s tím šikanuje. My chodíme a sbíráme větrníky i po ostatních psech. My ukazuje, maminko, tady sáček, no.
1: Tomu přece nikdo nevěří, ne?
2: Ne, to fakt děláme.
1: Tak to je fakt nejzbytečnější.
2: Nemáš batole, takže nevíš, ale i kdybys měl, tak ti to dává smysl.
0: Nejzbytečnější zpráva. To nejzbytečnější info, které dnes rozhodně nebudete potřebovat, ale stejně si ho budete pamatovat. Hit Radio Orion.

0: famózní Robbie Williams na Hit Radio Orion. Za minutu 3:15. My jsme rádi, pokud vás právě teď doprovázíme cestou z práce. Já jsem Michal, naproti je Evelína.
1: To je pravda. A my jsme říkali, že už bude konečně léto a normálně až jsem trošku překvapená, jak rychle to fičí, protože za chvilku otvírají koupaliště. Normálně už 35. budou některé na Moravě a ve Slezsku otevřené. Mm-hmm. Já mám speciálně ráda to havířovské, kde jsem strávila mládí. Letos to vidím, že se budu chodit koupat do Moškova, ale to je jedno. Valmec brzo otvírá městské koupaliště, které prošlo velkou modernizací. Co to znamená? Už tam nebude jen párek v rohlíku, ale třeba i langoš.
0: No tak to je pecka, ne? Fakt 35. už takhle brzo ukáže lidem, co pro ně nachystalo za 50 mega, jo? Hezké nové dětské brouzdaliště a dokonce vyhřívaný bazén, jo? V létě,
1: když najdeš, no. Já se těším hrozně na tuhle sezónu. Nezapomeňte se všichni pořádně mazat a pořádně těm koupalištím dát zabrat.
0: A koupit si vychlazený meloun, miluju. No.
2: Nabídka pracovních míst.
3: Hotel a restaurace U Stavaře ve Vsetíně hledá do svého týmu číšníka, servírku na hlavní pracovní poměr, zkrácený, ale i na brigádu. Zájemci volejte 605 201 201. Nástup možný ihned. Firma PVček z Frýdlantu nad Ostravicí hledá ruční svářeče, PLC programátory a operátory do výroby. Ohodnocení podle zkušeností a praxe, další benefity a nástupní bonus. www.culobel.cz. Umíš dobře německy? AXA Assistant hledá kolegy do Ostravy. Nástupní mzda 45 000 a náborový příspěvek 30 000. 2 dny v týdnu, práce z domu. Více na axa.cz, sekce kariéra.
2: Všechny nabídky najdete na hitradioorion.cz.
4: Tento týden v Kauflandu opět ušetříte. Například berlinky, párky, různé druhy 250 gramů za 32,90. Kofola originál, bylina limonáda 1,5 litru za 21,90. A Linteo kuchyňské utěrky XXL za 59,90. Až do 26. května. Kaufland.
5: Ahoj, jsem Martin, mechanik z Carglassu. Ročně v Česku vyměníme desítky tisíc autoskel. A protože děláme jen skla, děláme je perfektně. Vyměnit sklo je u nás snadné a rychlé. Stačí jen zajít na carglass.cz.
6: Carglass opraví, Carglass vymění.
7: Když ultravýhodné nabídky se slevou až 50%, tak Allegro Smart Weeks. Nyní zubní kartáček Philips Sonicare se Sense IQ jen za 5524 korun. Nejnižší cena za posledních 30 dní před slevou 6499 korun. Když něco, tak Allegro.
8: Život je pěkná jízda. Cesta, na které zažijete vrcholy i pády. S námi na to nejste sami, protože když jde o život, jedeme v tom s vámi. A 75% škod z úrazových rizik vyřídíme do 2 pracovních dnů. Životní a úrazové pojištění od ČPP. ČPP.cz.
9: Výkup vozů v Autohity. Za vaše auto dáme vám víc. Přijeďte do Vítkovic. Auto oceníme, i hned vyplatíme, přepis vozů spolehlivě zajistíme. Volejte 800 120 800. Autohity.cz.
10: Na zahradu, na terasu, Tyton, Tyton. Dlažby, ploty, sluší všude přitom. Tyton.
11: Moderní deskový plot Style od Tytonu. Nyní se slevou více než 16%. Stačí si vybrat. Izomat stavebniny. www.izomat.cz.
12: Pondělí, úterý, středa, super středa. Speciálně ve středu na vás čekají v Outlet Arena Moravia super dodatečné slevy až 80% nebo dárky k nákupu. Sleduj super středy v Outletu a nakup ještě výhodněji. Více na sociálních sítích a na outletmoravia.cz.
13: Outlet Arena Moravia. Slevy po celý rok.
14: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost. Účast na hazardní hře může být škodlivá a je zakázána osobám mladším 18 let.
15: Česká loterie Megamaxa slaví první narozeniny. Tak si vsaďte plný tiket a jste ve hře o 200 mega. A pak můžete s trochou štígra slavit každý den jinak. Megamaxa. Česká loterie vždy o plných 200 mega. A bez háčků. Losujeme už dnes.
16: Jedinečná nabídka v Tetě. Připravte se na letní dovolenou s produkty na opalování vybraných značek se slevou minimálně 40%. Nebo objevte slevu až 40% na celou značku kosmetiky DAF. Více na tetadrogerie.cz.
17: 30 let. Až 30 let života strávíte v posteli. My v Prospánku se postaráme o to, aby to byla nejlepší léta vašeho života. Přijďte si k nám vyzkoušet matrace, postele i polštáře. Společně vybereme tu pravou postel, do které se budete těšit a ze které budete vstávat odpočatí. Vše Prospánek vám odvezeme až domů a smontujeme. Máme více než 60 prodejen. Najděte si tu svoji na prospánek.cz.
18: Zase tankuju. Po třetí tenhle týden.
19: Tak to děláš špatně. Já mám nový BYD C-Line 5. Velké SUV s dojezdem až 1016 km. Extrémně tiché a úsporné. A vejde se mi tam i rodina z kufry. Luxusní.
18: A tak to bude drahé.
19: Kdepak. Za cenu běžného spalováku. BYD C-Line 5. Už od 699 tisíc korun. Méně tankování, více prostoru. Zkušební jízda na byd.com.

potřeby. Praktik Papír. Pracovní pomůcky. Praktik Papír. Příjemné prostředí. Praktik Papír. Pohodlné parkování. Vaše papírové srdce Ostravy, váš Praktik Papír. Praktik Papír. Pír. Pohodlné parkování. Vaše papírové srdce Ostravy, váš Praktik Papír. Praktik Papír. CZ.

0: celý do téhle hodiny nevejdou, ale jdeme se podívat na cesty.
1: Dělali jsme, co jsme mohli. Nejlepší dopravní servis z Moravy a Slezska na trase z Opavy na Opavu u Velké Polomie bouračka. Dávejte si tady pozor, možná vás to trošku zpomalí. Vaše dopravní info volejte na 800 100 291. Dobře, dojďte.
2: Tvůj pocit po projektu?
3: Jipi!
0: Jo!
2: Jo!
3: Jipi, jipi!
2: Hornbach, s námi to zvládnete.
4: U nás v Bile rozhodně nakoupíte výhodně. Skočte si pro Megle bezlaktozové mléko 1 litr za 34,90 a Dr. Edgar Pudding Premium za 14,90. Bila, to dobré začíná u nás.
5: Jak jinými slovy řeknete nejkrásnější výlet a nejdelší himalajský chodník v Beskydech? Přeci stezka Valaška.
6: Kurňa, to je výlet. Stezka Valaška.
7: Azore, ke mně, nech tu srnku!
8: Smala GPS, žádný stres. Vidíte přesně, kde je váš pes i tam, kde je špatný signál. Baterie vydrží až 20 dní. Pořiďte si také Malu, český GPS tracker pro bezpečí vašich mazlíčků. Kupte na malagps.cz.
9: Mami, proč máme všechno od konceptu?
10: To jen se zeptej, tatínka.
11: Detaily. V konceptu myslí u každého spotřebiče i na maličkosti.
12: Koncept. Chytře vymyšleno pro život.
2: On air.
4: Online.
2: I v aplikaci Rádia CZ. Hit Radio Orion.
0: Máme 16 hodin, jsou to krátké zprávy a s nimi Bára Purkártová. Policie v Pardubicích evakuovala střední školu, chemickou průmyslovku. Důvodem bylo napadení, ke kterému došlo v Poděbradské ulici. Na místě policie zadržela jednu podezřelou osobu, druhá osoba pak skončila v nemocnici. Jak píší Novinky.cz, aktuálně probíhá bezpečnostní prohlídka školy. Firmy v Česku stále častěji hledají brigádníky. Letní práce už dávno nejsou jen sezónním přívidělkem studentů, ale běžnou součástí pracovního trhu. Víc ředitel náboru a marketingu Manpower Group Jiří Halberštát.
13: Je zajímavé, že brigády už nejsou jenom o práci ve fast foodech, občerstvení, cestovním ruchu nebo točení zmrzliny. Zhruba třetina je dnes v obchodě, ve službách, další třetina v logistice, ve skladech a ve výrobě, ale roste i podíl brigád v oblasti administrativy, marketingu, zákaznického servisu.
0: S větším počtem brigád ale přibývají i problémy. Hlavně je to práce na černo, podvody nebo nedodržení podmínek. Ceny rekreačních nemovitostí se letos výrazně nezměnily. Chaty a chalupy se teď prodávají v průměru za necelých 3,5 milionu korun. Nejvíce letos šly nahoru ceny chat v Praze, kde je přitom průměrná cena rekreačních nemovitostí nejnižší ze všech krajů. Důvodem je hlavně větší nabídka. No a závěrem ještě fotbal. Trenér českého nároďáku Miroslav Koubek povolal na sraz před světovým šampionátem v Severní Americe tři nováčky. Útočníka Kabonga a záložníky Sojku a Sokůrka. Finální nominace na mistrovství světa bude jasná po přípravném utkání s Kosovem, které se hraje 31. května.
14: Akce týdne po Wolfsrotu Barco. Jen tento týden dostanete v Barku za měděné izolované dráty a kabely 80 korun za kilogram. Barco, výkup na jedničku. www.druhotnesuroviny.cz.
0: Zítra čekáme na Moravě a ve Slezsku 19 až 23 stupňů, bude tak akorát, ráno by mělo být slunečnější, výjimečně s mlhami a potom se zase může trochu zatáhnout.
2: Hit Radio Orion.
1: A já navrhuju, všichni si ráno udělejte čas a dejte si to kafe na sluníčku, to vám udělá den, podle mě.
0: Jako pokud nestáváte ve 4 ráno a stíháte to, tak by to bylo fajn, no.
1: Mě to slunce už ve 4 probouzí, tahá z postele, ono už je připravené,
0: a
1: buďte taky ready.
0: A jestli bude jenom dopoledne, tak je pravda, že se musí trošičku využít, takže pokud tam ten prostůrek máte, darujte ho sobě.
1: A nebo na to kafe pozvěte klidně i toho šéfa.

0: Sia nabídla svoje Gimme Love. My jsme vám to poslali z Hydrádia Orion úplně všude, kde se nacházíte. Děkujeme, že jste s námi.
1: Je to tak. A Zlíňáci jsou v šoku. Představte si, místní policie nabídla svého služebního psa na prodej za pár stovek.
0: Německý ovčák Gen hledá nový domov. Sloužil 11 let a potřebuje si to někde hezky dožít. V inzerátu bylo původně uvedeno 1000 korun, teď je tam 6000. Ale tohle třeba mě šokuje, mě jo, osobně, protože hledám domov starému pejskovi, místo, kde si to za přítomnosti měkkých granulek dožije u někoho na gauči. A ty za to peníze, já nevím.
1: To je taky divné, to že jo?
0: Přece daruješ prostě
1: nějakým fajn lidem. Tak přece chceš pro toho psa to nejlepší a ne na tom vydělat, že?
0: No, asi,
1: byť jenom pár stovek.
0: No právě, asi proto to zveřejnění té nabídky třeba na Facebooku té zlínské policie vyvolalo fakt úplně crazy reakce, no. Jako nemůžeš tak po někom chtít. Kupte si tady našeho 11-letého pejska, nejspíš už s ním budete lítat jenom po veterině a dejte nám za to 6000.
1: No, tak my držíme pěstí, aby tady tenhle ovčák našel ty nejlepší, ty, můžeme říct, lidské pěstouny, že jo?
0: Rozhodně.
1: U kterých si ten život užije a takových pejsků je rozhodně více, tak třeba si z nějakého útulku nějakého odnesete a tím si získáte našeho srdce, naše srdce. No nemám, ale včera jsem byl na návštěvě a kamarád má úplně jako mini pejska štěně, on nemá ani ocásek a to byl normálně takový mončičák, ale bych chtěl malého, který potom nevyroste, víš?
0: A ježiš, ty jsi tenhle typ na ty malé krysy.
1: No, takový ten velký zase, co s tím chceš dělat v autě, když to převážíš a tak. No,
0: no nic, on si
1: ještě
0: si
1: to musím promyslet.
0: On si lehne. Ježiš, to je určitě nějaký takový ten pomererian, co ty mluvíš.
1: No to ne, to ne, já ani nevím, já poznám tak tři rasy psů, jo, takže
0: jakého
1: to po
0: mně
1: nechtějí, ale
0: ovčáka,
1: vypadalo to jako malá liška. Mělo to malou hlavu, velké uši, žádný ocásek. No,
0: taky mohl být třeba inu, kamaráde. A to by tě do života něco naučilo.
1: Jestli on doma neměl labubu a vydával to za psa.
0: Taková šiba inu, ta by ti jako ukázala, jak umí být život krutý.
1: David Stypka, Eva Farná, dobré ráno, milá. Právě teď pro vás na Hit Radio Orion.
0: Děkujeme, a za malou, že jste s námi. Promiň, já jsem nevěděla, že to ještě
1: chtěl ještě, že přidáme potom Robina Schulze.
0: Tak jo.

0: Už jenom pár hodin můžete hlasovat pro tu vaši nejlepší akci ve vašem městě nebo obci a neříkejte nám, že u vás žádná není. To máte slavnosti, hody, festivaly, plesy, v každé dědině je něco, že jo?
1: A vy znáte určitě tu nejlepší akci, tak pro ní hlasujte na Hitradio Orion.cz a třeba vyhrajete zážitek pro celou rodinu. Dva z vás pošleme s celou rodinkou na Den dětí na Landeku. Atrakce, hry a momenty, které si budete pamatovat ještě dlouho.
0: Tak to nepropásněte, Hitradio Orion.cz.

0: Legendární závod Míru míří k vám. Přijďte fandit největším cyklistickým nadějím ve dnech 28. až 31. května. Rozpis etap a kompletní doprovodný program najdete na www.závodmíru.com.
1: Jarní únavy vás možná nezbavíme, ale víme, jak je zvládnout. S Dormém si dopřejete kvalitní odpočinek, který vás nabije energií. Právě teď probíhá jarní nadílka se slevami až 60% na vybrané výrobky. Neváhejte a dopřejte si pohodlí. Dormeo. Spánek, který se vyplatí. Navštivte Dormeo.cz nebo prodejnu Dormeo Home v Ostravě v OC Nová Karolina.
2: Jíst zdravěji jde v Albertu snadno. Jsou tu oblíbené týdny akčních slev v našem novém katalogu zdraví. Objevte přes 500 produktů za exkluzivně nízké ceny. Bio Camembert Nature's Promise 120 gramů za 29,90 nebo bio olivový olej půl litru za 139,90. Albert.
3: Dřív než začnou prázdniny, než zmizíš na dovolenou, než vypneš, do Brna se vrátí MotoGP. Grand Prix České republiky už 19. až 21. června. Buď u toho, předprodej brzy končí. Vstupenky pořídíš na automotodrombrno.cz.
4: Zažijte magické večery pod hvězdami. Kultura pod hvězdami míří do Frýdku Místku. Od 1. do 3. června ožije zámecké nádvoří ve Frýdku Místku muzikály jako Rebelové, Kleopatra nebo báječnou komedii se Simonou Stašovou. Vstupenky na kulturapodhvězdami.cz.
5: Tvůj pocit po projektu?
6: Jipi!
7: Jo!
5: Jé!
6: Jipi, jipi!
5: Hornbach, s námi to zvládnete.
8: V Ostravě vypukla revoluce. Na barikády se přidávají zástupy celebrit. Kurt Cobain, Hedda Gablerová, Pepek námořník a dokonce všech pět rychlých šípů.
9: K vidění budou od 22. května na divadelním festivalu Dream Factory Ostrava. Více na www.dfov.cz.
10: Lásko, jaký bys chtěla auto?
11: Tak aby bylo hezký, moderní, stylový, a aby mělo dost místa pro děti, no a aby moc nestálo, že jo?
10: Ale já myslel, jakou barvu?
11: Barvu? Já tak to nevím.
10: Stačí vybrat barvu. Vozy Bike vždy v plné výbavě za jednotnou cenu. Bike. Jednoduše chytrá volba.
12: Prosíme Agátku a Mettyho, aby si vyzvedli tatínka s maminkou u skluzavek.
13: Magic Park. Zábava pro všechny na 680 metrech čtverečních zábavní plochy. Výborná káva, čerstvé zákusky, bioprodukty, dětské oslavy na míru a více na magicpark.cz.
14: Ahoj, jsem Martin, mechanik z Carglassu. Potřebujete vyměnit čelní sklo? Spolupracujeme se všemi pojišťovnami a vše za vás vyřídíme. Jen přijedete a my se postaráme. Vyměnit sklo je u nás snadné a rychlé. Stačí jen zajít na carglass.cz.
15: Carglass opraví, Carglass vymění.
16: Máš výbornou němčinu? U nás v AXA v Ostravě má cenu zlata. Žádná nuda v kanclu. Budeš zachraňovat cestovatele v zahraničí i na německých cestách. Dostaneš 45 000 korun měsíčně a k tomu náborový bonus 30 000. Čekají tě 2 dny v týdnu práce z domu a parta kolegů, které si zamiluješ. Klikni na AXA.cz, sekce kariéra.
17: Léto. Doktor Max má vše. S letní výbavou v lékárenské kvalitě se nespálíte. Nechte si poradit u odborníků a starosti. Pusťte k vodě. Doktor Max.
18: Veverek je plný les, ale veverák je jen v Olomouci na svatém kopečku. Lanový park Veverák, to pravé adrenalinové dobrodružství. www.veverák-kopeček.cz.
19: Kauflandu fandíme hokeji stejně jako vy. Proto jsme pro vás připravili
20: Kajarmark bramburky 150 gramů za 17,90 a Svijanský más světlý ležák z Kaufland Card za 13,90 až do 26. května.
19: Kaufland.
21: Hit Radio.
22: Zlepši si náladu.
21: Zlepši si náladu.

0: Hlavou proti Evelíně. Hlavou proti
1: Evelíně. Půl páté a dvě minuty k tomu, nejvyšší čas provětrat mozkové závity. Evelína naproti ready, jest tak?
2: Jest tak.
1: A na lince 5910001001, kdo pak?
3: Romana a malá Emma.
2: Romana a malá Emma. Kolik je malé Emě?
4: Sedm.
2: Dobře, tak to už by mohla něco poradit.
1: No, co? To už by mohla googlit, že, pomalu.
2: No,
3: no, to by mohla.
2: Emo, buď co k čemu, jdeme na to. Kdo jo. začne?
3: Tentokrát já, minule si začínala ty, tak dneska já.
1: Třeba to dneska přinese štěstí, pojďme na to. Romčo, no počkej, nechceš ještě vědět, do co soutěžíme?
2: Jo, já jsem si říkala, no, počkej, ale já jsem z toho vyjela, mám to. Tento týden soutěžíme o voucher do interaktivního parku Hybej ve Forum Nová Karolina.
1: Myslíš, co ty na to, Emičko?
2: No, co ty na to, Emi?
1: Víš, jak je to tam super?
2: A ona nechce, já taky věci nesnáším. Dobře, nevadí.
1: Tak pojďme.
3: Darek na Rozka, má za chvilku na Rozky, tak by to měla na Rozka.
1: Super. No, tak super. Romčo, tak se soustřeď, jdeme na to. Hlavní město Španělska je?
3: Madrid,
1: přesně. Evelíno, kolik minut mají 2,5 hodiny? Mám tě.
2: A jdi už s tím 120, 100... 170.
1: Emi, kolik, prosím tě, poradí.
4: Takže 120 plus 30 se rovná...
3: To by to bude dát dlouho.
4: Takže jako by...
1: 150, ne?
4: 150.
1: No, já bych nejradši dal holkám bod, ale jako... Ne, pojďme.
2: Za to, Romčo. Jak si smáčkli hlavu, že?
1: Romy, jakému sportu se věnuje Novak Djokovic?
3: Tenis.
1: Já máš 2 body? Myslím si, že už to dneska máme vyřešené.
2: Počkej,
1: ale...
2: oni těch 150 minut mají za bod, jo? To mě fakt jako...
1: Evel, teď to musíš trhnout aspoň jeden bod. Najdeme v zoo Ostrava botanickou zahradu, ano nebo ne?
2: Ne.
3: Jasně, že jo.
1: Jáš srandu, ne?
2: Ona je ve Zlíně, já jsem ji tam teď viděla.
1: Taková ostuda, v zoo Ostrava ti zakážou teď vstup.
2: A nebo mi pošlete
1: že tam je holky.
3: A... Je jedna z největších, ano.
1: Jedna z největších. No tak dneska z toho holka projela, ale vy dvě holky, vy máte od nás vouchery do interaktivního parku Hybej a poznáte Soňku.
2: Jo, máme tady napsáno, lístky si vyzvedněte u Soňky, jo, tak si zjistěte, kde to je.
1: Budeme se na vás těšit, vydržte na telefonu, ještě jednou gratulace.
2: Soňka už to chystá.
1: Čau holky.
4: Ahoj.
2: Čau.
0: Poměřte své síly s nejoriginálnějším mozkem Moravy a Slezska. Pojďte svou hlavou proti Evelíně. Každé všední odpoledne na Hit Rádiu Orion.

víš, jak to mám já zase vím, jak to máš ty. A když mi zavoláš, moc dobře víš, že tě zavolám zpátky. Myslel jsem, že už jsme dál, že nebudeme už hrát hry. Ty karty, které

0: Chytla jsem poslední dobou nějaký crush na Ellie Goulding, jo. Ne, že bych ji předtím neměla ráda, spíš mě tak jako obcházela. A teď nemůžu se nabažit jejich hitu. A dokonce i těch starých, jo. Poslouchám to pořád v autě. I to se může stát, že vás třeba někdo neoslovuje a vy do něj potom dorostete. V případě, že někoho úplně hejtujete, tak se to asi nestane, ale v případě, že vás třeba obchází, pak do něho můžete dorůst. Takže třeba tady kolega Michal začne jednou poslouchat třeba Marka Ztraceného. Posloucháte Hit Radio Orion a my pokračujeme dál a teďka srdečně zastavíme se.
1: Nech mě nadechnout. pojďme se věnovat něčemu úplně jinému. Chtěl jsem si v životě připadat výjimečný, ale možná tak v příštím, protože vyšel speciální kalendář, který vám vlastně prozradí, kdy se rodí nejvíce lidí. Jo? To znamená, jestli je ten váš narozeninový den, jestli je tam nabito, anebo vůbec. Jo? Já jsem srpnové dítě a celý srpen je teda v tom kalendáři úplně nabombený, takže nic. Jo?
0: V podstatě červené, srpen a září, to jsou jako rodící měsíce. Nejvíc lidí slaví 9. září.
1: 9. září, jo.
0: A naopak nejvíc jedineční si můžou připadat ti, co slaví 29. února, of course.
1: Ano, překvapivě.
0: A pak 24 až 26 prosinec a 1. leden, jo. To není vůbec rodící den.
1: Ale pojďme se vrátit k těm svátkům. Myslíš si, že je to tím, že maminy nechtějí rodit o Vánocích, že jako tak přemlouvají to své děťátko, aby ještě počkalo, jako, že se ještě chtějí jako, užít toho kapra, nebo jako proč?
0: Ty si jako myslíš, že si může někdo vybrat, jestli porodí nebo ne?
1: Já si myslím hodně věcí právě, jo.
0: Já jsem měla rodit a říkám si, ty dneska ne, teď já ještě nemám ani oholené nohy, jak to bude v té porodnici vypadat?
1: A potřebuje ještě umít okna, ty
0: já
1: dneska fakt ne.
0: Já ještě 14 dní přenášet, ne, já chci být velká jak ty go balón a ne, prostě to přijde, no, prostě se to stane. A...
1: Tak jo, tak vy, co slavíte 9. září, vás je totálně nejvíc.
2: Moravskoslezský magazín na Hit Rádiu Orion.
3: Moravskoslezský kraj dokončil rozsáhlou rekonstrukci budovy Centra rodinné podpory v Karviné. Pokračuje náměstek hejtmana Stanislav Kopecký.
4: Tak tato budova je letitá, je ze 30. let minulého století, takže ta konstrukce nebo rekonstrukce z těch starých budov je velmi, velmi problematická, ale i přesto si myslím, že ta budova má nějaké genius loci a že má nějakou duši. A je to v uprostřed Karviné a to, že se nám podařilo do toho vnést to světlo, jestli si dobře pamatujete, tak to byla tmavá, půlna, půlna, trošku plesnivá budova. Dneska je světlá, čistá, očištěná od různých lapačů, duchů a různých takových věcí, tak si myslím, že i ten klient, který přijde, tak má možnost se otevřít a že ho to rozsvítí.
3: Celkové náklady na stavební úpravy, vybavení a projektovou dokumentaci dosáhly 17,2 milionu korun.
2: Moravskoslezský magazín.
3: Moravskoslezský kraj i v roce 2026 výrazně investuje do rozvoje kultury a kreativního prostředí. Letos poprvé spustil program podpory aktivit krajského a nadregionálního významu. Pokračuje krajský radní pro kulturu a památkovou péči Petr Harmánek.
5: Chceme, aby lidé měli možnost zažít špičkové umění doma a zároveň, aby Moravskoslezský kraj byl vnímán jako místo, kde vznikají silné, inspirativní a mezinárodně respektované projekty. Podpora, kterou poskytujeme, pomáhá rozvíjet kreativitu, posiluje identitu regionu. Přináší zároveň benefity nejenom kulturní, ale i ekonomické.
3: Na kulturních dotacích letos Moravskoslezský kraj rozdělí přes 55 milionů korun.
2: Moravskoslezský magazín na Hit Rádiu Orion.
6: Jarní únavy vás možná nezbavíme, ale víme, jak je zvládnout. S Dormem si dopřejete kvalitní odpočinek, který vás nabije energií. Právě teď probíhá jarní nadílka se slevami až 60% na vybrané výrobky. Neváhejte a dopřejte si pohodlí. Dormeo. Spánek, který se vyplatí. Navštivte Dormeo.cz nebo prodejnu Dormeo Home v Ostravě v OC Nová Karolina.
7: Trenírkárna.cz. Hej ty! Ne, ty. Chceš mít trenky, boxerky, ponožky a nebo třeba kalhotky se slevou 30%? Není problém. Klikni na trenírkárna.cz, napiš kód RADIO a jede to. 30% na všechno s kódem RADIO. Dnes objednáš a zítra máš. Trenírkárna.cz.
8: Potřebujete pracovat na zahradě, ale chcete mít klid a pohodu? Tak se stavte v prodejně BG Technik v Ostravě Vítkovicích a vyberte si špičkové akustroje EGO. Sekačky, křovinořezy, plotostřihy nebo třeba řetězové pily s výkonem stejným nebo vyšším než benzínové stroje. EGO Stroje Ostrava. Výstavní 123/11. EGO. Baterie se silou benzínu.
9: Prosíme Agátku a Matyho, aby si vyzvedli tatínka s maminkou u skluzavek. Magic Park. Zábava pro všechny na 680 metrech čtverečních zábavní plochy. Výborná káva, čerstvé zákusky, bioprodukty, dětské oslavy na míru a více na magicpark.cz.
10: Připadáš si ve značkových hadrech jako větší chlap? No, jak myslíš? Já se oblíkám bez potisku. www.bezpotisku.cz.
11: Aby stavba šlapala, musí to lítat. A aby to na beton lítalo, je tu Stavmat. Právě teď suchý beton ST Line 3DC 25/30 za akční cenu. Vyrazte pro něj do nejbližších stavebnin Stavmat. Stavmat. Držíme zakázky v pohybu.
12: 13. června zažiješ den, který ti obarví život. Rainbow Run v Dolních Vítkovicích je zpět. Teď navíc se slevou až 35%. Běžíš pro zábavu s rodinou nebo kamarády? Užij si Rainbow Run plný smíchu, barev a hudby. Chceš si zaběhnout osobák? Na našich měřených tratích žádný problém. A když zapadne slunce, rozsviť Ostravu při magickém Rainbow Run Neo. Doběhni si pro něj na rainbowrun.cz. Startujeme 13. června. Buď u toho!
13: Hit Radio. Víš, jak chutná hokej? Jako sevřené ruce. Jako napjaté ticho. Jako výbuch radosti po gólu. Užij si to naplno s hokejovým servisem Hit Radia. Hokej je lepší s Hit Radiem.
14: Global Payments. Ať u vás zákazníci můžou platit kartou na platebních terminálech nebo platební bráně. Kvalitní služby za férové ceny. Více na globalpayments.cz.
13: Hit Radio Orion.
15: Zlepši si náladu.
13: Zlepši si náladu.

0: tak hezky hodí. International love.
1: Kvá.
0: Ale jinak ten hit máme rádi. Pitbull a Chris Brown jsou opravdu minulostí. Jdeme na cesty, díváme se dopředu.
1: Nejlepší dopravní servis z Moravy a Slezska na dálnici D1 na 305 a půltem kilometru směrem na Prahu stojí pokažené auto. Pozor tady, dále za Žermanicemi směrem Soběšovice u odbočky na Bludovice bouračka taky provoz je částečně blokován. Na Bruntálsku v Horním Městě došlo další nehodě dvou aut, i tady počítejte s omezením, a skok do Ostravy v Mitrovické ulici u křižovatky s Plzeňskou taky bourala dvě auta, i tady se můžete nárazově zdržet. Vaše dopravní info volejte na 800 100 291.
2: Já nový plot mám. Nový plot od firmy Ploty Dobrý vám budou obdivovat všichni sousedé. Ploty a brány prodáváme i montujeme. Ploty Dobrý, Tetětice u Kroměříže. PlotyDobrý.cz. Ploty Dobrý, všechno dobrý.
3: Pouze v Unicredit Bank. Teď podnikatelé k novému účtu dostanou bonus až 5000 korun. Ano, slyšíte správně. Až 5000 korun. Unicredit Bank.
4: Tvůj pocit po projektu?
5: Jipi!
0: Jo!
4: Jo!
5: Jipi, jipi!
0: Jej!
4: Hornbach, s námi to zvládnete.
3: Legendární závod Míru míří k vám. Přijďte fandit největším cyklistickým nadějím ve dnech 28. až 31. května. Rozpis etap a kompletní doprovodný program najdete na www.závodmíru.com.
6: Jenom hity. Hit Radio. On air.
7: Online.
6: I v aplikaci Radia.cz. Hit Radio Orion.
0: Je 17 hodin, krátké zprávy a s nimi Bára Purkartová. Pravděpodobně neopětovaná láska stojí za dnešní událostí, která se stala v Pardubicích. Jak od nás víte, došlo k ní u chemické průmyslovky, kde měl student pobodat svoji spolužačku. Údajně proto, že se s ním rozešla. Bližší podrobnosti k případu zatím policie neuvedla. Opět se měnily ceny pohonných hmot a zatímco nafta za uplynulý týden opět zlevnila, benzín po předchozím zlevnění naopak zdražil. Za litr nejprodávanějšího naturalu teď dáme v průměru necelých 43 korun. Litr nafty pak vychází o 2 koruny méně. Zájem o cestování po Česku dál roste. Do tuzemských hotelů a penzionů přijelo během prvního čtvrtletí letošního roku skoro 4,5 milionu hostů. Víc říká ředitel České centrály cestovního ruchu František Reismiller.
8: Počet hostů meziročně vzrostl ve všech krajích Česka. Nejvíce se jich v prvním čtvrtletí ubytovalo v Praze, a to téměř 1,7 milionu. Následoval Královéhradecký kraj, kam zamířilo 372 tisíc návštěvníků, a více než 4 milionu hostů se ubytovalo také v Jihomoravském, Karlovarském a Libereckém kraji.
0: Já ještě doplním, že turisty velmi láká české lázeňství. Tenistka Marie Bousková do semifinále antukového turnaje ve Štrasburku nepostoupila. S Američankou Ann Liovou dnes v generálce na Grand Slamové Roland Garros prohrála 3-6, 5-7. Utkání ztratila za necelé 2 hodiny.
9: Akce týdne po Mošrotu Barco. Jen tento týden dostanete v Barku za měděné izolované dráty a kabely 80 korun za kilogram. Barco, výkup na jedničku. www.druhotnesuroviny.cz.
0: Zítřejší ráno bude na Moravě a ve Slezsku slunečné, co bude, pak vám radši ani nebudu říkat. 19 až 23 stupňů, pokud se chystáte nahoře, tak jeseníky a Beskydy okolo 13.
6: Hit Radio Orion.
0: Bára ve zprávách říkala, že turisty láká lázeňství. No ty kráso, koho by nelákalo lázeňství. Ať zvedne ruku, ne, ať hodí kamenem, kdo by si nezajel do lázní. A teď tady ten šutr ohněn.
1: Cihla. A mimochodem, největší hokejová bitva Everest trvala skoro 20 minut. I takhle může vypadat hokejový šampionát. Řekneme vám více za pár minut.
0: Já se nemůžu dočkat toho, až zestárnu. A budu jezdit do lázní. A nejvíc, kdyby mi tam ještě něco pojišťovna proplatila.
1: To se stane, ani se nenaděje, Ševelino.
0: Slibuješ.
1: Slibuju.
0: Ale tak opravdu.
1: Vy ty mi kornatíš před očima.
0: Ještě jsi hodnej.

0: Dobré odpoledne. Já se to chtěl říct.
1: Aby jsi nezvedl ruku.
0: Ty ježiš, hlásím se. Shakira nám na Hit Radio Orion připomněla, že návštěva nějaké zoo o víkendu není vůbec špatný nápad. Evelína třeba objeví v té ostravské tu botanickou část.
1: Dobře.
0: A my můžeš si jít sednout?
1: Můžeš si jí sednout, jsi moc šikovný, Michal.
0: Děkuji.
1: Paráda, jedna minus. Máte rádi tetování? Máte třeba i nějaké, kterých litujete, nebo jste nějaké předělávali? Kdo je dneska bez kérky, že jo? K té příležitosti si dáme pár faktů o nich, které mě zaujaly. Já jsem je musela poslat dál.
0: Tetování se dříve používalo na předávání zprávy. Jo? Zpráva se vytetovala na ohlenou hlavu, mě docela jako dostalo. Počkalo se, až vlasy dorostou a pak byla doručena.
1: Jo, ten člověk ji doručil. Vyholil si hlavu kvůli tomu a teď si to vyholil a tam. Zlato, prosím, kup 8 rohlíků, 20 deka šunky. To je dobré, díky.
0: Neboj, naroste ti nová hlava.
1: Nejstarší kérky jsou staré přes 5000 let, jo, muž nalezený v Alpách měr kérku, která byla vydatovaná do doby 3300 let před naším letem.
0: No, povídky ovčí babičky, to
1: na
0: známe,
1: že jo. Na egyptských mumích se našly tetování výhradně na žena. To mi přijde taky zajímavé.
0: A první elektrický tetovací strojek vznikl, prosím pěkně, z domovního zvonku.
1: A předtím trvalo tetování hodiny a já jsem si všimla, že takzvané handpoke je zase populární. Oni ti to tam jako takhle ťukají tou paličkou, musí to strašně bolet.
0: To je handpoke, jo, tady toto.
1: Není to tak jako přesné asi jak tím elektrickým, ale ty nemáš žádné tetování.
0: Nemám, chtěl jsem, ale vždycky potom jsem v životě začal řešit důležitější věci, takže
1: jsem z toho se šlo. Ty krásu, kdybych já si tohle řekla v 18, tak nemám půlku svých tetování.
0: No vidíš to, no, takže říkáš, že teď frčí zase to staré rozpité tetování, jo, a někteří
1: to
0: si v tom libují.
1: Není zase tak rozpité právě, může se časem asi rozpít, bude trochu méně přesnější, ale vyloženě rozpité bych neřekl.
0: Tak jo, ale potom skoro není cesty zpět.
1: Není.

0: Mark Amber a Belong Together se ozvalo z Hybrádia Orion. My už se tady budeme ozývat, nebo budeme ještě skoro hodinku, tak doufáme, že v tom pojedete s námi.
1: Dneska je Mezinárodní den čaje a bylo po páté, tak pokud máte britské kořeny, tak už asi sedíte se svým porcelánkem a pijete Earl Grey.
0: No pokud jste Moraváci jak poleno, tak si dejte aspoň iced tea s ledem na verech. My přidáváme Davida a jeho tipy, kam vyrazit.
2: Co se děje na Moravě a ve Slezsku?
3: Netáhne vás to zrovna za kulturou, tak co raději vyrazit na hory? Vydat se můžete třeba na stezku Valaška na Pustevnách. Ta je pro vás teď otevřená každý den od 9 dopoledne do 6 odpoledne. Navštívit tady můžete trampolíny, skleněný skywalk ve výšce 30 metrů nad krajinou, vyhlídkovou věž, 150 metrů dlouhý himalajský chodník a spoustu dalšího. Tak neváhejte a užijte si výhled na Beskydy, jaký jinde nezažijete, a vyrazte na stezku Valaška.
2: Víme, co se děje v Moravskoslezském kraji. Hit Radio Orion.

0: Tvůj pocit po projektu?
1: Jipi!
2: Jo!
0: Jo!
1: Jipi, jipi!
0: Hornbach, s námi to zvládnete.
3: Tohle nepřeslechněte. Volkswagen užitkové vozy za ceny, které byste nečekali. Prostorný Caddy e-hybrid s motorem o výkonu až 150 koní, již za 759 900 korun a ikonický ID. Buzz, již za 959 900 korun.
4: Pondělí, úterý, středa, super středa. Speciálně ve středu na vás čekají v Outlet Arena Moravia super dodatečné slevy až 80% nebo dárky k nákupu. Sleduj super středy v Outletu a nakup ještě výhodněji. Více na sociálních sítích a na outletmoravia.cz.
5: Outlet Arena Moravia. Slevy po celý rok. Hele, a kdy už bude miminko? Otázka, ze které vám už začíná cukat v oku. Hlídáte si ovulaci, zdravě jíte, zkoušíte všechno, ale někdy to prostě samo nejde. V Pronatalu vám pomůžeme zjistit proč. Objednejte si termíny na vyšetření plodnosti nyní zdarma na www.pronatal.cz. Plodnost není samozřejmost.
6: Zveme vás 30. a 31. května na Kopřivnické dny techniky. Spousta zábavy a zajímavé techniky, jízdy v nákladních autech a letos také velká oslava 40 let od první účasti vozů Tatra na Rally Dakar. Vstup na akci je zdarma. Nezapomeňte, 30. a 31. května od 9 hodin Polygon Tatra Kopřivnice. Generálními partnery jsou město Kopřivnice a Tatra Trucks, akciová společnost. Více na kopřivnickédnytechniky.cz.
7: Azore, ke mně, nech tu srnku!
8: Smala GPS, žádný stres. Vidíte přesně, kde je váš pes i tam, kde je špatný signál. Baterie vydrží až 20 dní. Pořiďte si také Malu, český GPS tracker pro bezpečí vašich mazlíčků. Kupte na malagps.cz.
9: Stavebniny Dek přináší mega akci. Smrková palubka Classic tloušťky 15 mm v kvalitě AB, metr čtvereční nyní za skvělých 245 Kč včetně DPH. Mega akce ve stavebninách Dek platí do 29. května. Tak si přijďte pro smrkové palubky Classic za super cenu. Více na Dek.cz.
10: Housebrand Café, per favore?
11: Si, signora.
12: Housebrand. Tuhle kávu si zasloužíte pít. Housebrandkáva.cz.
13: Světová atletická show na 65. Zlaté tretře Ostrava. Božský sprinter Noah Lyles, italský showman nad laťkou Gianmarco Tamberi a světová atletická špička. K tomu nejlepší Češi, sportovní fanzóna a program pro celou rodinu. Úterý 16. června na Vítkovickém městském stadionu. Vstupenky na www.zlatatretra.cz.
14: Znáte ten moment, kdy myšlenky utíkají a slova nepřicházejí? Když je toho v hlavě moc a den vás prostě tlačí dopředu? Dopřejte své hlavě péči s doplňkem stravy Balancio Mozek Kognitivita. Obsahuje účinný citikolin a další přírodní složky. Prémiové doplňky stravy pro vás vyvinul váš tradiční český dodavatel bio a ekokosmetiky Alpík.cz. Balancio. Inspirováno přírodou, ověřeno životem. www.alpík.cz.
15: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu vepřová krkovice v ceně 79,90 za 1 kg. Keříková rajčata 1 kg za 34,90. A Coca-Cola nebo Coca-Cola Zero 1,75 litru za 26,90. Lidl, to se vyplatí.
16: Sherlocku, záhada, jsou toho tisíce a tisíce a právě teď to kvete v Zoo Ostrava.
17: V Zoo Ostrava to teď kvete a roste. Jsou to přece rododendrony a azalky vocné, jak prosté.
16: Právě teď kvete v Zoo Ostrava největší kolekce rododendronů a azalek v Česku a na Slovensku. Přijďte se podívat, než odkvetou. Těšíme se na vás, Zoo Ostrava.
18: Jaká byla dnešní snídaně šampionů na Hit Rádiu?
2: Ročně se po celém světě vypije zhruba 200 miliard litrů piva.
11: Jo. On už to vlastně také není úplně levný sport, to pivko, co? Já jsem teďka nedávno potkal půl litr za nějakých 79 korun.
2: No, už je to skoro ke stovce.
11: To je masakr. Se to prodraží ten hokej teďka, co? Nicméně 200 miliard litrů celosvětově. No tak takhle něco v Česku, to je jasný. A ty zbylý 2 miliardy kde?
9: Nejsi snídaní šampionů na Hit Radio. Od 6 do 9 s Michalem a Jasmin.

0: naštěstí daleko do Baby Sharks, a tak to byly jenom Sharks od Imagine Dragons. Nemáte za co.
1: Je Rádio Orion s vámi, Michal s Evelínou. I svůj vlastní pohřeb můžete vytunit, jo? Představte si, v USA fičí služba, ve které si můžete najmout tajemnou krásnou ženu, která dorazí na váš funus limuzínou, beze slova ji odsleduje a potom bez vysvětlení odejde.
0: Si říkám, jestli to není na díra na trhu pro nás, jo? Až jednou nebudeme moderovat, můžeme obrážet funusy. Já jsem něco podobného viděla kdysi i se svatbama, že přijdeš pokazit svatbu. Normálně si tě někdo najme, ať někomu pokazíš svatbu.
1: Jako není problém. A funusy? Mlčení bude se slevou, pláč s přirážkou a za divadelní etídu dostaneme úplný ranec. Jo? Takže můžeme slíbit čmerenc, styl a z každé akce super storíčko.
0: A nějaký reelsek hezký.

0: Tohle byla Lucie Marie, něco pro milovníky české muziky na Hitrádiu Orion, ale svátek mají Moniky, no tak i vám všechno nej, dobrý podvečer přeje Michal s Evelínou.
1: Možná si dneska zase plánujete hokejový mejdan u televize, ale v 87. to byl mejdan nejenom u telky, ale i na ledě.
0: Tenkrát se totiž na juniorském mistrovství světa v hokeji odehrál jeden z největších chaosů v historii sportu, jo?
1: Kanada hrála proti Rusku a vedla 4-2, když se ve druhé třetině dva hráči začali mlátit, všem ruply nervy, obě střídačky vyletěly na led a rozpoutala se tam totální bitka.
0: Trvala neskutečných 20 minut. Rozhodčí to tehdy vůbec nezvládali zastavit, takže organizátoři prostě zhasli v celé hale světla. Rozumíš, takové to je hysterické, když blikáš přesně tím vypínačem. Mm-hmm. Ani to nepomohlo, hráči se mlátili dál, hlava nehlava, skoro potně. Chaos pokračoval i ve chvíli, kdy rozhodčí radši utekli do chodby.
1: Oba týmy nakonec vyhodili z turnaje a zrušili jim všechny výsledky. Jo. Tak to je...
0: Jako podle mě tohle musí bavit i lidi, kteří běžně na hokej nekoukají. Ne?
1: Ne, já bych se určitě dívala.
2: Nabídka pracovních míst.
3: Hotel a restaurace U Stavaře ve Vsetíně hledá do svého týmu číšníka, servírku na hlavní pracovní poměr, zkrácený, ale i na brigádu. Zájemci volejte 605 201 201. Nástup možný i hned. Firma PVček z Frýdlantu nad Ostravicí hledá ruční svářeče, PLC programátory a operátory do výroby. Ohodnocení podle zkušeností a praxe, další benefity a nástupní bonus. www.culobel.cz. Umíš dobře německy? AXA Assistance hledá kolegy do Ostravy. Nástupní mzda 45 000 a náborový příspěvek 30 000. Dva dny v týdnu, práce z domu. Více na axa.cz, sekce kariéra.
2: Všechny nabídky najdete na hitradioorion.cz. Triogas je tu pro vás. Kvalitní okna, dveře, vrata, žaluzie. Pojďte s námi ušetřit za energie. Spolehlivá rodinná firma s tradicí a bohatým sortimentem. Triogas je tu pro vás. Navštivte vzorkovou prodejnu ve Valašském Meziříčí nebo Hlučíně. Vše vyřešíte hned i na triogas.cz.
4: Těšíte se na sezónu? Přijďte k nám. Tento týden Heineken, prémiový ležák se svěží chutí za 19,90. Chocenské, tradiční pomazánkové různé druhy za 24,90. A Orion nebo Nesquik, čokoláda různé druhy za 23,90. Až do 26. května. Kaufland.
5: Strašidelný hrad Hukvaldy. V sobotu 23. května od 17 hodin. Noční výprava po stopách pokladu zbojníka Ondráše. Strašidla, duchové, zbojnické potyčky i ohňová show. Vstup je zdarma. Akce je podpořena z prostředků EU z programu Interreg Slovensko-Česko 2021-2027 v rámci projektu Juraj a Ondráš zbojnické legendy, který realizuje Moravskoslezský kraj ve spolupráci s Žilinským samosprávným krajem.
6: Tvůj pocit po projektu? Jipi!
7: Jo!
6: Jo!
7: Jipi, jipi! Jí!
6: Hornbach, s námi to zvládnete.
8: Výkup vozů v Autohity. Za vaše auto dáme vám víc. Přijeďte do Vítkovic. Auto oceníme, i hned vyplatíme, přepis vozů spolehlivě zajistíme. Volejte 800 120 800. Autohity.cz.
9: Máš výbornou němčinu? U nás v AXA v Ostravě má cenu zlata. Žádná nuda v kanclu. Budeš zachraňovat cestovatele v zahraničí i na německých cestách. Dostaneš 45 000 korun měsíčně a k tomu náborový bonus 30 000. Čekají tě dva dny v týdnu práce z domu a parta kolegů, které si zamiluješ. Klikni na AXA.cz, sekce kariéra.
10: Přelomový kulturní prostor s Jarem ožívá. Bývalá přádelna bratří Neumannů, nová osmička. Startuje už 1. května ve Frýdku Místku. Čekají tě koncerty všech žánrů, DJ sety, program pro děti, přednášky, letní kina i sport. A to všechno zdarma. Kultura, komunita, gastro i odpočinek v jedinečném industriálním prostoru. Nová osmička. Místo, které bude žít každý den.
11: Česká profesionální kosmetika, která podtrhne vaši krásu. Syncare, dermokosmetika, biokosmetika a nově i hotelová kosmetika. Syncare, téměř 30 let pečujeme o vaši pleť. www.syncare.cz.
12: Máte penzíko? Převeďte si ho k NN a získejte možnost vyšších výnosů. Je vaše penzíko nové nebo pořád to staré? S novým penzíkem si sami zvolíte strategii spoření. Převod k NN zvládnete online za pár minut, třeba během pauzy na kafe. Více na nn.cz/penzíko.
13: Do Penny dorazila Polštářová zoo. Navíc v akci borůvky 125 gramů za 24,90 a výběrové špekáčky řezníku v talíř 600 gramů za 69,90. Penny.
14: Zase tankuju. Po třetí tenhle týden.
15: Tak to děláš špatně. Já mám nový BYD C-Line 5. Velké SUV s dojezdem až 1016 km. Extrémně tiché a úsporné. A vejde se mi tam i rodina z kufry. Luxusní.
14: A tak to bude drahé.
15: Kdepak. Za cenu běžného spalováku. BYD C-Line 5. Už od 699 tisíc korun. Méně tankování, více prostoru. Zkušební jízda na byd.com.
16: Hit Radio. Tři dny, jedna trať a tvoje závodnický já v extázi. Vyhraj v soutěži Rychlá pětka dvě třídenní gold vstupenky na MotoGP v Brně. Nastartuj svoje motory každé všední ráno se snídaní šampionů na Hit Radio.
17: MotoGP je zpět. Nenech si ujít Grand Prix České republiky 2026 už 19. až 21. června na Masarykově okruhu v Brně. Více informací najdeš na autodrombrno.cz.
18: Hit Radio Orion.
19: Zlepši si náladu.
18: Zlepši si náladu.

0: Nejlepší dopravní servis z Moravy a Slezska. Nehoda se ještě došetřuje v Ostravě, opatrně v Mitrovické ulici, kde se srazily dva osobáky. A pozor taky na Frýdecko-Místecku, kde se nehoda stala u obce Žermanice. I tam projíždějte s opatrností. Vaše dopravní info volejte na 800 100 291.
1: Sleduj a vyhrávej. Sleduj Hit Radio na Instagramu. Soutěže, zákulisí rádia a spousta zábavy. Instagram Hit Radio.
2: Jaké boty a kabelky na léto? Na eobuv.cz vás čekají nejžhavější značky sezony. Guess, Skechers, Birkenstock a mnoho dalších. Protože eobuv ví, co nosit, když se blíží léto. Prohlédněte si nabídku na eobuv.cz v aplikaci i v kamenných prodejnách. Eobuv ví.
3: Michal Fest Ostrava. Festival, kde si vybere každý. V unikátním prostředí dolu Michal vystoupí Lucie Bílá,

0: Ostrava. Vstupenky na ticketportal.cz.
1: Stavebniny Janík. Nabízíme široký sortiment dveří. Například rámové dveře Vivento, Dub, Sonoma, skladem za super ceny. Stavebniny Janík. Rádi vám poradíme s výběrem.
2: Jsme v éteru, ale taky v chytré aplikaci Rádia.cz. Zjistíš, co jsme hráli, co hrát budeme a poslouchat můžeš kdekoliv. Přes Rádia.cz. Aplikaci Rádia.cz. Hit Radio.
3: Je 18 hodin, dobrý podvečer u zpráv, přeje Lucie Denková. Ať to tu žije, pod tímto heslem odstartovali Piráti kampaně před komunálními a senátními volbami. Zaměří se na bydlení, podporu rodin a modernizaci. Teď se rozjedou do regionu, kde budou diskutovat s veřejností a představovat program. Šéf Pirátů Zdeněk Hřib.
4: Protože ta komunální politika se nedá dělat jenom tak od stolu, ta politika se musí dělat s lidmi. Chceme, ať se obce nerozpadají, ať se rozvíjejí. Chceme dostupné bydlení nejenom pro mladé a rodiny, ale i pro se.
3: Ředitel Pražské ústřední nemocnice Václav Masopust skončí ve funkci. Požádal o převelení na jiné služební místo. Ministr obrany Jaromír Zuna žádosti vyhověl. Masopust uvedl, že se chce věnovat odborné činnosti v rámci své zdravotnické specializace. Pravděpodobně neopětovaná láska stojí za incidentem v Pardubicích. U tamní chemické průmyslovky měl student napadnout spolužačku, údajně kvůli rozchodu. Policie školu odpoledne evakuovala a potvrdila, že jeden člověk je v nemocnici a útočník byl zadržen. Povolání tří nováčků na srase před mistrovstvím světa v Severní Americe je signálem pro všechny mladé hráče. Měli by chtít cítit, že mají stejnou šanci jako Sochůrek, Sojka a Kabungo. Při oznámení širší fotbalové nominace to řekl trenér našeho nároďáku Miroslav Koubek.
5: Akce týdne po Vošrotu Barko. Jen tento týden dostanete v Barku za měděné izolované dráty a kabely 80 korun za kilogram. Barko, výkup na jedničku. www.druhotnesuroviny.cz.
3: Jasná, skoro jasná obloha do rána, teploty kolem 10 až 6 stupňů, páteční den většinou polojasný, jasný, během dne přechodně kupovitá oblačnost, na horách ojediněle slabé přehánky. Nejvyšší teploty 22 až 26 stupňů, na severu a severovýchodě chladněji. No a během dne hlavně na východě mírný vítr severních směrů.
6: 18. hodina odbyla, čtvrtek, teď bude patřit hudebnímu speciálu Hit Radio Classic. Startujeme tento moment. Michal Pospíchal s vámi.

0: Tohle byly legendární Queeni, Freddie Mercury, Living on My Own, záležitost, kterou jsme hráli právě teď. Posloucháte hudební speciál Hit Radio Classic, nabízíme to nejlepší z 80., 90. a milénia, tradičně, tak jak jste ve všední večery zvyklí, až do 21. hodiny. Takže z té vlny nostalgie dál nabídneme třeba skupinu Bon Jovi, Keep the Faith, taky Tichá dohoda, Večírek osamělých srdcí, i to si tady na Hit Radio připomeneme. 18:18, to je přesný čas, teď i 18 vteřin k tomu, to nám to krásně vyšlo. Tak hrajeme pro lepší náladu ty největší hity minulosti.
1: Výkup vozů v Autohity. Za vaše auto dáme vám víc. Přijeďte do Vítkovic. Auto oceníme, i hned vyplatíme, přepis vozů spolehlivě zajistíme. Volejte 800 120 800. Autohity.cz.
2: Jaro, sluníčko, čas nakupovat v Half Price. Objevte len ve složení produktů od světových značek a jedinečné poklady v sezónním výprodeji. V Half Price na vás čekají vaše oblíbené značky a výjimečné ceny. Half Price. Great Brands.
3: Chráním tvůj domov před letními vedry a

0: robustní, že odolám i bouřkám nebo zimním mrazům. A kdo jsem? Hliníková venkovní roleta Velux.
1: Sniž teplotu v podkroví a bydli komfortněji s řešeními Velux pro střešní okna Velux. Více informací na velux.cz.
2: Legendární závod Míru míří k vám. Přijďte fandit největším cyklistickým nadějím ve dnech 28. až 31. května. Rozpis etap a kompletní doprovodný program najdete na www.závodmíru.com.
3: Zase tankuju. Po třetí tenhle týden.
4: Tak to děláš špatně. Já mám nový BYD C-Line 5. Velké SUV s dojezdem až 1016 km. Extrémně tiché a úsporné. A vejde se mi tam i rodina z kufry. Luxusní.
3: A tak to bude drahé.
4: Kdepak. Za cenu běžného spalováku. BYD C-Line 5. Už od 699 tisíc korun. Méně tankování, více prostoru. Zkušební jízda na byd.com.
5: Potřebuješ změnit splátku? S flexibilní půjčkou od Home Creditu si s tím nemusíš dělat hlavu. Jeden měsíc pošleš míň a druhý zase víc, jak zrovna potřebuješ. Půjčku až 250 tisíc navíc vyřídíš do 15 minut online nebo na naší pobočce v Ostravě, Opavě, v Olomouci nebo ve Zlíně. Home Credit. Pro lepší příběhy.
6: Jak jinými slovy řeknete nejkrásnější výhled a nejdelší himalajský chodník v Beskydech? Přeci stezka Valaška.
7: Kurňa, to je výhled. Stezka Valaška.
8: Sherlocku, záhada, jsou toho tisíce a tisíce a právě teď to kvete v Zoo Ostrava.
9: V Zoo Ostrava to teď kvete a roste. Jsou to přece rododendrony a azalky, Watsone, jak prosté.
8: Právě teď kvete v Zoo Ostrava největší kolekce rododendronů a azalek v Česku a na Slovensku. Přijďte se podívat, než odkvetou. Těšíme se na vás, Zoo Ostrava.
10: Do Cinestar klubu přilétá ta nejzářivější výhoda. Poukázka na 1+1 vstupenku zdarma. Automaticky ji získají všichni noví i stávající členové, kteří si v klubu prodlouží členství. Užijte si vesmír plný hvězdných výhod jedině v multikinech Cinestar.
11: Ahoj děti, chcete si hrát na cukráře, zdobit cupcakey, perníčky a ochutnávat sladké dobroty? Tak přijďte do Futura.
12: Malí cukráři ve Futuru. V sobotu 30. května od 13 do 18 hodin.
11: Těšíme se na vás společně s Markétou Hrubešovou.
13: Obchodní centrum Futurum Ostrava.
14: Vedro bude, ale my můžeme přijet hned. Jsme Klima Pohotovost a dorazíme k vám dřív než léto. Garantujeme nejrychlejší servis a montáž klimatizací ve vašem okolí. Klima-pohotovost.cz

0: levnězčiny.cz.
1: Randíte?
2: A tohle znáte?
3: Bylo to fajn, ozvu se.
2: Sestěhujem se hned?
3: Zapomněl jsem peněženku.
2: Uděláme si selfiečko?
3: Promiň, volá manželka.
2: Mrkneme do Pařížský.
3: A půjdeme k tobě nebo ke mně?
4: Už nechcete soutěžit o nejhorší rande?
2: Elite Date, seznamka pro vztah.
0: Elite Date, neslevujte ze svých očekávání.
2: elitedate.cz

0: poslouchej i naše podcasty. Snídaně šampionů, rozhovory a zábava. Podcasty Hitrádia na Spotify a všech podcastových platformách. Hitrádio.
1: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.

radost už od roku 1986. Vznikla v Praze a dodnes se vystupuje, byť je tedy v různě změněné sestavě, ale to se prostě ve světě kapel občas stává. My jsme vzpomněli na večírek osamělých srdcí, tak doufám, že vy osamělé srdce nemáte. S námi sami určitě nejste, Hit Radio je s vámi 24/7 za každé situace, za každých okolností. No a právě teď posloucháte na Hit Radio hudební speciál Hit Radio Classic, který nabízí to nejlepší z 80., 90. a milénia. Tak za chvíli se roztančíme z Modern Talking. Zpátky na taneční retro parkety nás vrátí singlovka Atlantis Is Calling. Ale teď Orange Blue, She's Got Deadlight. Sometimes.

0: je nezaměnitelný zvuk skupiny Modern Talking, Atlantis is calling, SOS for love. To byla záležitost, kterou jsme slíbili a slib teď je splnili. Tak pojďme slibovat i dál. I tohle totiž na Hit Radio uslyšíte už v těch příštích minutách. Cardigans, Love Fool, legendární věc, kterou tady pro vás v playlistu taky máme. Hrajeme to nejlepší od 80. až po milénium. Posloucháte hudební speciál Hit Radio Classic. Hit Radio.
1: Nové auto MG a k tomu 40 000 korun na dovolenou získáte jedině na MG Road.

0: Zveme vás 30. a 31. května na Kopřivnické dny techniky. Spousta zábavy a zajímavé techniky, jízdy v nákladních autech a letos také velká oslava 40 let od první účasti vozů Tatra na Rally Dakar. Vstup na akci je zdarma. Nezapomeňte, 30. a 31. května od 9 hodin Polygon Tatra Kopřivnice. Generálními partnery jsou město Kopřivnice a Tatra Trucks, akciová společnost. Více na Kopřivnické dny techniky.cz.
1: Májová láska si zaslouží opravdu veliký výběr. e-kondomy.cz 20 000 láskyplných položek skladem a online. e-kondomy.cz.
2: Baru, dovolenou máme vyřešenou.
3: Fakt? A kam pojedeme?
2: Na zahradu. V Baumaxu mají do konce května slevy až 25% na bazény, grily, zahradní nábytek a nejen to.
3: Takže pětihvězdičkový rezort u nás na zahradě.
2: Jo, to je Baumax. Nízké ceny a vždycky něco navíc.
4: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Trvanlivé plnotučné mléko Albert, litr s apkou za 12,90. A kuře bez drobů a 2/4 kilo za 69,90. Albert. Dle srovnání k 13.5.
5: Pondělí, úterý,
6: středa, super středa. Speciálně ve středu na vás čekají v Outlet Arena Moravia super dodatečné slevy až 80% nebo dárky k nákupu. Sleduj super středy v Outletu a nakup ještě výhodněji. Více na sociálních sítích a na outletmoravia.cz.
7: Outlet Arena Moravia. Slevy po celý rok.
8: Potřebuješ změnit splátku? S flexibilní půjčkou od Home Creditu si s tím nemusíš dělat hlavu. Jeden měsíc pošleš míň a druhý zase víc, jak zrovna potřebuješ. Půjčku až 250 tisíc navíc vyřídíš do 15 minut online nebo na naší pobočce v Ostravě, Opavě, v Olomouci nebo ve Zlíně. Home Credit. Pro lepší příběhy.
9: Slyšíte to ticho? Tak zní zdravý spánek. Už více než 25 let vyrábíme matrace, které nepotřebují hlasitou reklamu. Zdravý spánek má jméno Tropico. Od více jak 300 prodejců v republice rovnou k vám do ložnice. matracetropico.cz.
10: Osmý ročník FM City Festu. Hudba, emoce a 20 000 lidí. Frýdek Místek 19. a 20. června. Lístky v prodeji na fmcityfest.cz.
11: 13. června zažiješ den, který ti obarví život. Rainbow Run v Dolních Vítkovicích je zpět. Teď navíc se slevou až 35%. Běžíš pro zábavu s rodinou nebo kamarády? Užij si Rainbow Run plný smíchu, barev a hudby. Chceš si zaběhnout osobák? Na našich měřených tratích žádný problém. A když zapadne slunce, rozsviť Ostravu při magickém Rainbow Run Neo. Doběhni si pro něj na rainbowrun.cz. Startujeme 13. června. Buď u toho!
12: Do Sinestar klubu přilétá ta nejzářivější výhoda. Poukázka na 1+1 vstupenku zdarma. Automaticky ji získají všichni noví i stávající členové, kteří si v klubu prodlouží členství. Užijte si vesmír plný hvězdných výhod jedině v multikinech Sinestar.
13: Elvin, nebezpečně spolehlivá technika. Elvin Prodej, to jsou grily, pily, traktory, sekačky i robotické. Brusky, vrtačky, to je Elvin Prodej. Skvělý výběr, skvělé ceny, skvělý servis, skvělá prodejna, skvělý e-shop. Ostrava Martinov, Turkovu 2 a e-shop elvin.cz.
14: Jsou s užitkovými vozy Opel jejich majitelé spokojení?
15: Já.
14: Protože jsou spolehlivé?
15: Já, natürlich.
14: A se zárukou na 5 let zdarma?
15: Já, sicher.
14: Spolehněte se na německou kvalitu a pořiďte si užitkový vůz Opel Movano, Vivaro nebo Combo. Nyní v akční nabídce.

0: největší hity, nejlepší nálada a skvělé výhry. To je snídaně šampionů na Hit Rádiu, kdekoliv a kdykoliv přes apku Rádia.cz. Přes apku Rádia.cz. Hit Rádio.
1: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.

0: Tohle jsou New Order 1963, záležitost, která nás dovedla až k 19. večerní. Posloucháte hudební speciál Hit Radio Classic.
1: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu vepřová krkovice v ceně 79,90 za 1 kg. Keříková rajčata 1 kg za 34,90. A Coca-Cola nebo Coca-Cola Zero 1,75 litru za 26,90. Lidl, to se vyplatí.
2: Potřebuješ změnit splátku? S flexibilní půjčkou od Home Creditu si s tím nemusíš dělat hlavu. Jeden měsíc pošleš míň a druhý zase víc, jak zrovna potřebuješ. Půjčku až 250 tisíc navíc vyřídíš do 15 minut online nebo na naší pobočce v Ostravě, Opavě, v Olomouci nebo ve Zlíně. Home Credit. Pro lepší příběhy.
3: Slevová akce Týden s Teskomou běží od 18. května do 1. června. Nakupte značkové zboží od jedničky na trhu v kuchyňských a domácích potřebách o pětinu levněji. Využijte slevu 20% v prodejnách i e-shopu na www.teskoma.cz. Teskoma. Česká značka s nápady.
0: Pokračujeme v tom nejlepším z 80. 90. Meledia. Nachystaný je třeba Michael Jackson nebo Eurythmics. S vámi Michal Pospíchal. Dobrý večer.

byly legendární Eurythmics s hitem Sweet Dreams. V uších máte Hit Radio. Hudební speciál Hit Radio Classic, ten je plný hitů 80. let, 90. let a toho nejlepšího z raného milénia. Na samotném přechodu z 90. do milénia frontman skupiny Činasky Michal Malátný přispěchal s písničkou První signální. Ta se nakonec stala ústředním singlem stejnojmenného alba. A i po letech zní pořád skvěle. A doufám, že vám teď zlepší náladu.

0: Life is too short, to jsme hráli na Hit Radio. A tohle, to je písnička, kterou určitě velmi důvěrně znáte. Single, kterým startovala hudební televizní stanice MTV a pravdou je, že taky končila jednu svou velkou éru. Video Killed the Radio Stars. Taky takhle budou znít příští minuty na Hit Radio.
1: Já nový plot mám. Nový plot od firmy Ploty Dobrý vám budou obdivovat všichni sousedé. Ploty a brány prodáváme i montujeme. Ploty Dobrý, Tetětice u Kroměříže. PlotyDobrý.cz. Ploty Dobrý, všechno dobrý.
2: Housebrand Café, per favore?
3: Si, signora.
4: Housebrand, tuhle kávu si zasloužíte pít. Housebrandkáva.cz.
5: Tohle nepřeslechněte. Volkswagen užitkové vozy za ceny, které byste nečekali. Moderní Crafter již za 649 900 korun bez DPH a ID. Buzz Cargo teď se zvýhodněním až 297 000 korun bez DPH.
6: Azore, ke mně, nech tu srnku!
7: Smala GPS, žádný stres. Vidíte přesně, kde je váš pes i tam, kde je špatný signál. Baterie vydrží až 20 dní. Pořiďte si také Malu, český GPS tracker pro bezpečí vašich mazlíčků. Kupte na malagps.cz.
8: Veverek je plný les, ale Veverák je jen v Olomouci na svatém kopečku. Lanový park Veverák, to pravé adrenalinové dobrodružství. www.veverák-kopeček.cz.
9: Triogas je tu pro vás. Kvalitní okna, dveře, vrata, žaluzie. Pojďte s námi ušetřit za energie. Spolehlivá rodinná firma s tradicí a bohatým sortimentem. Triogas je tu pro vás. Navštivte vzorkovou prodejnu ve Valašském Meziříčí nebo Hlučíně. Vše vyřešíte hned i na triogas.cz.
10: Jak jinými slovy řeknete nejkrásnější výlet a nejdelší himalajský chodník v Beskydech? Přeci stezka Valaška.
11: Kurňa, to je výlet. Stezka Valaška.
12: Potřebuješ změnit splátku? S flexibilní půjčkou od Home Creditu si s tím nemusíš dělat hlavu. Jeden měsíc pošleš míň a druhý zase víc, jak zrovna potřebuješ. Půjčku až 250 tisíc navíc vyřídíš do 15 minut online nebo na naší pobočce v Ostravě, Opavě, v Olomouci nebo ve Zlíně. Home Credit. Pro lepší příběhy.
13: Sherlocku, záhada, jsou toho tisíce a tisíce a právě teď to kvete v Zoo Ostrava.
14: V Zoo Ostrava to teď kvete a roste. Jsou to přece rododendrony a azalky vocné, jak prosté.
13: Právě teď kvete v Zoo Ostrava největší kolekce rododendronů a azalek v Česku a na Slovensku. Přijďte se podívat, než odkvetou. Těšíme se na vás, Zoo Ostrava.
15: Česká profesionální kosmetika, která podtrhne vaši krásu. Syncare, dermokosmetika, biokosmetika a nově i hotelová kosmetika. Syncare, téměř 30 let pečujeme o vaši pleť. www.syncare.cz.
16: Elvin, nebezpečně spolehlivá technika. Elvin Prodej, to jsou grily, pily, traktory, sekačky i robotické, brusky, vrtačky, to je Elvin Prodej. Skvělý výběr, skvělé ceny, skvělý servis, skvělá prodejna, skvělý e-shop. Ostrava Martinov, Turkovu 2 a e-shop elvin.cz.
17: Chceš práci, která má smysl, která nabízí unikátní příležitosti? Pracuj pro společnost Huisman a svoje výsledky můžeš vidět po celém světě. Vyrábíme špičková strojírenská zařízení již přes 90 let. Přihlas se na práce-huisman.cz a dělej, co tě baví. S Huismanem ze Sviadnova až do celého světa.
18: Sezakovám v Ostravě, Opavě a Třinci vyřeší ucpaný odpad, zmonitoruje kanalizaci a nebo vyveze žumpu. Auta mají malá pro domácnosti a velký mašiny na těžký kál, i na ten nebezpečný. Tak nečekej a volej Sezak.

0: Ahoj děti, chcete si hrát na cukráře, zdobit cupcakey, perníčky a ochutnávat sladké dobroty? Tak přijďte do Futura.
1: Malí cukráři ve Futuru. V sobotu 30. května od 13 do 18 hodin.
0: Těšíme se na vás společně s Markétou Hrubešovou.
2: Obchodní centrum Futurum Ostrava.
3: Dny zdravého spánku ve Vyspíme se.cz jsou tady. Využijte slevu až 15% na kvalitní ortopedické matrace. Jen od 11. do 22. května na prodejnách v Třinci, Frýdku Místku, Opavě a Ostravě. Vyspíme se.cz. Místo, kde začíná kvalitní spánek.
2: Hit Radio.
4: Zlepši si náladu.
2: Zlepši si náladu.

kávu nás pozvali All Saints Black Coffee na Hit Radio. I takhle zní čtvrtek. My teď přitvrdíme, pořádně řízneme do kytar a vychutnáme si kapelu, která dodnes vyprodává haly po celém světě. V rámci svého evropského tour Česko v plánu nemají, ale pokud byste opravdu chtěli slyšet naživo, v červnu a červenci budete mít možnost hned několikrát. Příležitosti se nabídnou třeba ve Švýcarsku nebo v Německu. A o komže je řeč? O Def Leppard. Také pokud byste to chtěli spojit s výletem, šance určitě je. A nebo si je můžete poslechnout u nás na Hit Radio. Pohodlně

0: zazníval James Ingram, tohle byla hitovka I Don't Have The Heart. Velká romantiárna, k poslechu a tanci vám hraje Hit Radio. Hudební speciál Hit Radio Classic pokračuje, třeba i s nabídkou české skupiny Mňága až Dorp, písnička pro tebe, ta bude pro vás všechny. Taky Century nebo fantastická Enya, tohle všechno vám do konce hoďky určitě stihneme zahrát. Hit Radio.
1: Májová láska si zaslouží opravdu veliký výběr. e-kondomy.cz 20 000 láskyplných položek skladem a online. e-kondomy.cz.
2: Léto volá, voda, hory, lesy. Sbírejte body v Albertu od 13.5. do 28.7. a vydejte se do přírody se značkovou výbavou Jaté se slevou až 61%. Stany, karimatky, nepromokavé vaky a spousta dalších vychytávek pro pohodový čas v přírodě. Albert.
3: Valašské muzeum v přírodě v Rožnově pod Radhoštěm ožije v sobotu 23. května tradičními řemesly, vůněmi pokrmů i muzikou. V areálu Valašské dědiny bude k vidění stříhání ovcí, pletení košíků či bělení prádla. Chybět nebudou ani tradiční dětské hry. Více na www.nmvp.cz.
4: Světová atletická show na 65. Zlaté tretře Ostrava. Polský sprinter Noah Lyles, italský showman nad laťkou Gianmarco Tamberi a světová atletická špička. K tomu nejlepší Češi, sportovní fanzóna a program pro celou rodinu. Úterý 16. června na Vítkovickém městském stadionu. Vstupenky na www.zlatatretra.cz.
5: Sherlocku, záhada, jsou toho tisíce a tisíce a právě teď to kvete v Zoo Ostrava.
6: V Zoo Ostrava to teď kvete a roste. Jsou to přece rododendrony a azalky, Watsone, jak prosté.
5: Právě teď kvete v Zoo Ostrava největší kolekce rododendronů a azalek v Česku a na Slovensku. Přijďte se podívat, než odkvetou. Těšíme se na vás, Zoo Ostrava.
7: Osmý ročník FM City Festu. Hudba, emoce a 20 000 lidí. Frýdek Místek 19. a 20. června. Lístky v prodeji na fmcityfest.cz.
8: Elvin, nebezpečně spolehlivá technika. Elvin Prodej, to jsou grily, pily, traktory, sekačky i robotické, brusky, vrtačky. To je Elvin Prodej. Skvělý výběr, skvělé ceny, skvělý servis, skvělá prodejna, skvělý e-shop. Ostrava Martinov, Turkovu 2 a e-shop elvin.cz.
9: Vidíš to?
10: Vidím. Ptáci zpívají, slunce, pohoda.
9: No a víš, co vidím já?
10: Co?
9: Let balonem, bungee jumping, driftování, rafting, skok padákem, flyboarding, lezení ve skalách a nespočet dalších zážitků, který si můžu užít venku.
10: Užijte si krásného počasí s Allegrií a vyberte nezapomenutelný zážitek pro sebe nebo své blízké.
9: U nás si vybere úplně každý.
10: A když se netrefíte, nevadí. Obdarovaný může zážitek zdarma vyměnit za jiný.
9: S nejširší nabídkou na trhu a možností výměny zážitku nemůžete nic zkazit.
10: Nejlepší dárek je zážitek.
11: Firma na zážitky.
10: CZ.
12: Do Cinestar klubu přilétá ta nejzářivější výhoda. Poukázka na 1+1 vstupenku zdarma. Automaticky získají všichni noví i stávající členové, kteří si v klubu prodlouží členství. Užijte si vesmír plný hvězdných výhod jedině v multikinech Cinestar.
13: Chcete svému dítěti dopřát prázdniny plné pohybu a adrenalinu? Přihlaste jej na sportovní tábor Improve Yourself ve vašem kraji. Parkour, skútr, tanec i míčové hry. Prostě týden naplno. Více na školaparkouru.cz.
14: Randíte?
15: A tohle znáte?
14: Bylo to fajn, ozvu se.
15: Sestěhujem se hned?
14: Zapomněl jsem peněženku.
15: Uděláme si selfiečko?
14: Promiň, volá manželka.
15: Mrkneme do pařížský?
14: A půjdeme k tobě nebo ke mně?
16: Už nechcete soutěžit o nejhorší rande?
15: Elite Date, seznamka pro vztah.
14: Elite Date, neslevujte ze svých očekávání.
15: elitedate.cz.
17: Stavebniny Janík. Nabízíme široký sortiment dveří. Například rámové dveře Vivento, Dub, Sonoma, skladem za super ceny. Stavebniny Janík. Rádi vám poradíme s výběrem.
18: Potřebuješ změnit splátku? S flexibilní půjčkou od Home Creditu si s tím nemusíš dělat hlavu. Jeden měsíc pošleš míň a druhý zase víc, jak zrovna potřebuješ. Půjčku až 250 000 navíc vyřídíš do 15 minut online nebo na naší pobočce v Ostravě, Opavě, v Olomouci nebo ve Zlíně. Home Credit. Pro lepší příběhy.
2: Hit Radio.
11: Zlepši si náladu.
2: Zlepši si náladu.

0: Rádio Orion.
1: Zlepši si náladu.
2: Potřebuješ změnit splátku? S flexibilní půjčkou od Home Creditu si s tím nemusíš dělat hlavu. Jeden měsíc pošleš míň a druhý zase víc, jak zrovna potřebuješ. Půjčku až 250 tisíc navíc vyřídíš do 15 minut online nebo na naší pobočce v Ostravě, Opavě, v Olomouci nebo ve Zlíně. Home Credit. Pro lepší příběhy.
3: Stavebniny Janík. Stavebniny Janík.
4: Nově terasová vrkna Dřevoplast s příslušenstvím. Skladem široký výběr laminátových, vinylových a dřevěných podlah včetně doplňků.
3: Stavebniny Janík. Stavebniny
5: Janík. Auta jsou moje vášeň. Máš to stejně. Tak doraž na největší přehlídku aut v Ostravě. Autosalon v Avionu startuje už 28. května. V neděli 31. května se navíc můžeš těšit na tradiční sraz veteránů na parkovišti u Emotion Parku. Sleduj Facebook Avionu a dozvíš se víc. Užij si Autosalon v Avionu od 28. května do 7. června.
6: Posloucháte hudební speciál Hit Radio Classic, vstupujeme do další 60 minutovky nejlepších hitů minulosti. S vámi Michal Pospíchal, hezký večer.

znáte, Depešáci, taky ti nás provázeli čtvrtečním večerem. Čtvrteční večer má vždycky takovou zvláštní moc, a člověk už ve vzduchu cítí ten pátek, ten konec pracovního týdne a zasloužený víkend, tedy v případě, že se vás to týká. Ať ano, či ne. V Hit Rádiu budete mít vždycky parťáka, který vám navíc ty večery servíruje to nejlepší z 80., 90. a milénia. Až do 21 hodin hrajeme to nejlepší z minulosti. Pokračují Gorillaz.

0: teď. To byla pořádná party, postaral se o ní DJ Bobo. Somebody Dance With Me. Věc, která nesmí chybět na žádné pořádné retro tancovačce. Ladíte Hit Radio Classic, hudební speciál plný toho nejlepšího z našeho hudebního archivu. Listujeme v něm dál. O slovo se už za pár minut přihlásí třeba George Harrison, Shakespeare Sisters, ale třeba i Richard Miller. Bude co poslouchat. Tak užívejte večer. Hit Radio.
1: Azore, ke mně, nech tu srnku!
2: Smala GPS, žádný stres. Vidíte přesně, kde je váš pes i tam, kde je špatný signál. Baterie vydrží až 20 dní. Pořiďte si také Malu, český GPS tracker pro bezpečí vašich mazlíčků. Kupte na malagps.cz.
3: Hledáte adrenalin, ale všechno už vám přijde okoukaný?
4: Tak dobře poslouchejte.
3: Alegria má pro vás totiž úplnou novinku, kterou jste v Čechách ještě nevyzkoušeli.
5: House Running.
4: Naprostý unikát na trhu se zážitky.
3: Přivážeme vás na jednu z nejvyšších budov v Praze.
4: Budete viset 101 metrů nad zemí.
3: A pak... pak si to pěkně seběhnete dolů.
6: Maminko!
4: Prostě pořádnej adrenalin.
3: Tenhle zážitek najdete pouze na...
5: Firma na zážitky.
4: CZ.
7: Májová láska si zaslouží opravdu veliký výběr. e-kondomy.cz 20 000 láskyplných položek skladem a online. e-kondomy.cz.
8: Jaro, sluníčko, čas nakupovat v Half Price. Objevte len ve složení produktů od světových značek a jedinečné poklady v sezónním výprodeji. V Half Price na vás čekají vaše oblíbené značky a výjimečné ceny. Half Price. Great Brands.
9: Osmý ročník FM City Festu. Hudba, emoce a 20 000 lidí. Frýdek Místek 19. a 20. června. Lístky v prodeji na fmcityfest.cz.
10: Ahoj děti, chcete si hrát na cukráře? Zdobit cupcakey, perníčky a ochutnávat sladké dobroty? Tak přijďte do Futura.
11: Malí cukráři ve Futuru. V sobotu 30. května od 13 do 18 hodin.
10: Těšíme se na vás společně s Markétou Hrubešovou.
12: Obchodní centrum Futurum Ostrava.
13: Světová atletická show na 65. Zlaté tretře Ostrava. Božský sprinter Noah Lyles, italský showman nad laťkou Gianmarco Tamberi a světová atletická špička. K tomu nejlepší Češi, sportovní fanzóna a program pro celou rodinu. Úterý 16. června na Vítkovickém městském stadionu. Vstupenky na www.zlatatretra.cz.
14: Chcete svému dítěti dopřát prázdniny plné pohybu a adrenalinu? Přihlaste jej na sportovní tábor Improve Yourself ve vašem kraji. Parkour, skútr, tanec i míčové hry. Prostě týden naplno. Více na školaparkouru.cz.
15: Randíte?
16: A tohle znáte?
15: Bylo to fajn, ozvu se.
16: Sestěhujem se hned?
15: Zapomněl jsem peněženku.
16: Uděláme si selfiečko?
15: Promiň, volá manželka.
16: Mrkneme do pařížský.
15: A půjdeme k tobě nebo ke mně?
17: Už nechcete soutěžit o nejhorší rande?
16: Elite Date, seznamka pro vztah.
18: Elite Date, neslevujte ze svých očekávání.
16: Elitedate.cz.
19: Znáte ten moment, kdy myšlenky utíkají a slova nepřicházejí? Když je toho v hlavě moc a den vás prostě tlačí dopředu? Dopřejte své hlavě péči s doplňkem stravy Balancio Mozek Kognitivita. Obsahuje účinný citikolin a další přírodní složky. Prémiové doplňky stravy pro vás vyvinul váš tradiční český dodavatel bio a ekokosmetiky Alpík.cz. Balancio. Inspirováno přírodou, ověřeno životem. www.alpík.cz.
20: Housebrand Café per favore?
21: Si, signora.
22: Housebrand. Tuhle kávu si zasloužíte pít. Housebrandkáva.cz.
23: Ministerstvo řeznictví varuje. Ochutnáváním váhalových špekáčků může vzniknout závislost. Účast špekáčků při opékání je povinná. Bylo zjištěno nedostatečné množství poctivých špekáčků na vašich ohništích.
24: Nebojte se.
23: Firma Váhala, výrobce těch nejlepších špekáčků, přichází s řešením. Naše špekáčky plné chuti jsou připravené stát se hvězdou každého ohně. Váhala. Poctivé špekáčky prověřené ohněm.

0: Hold Up zpívala Rena Scott na Hit Radio právě teď. A hitovku I Do Anything For Love už za chvíli bude zpívat Meatloaf. Jo, tohle je ona. Legendární věc. Nikdy se neoposlouchá. Tak třeba i tímhle budeme pokračovat v hudebním speciálu Hit Radio Classic. Držte vlnu.
1: Potřebuješ změnit splátku? S flexibilní půjčkou od Home Creditu si s tím nemusíš dělat hlavu. Jeden měsíc pošleš míň a druhý zase víc, jak zrovna potřebuješ. Půjčku až 250 tisíc navíc vyřídíš do 15 minut online nebo na naší pobočce v Ostravě, Opavě, v Olomouci nebo ve Zlíně. Home Credit. Pro lepší příběhy.
2: Vidíš to?
3: Vidím. Ptáci zpívají, slunce, pohoda.
2: No a víš, co vidím já?
3: Co?
2: Let balonem, bungee jumping, driftování, rafting, skok padákem, flyboarding, lezení ve skalách a nespočet dalších zážitků, který si můžu užít venku.

0: Obdarovaný může zážitek zdarma vyměnit za jiný.
1: S nejširší nabídkou na trhu a možností výměny zážitků nemůžete nic zkazit.
0: Nejlepší dárek je zážitek.
2: Firma na zážitky.
0: CZ.
3: Znáte to. Přístavba vzadu, garáž, která se časem zvětšila, podkroví, které vzniklo, tak nějak postupně. Dnes je u mnoha nemovitostí realita jiná než projekt na úřadě. Legalizací stavby vám dáme vše do pořádku. www.stavby-legal.cz.
4: Azore, ke mně, nech tu srnku!
5: Smala GPS, žádný stres. Vidíte přesně, kde je váš pes i tam, kde je špatný signál. Baterie vydrží až 20 dní. Pořiďte si také Malu, český GPS tracker pro bezpečí vašich mazlíčků. Kupte na malagps.cz.
6: Do Sinestar klubu přilétá ta nejzářivější výhoda. Poukázka na 1+1 vstupenku zdarma. Automaticky ji získají všichni noví i stávající členové, kteří si v klubu prodlouží členství. Užijte si vesmír plný hvězdných výhod jedině v multikinech Sinestar.
7: Stavebniny Janí. Stavebniny
8: Janí. Hola, hola, zahrada volá. Nabízíme za skvělé ceny substráty, mulčovací kůry, travní směsi, hnojiva, postřiky a nářadí.
7: Stavebniny Janí.
8: Více na stavebniny.janík.cz.
9: Housebrand Café, per favore.
10: Si, signora.
11: Housebrand. Tuhle kávu si zasloužíte pít. Housebrandkáva.cz.
12: Legendární závod Míru míří k vám. Přijďte fandit největším cyklistickým nadějím ve dnech 28. až 31. května. Rozpis etap a kompletní doprovodný program najdete na www.závodmíru.com.
13: Osmý ročník FM City Festu. Hudba, emoce a 20 000 lidí. Frýdek Místek 19. a 20. června. Lístky v prodeji na fmcityfest.cz.
14: Elvin, nebezpečně spolehlivá technika. Elvin Prodej, to jsou grily, pily, traktory, sekačky i robotické, brusky, vrtačky, to je Elvin Prodej. Skvělý výběr, skvělé ceny, skvělý servis, skvělá prodejna, skvělý e-shop. Ostrava Martinov, Turkovu 2 a e-shop elvin.cz.
15: Randíte?
16: A tohle znáte?
15: Bylo to fajn, ozvu se.
16: Sestěhujem se hned?
15: Zapomněl jsem peněženku.
16: Uděláme si selfiečko?
15: Promiň, volá manželka.
16: Mrkneme do pařížský.
15: A půjdeme k tobě nebo ke mně?
17: Už nechcete soutěžit o nejhorší rande?
16: Elite Date, seznamka pro vztah.
18: Elite Date, neslevujte ze svých očekávání.
16: elitedate.cz

0: potřeby. Praktik Papír. Pracovní pomůcky. Praktik Papír. Příjemné prostředí. Praktik Papír. Pohodlné parkování. Vaše papírové srdce Ostravy. Váš Praktik Papír. Praktikpapír.cz.
1: Hit Radio.
2: Zlepši si náladu.
1: Zlepši si náladu.

dost dobrý, good enough, se jmenovala písnička, kterou jsme hráli právě teď. Posloucháte hudební speciál Hit Radio Classic, který se nachylil ke svému finále. Je to 21. Pokračovat budeme zase zítra úderem 18. Zase vám budeme hrát 3 hodiny, jenom to nejlepší z 80. 90. a milénia. Mějte hezký čtvrteční večer s datem 21. května a už za chvilku taky s Martinem Garrixem, skupinou Mirai a nebo JP Cooperem.

0: Hausbrand Café, per favore?
1: Si, signora.
2: Hausbrand. Tuhle kávu si zasloužíte pít. Hausbrandkáva.cz.
3: Stavebniny Janík. Stavebniny
0: Janík. Hola, hola, zahrada volá. Nabízíme za skvělé ceny substráty, mulčovací kůry, travní směsi, hnojiva, postřiky a nářadí.
3: Stavebniny Janík.
0: Více na stavebniny@janik.cz.
4: Znáte ten moment, kdy myšlenky utíkají a slova nepřicházejí? Když je toho v hlavě moc a den vás prostě tlačí dopředu? Dopřejte své hlavě péči s doplňkem stravy Balancio Mozek Kognitivita. Obsahuje účinný citikolin a další přírodní složky. Prémiové doplňky stravy pro vás vyvinul váš tradiční český dodavatel bio a ekokosmetiky Alpík.cz. Balancio. Inspirováno přírodou, ověřeno životem. www.alpík.cz.
5: Májová láska si zaslouží opravdu veliký výběr. e-kondomy.cz 20 000 láskyplných položek skladem a online. e-kondomy.cz.
6: Možná jste to taky zažili. Z původní chalupy se postupně stal dům, ve kterém dnes bydlíte. Jenže původní objekt a

Současná stavba nejsou z pohledu úřadů totéž. Stavby.legal.cz vyřeší komplexní legalizaci vaší stavby s garancí a výsledkem.

0: levnězčiny.cz. Vidíš to?
1: Vidím. Ptáci zpívají, slunce, pohoda.
0: No a víš, co vidím já?
1: Co?
0: Let balonem, bungee jumping, driftování, rafting, skok padákem, flyboarding, lezení ve skalách a nespočet dalších zážitků, který si můžu užít venku.
1: Užijte si krásného počasí s Allegrií a vyberte nezapomenutelný zážitek pro sebe nebo své blízké.
0: U nás si vybere úplně každý.
1: A když se netrefíte, nevadí. Obdarovaný může zážitek zdarma vyměnit za jiný.
0: S nejširší nabídkou na trhu a možností výměny zážitků nemůžete nic zkazit.
1: Nejlepší dárek je zážitek.
2: Firma na zážitky.
3: Do Sinestar klubu přilétá ta nejzářivější výhoda. Poukázka na 1+1 vstupenku zdarma. Automaticky ji získají všichni noví i stávající členové, kteří si v klubu prodlouží členství. Užijte si vesmír plný hvězdných výhod jedině v multikinech Sinestar.
4: Chcete svému dítěti dopřát prázdniny plné pohybu a adrenalinu? Přihlaste jej na sportovní tábor Improve Yourself ve vašem kraji. Parkour, skútr, tanec i míčové hry. Prostě týden naplno. Více na školaparkouru.cz.

0: These beautiful things that I've got.
1: Májová láska si zaslouží opravdu veliký výběr. e-kondomy.cz 20 000 láskyplných položek skladem a online. e-kondomy.cz.
2: Ahoj děti, chcete si hrát na cukráře? Zdobit cupcakey, perníčky a ochutnávat sladké dobroty? Tak přijďte do Futura.
3: Malí cukráři ve Futuru. V sobotu 30. května od 13 do 18 hodin.
2: Těšíme se na vás společně s Markétou Hrubešovou.
4: Obchodní centrum Futurum Ostrava.
5: Azore, ke mně, nech tu srnku.
6: Smala GPS, žádný stres. Vidíte přesně, kde je váš pes i tam, kde je špatný signál. Baterie vydrží až 20 dní. Pořiďte si také Malu, český GPS tracker pro bezpečí vašich mazlíčků. Kupte na malagps.cz.
7: Stavebniny Janík. Stavebniny Janík.
8: Nově terasová vrkna Dřevoplast s příslušenstvím. Skladem široký výběr laminátových, vinylových a dřevěných podlah, včetně doplňků.
7: Stavebniny Janík. Stavebniny Janík.
9: Ratatararata trička, ratatararata potisk, potisk trička, byla, byla

Změna rekreačního objektu na rodinný dům má svá pravidla. Černá stavba je riziko, které je třeba eliminovat. Stavby Legal.cz vám zajistí klid a legalizaci stavby na klíč.

0: www.sport.cz. Hledáte adrenalin, ale všechno už vám přijde okoukaný?
1: Tak dobře poslouchejte.
0: Alegria má pro vás totiž úplnou novinku, kterou jste v Čechách ještě nevyzkoušeli.
2: House Running.
1: Naprostý unikát na trhu se zážitky.
0: Přivážeme vás na jednu z nejvyšších budov v Praze.
1: Budete viset 101 metrů nad zemí.
0: A pak... Pak si to pěkně seběhnete dolů.
3: Maminko!
1: Prostě pořádnej adrenalin.
0: Tenhle zážitek najdete pouze na...
2: Firma na zážitky.
1: CZ.
4: Hit Radio.
5: Zlepši si náladu.
4: Zlepši si náladu.

0: názore ke mně, nech tu srnku!
1: Smala GPS, žádný stres. Vidíte přesně, kde je váš pes i tam, kde je špatný signál. Baterie vydrží až 20 dní. Pořiďte si také Malu, český GPS tracker pro bezpečí vašich mazlíčků. Kupte na malagps.cz.
2: Elvin, nebezpečně spolehlivá technika. Elvin Prodej, to jsou grily, pily, traktory, sekačky i robotické, brusky, vrtačky. To je Elvin Prodej. Skvělý výběr, skvělé ceny, skvělý servis, skvělá prodejna, skvělý e-shop. Ostrava Martinov, Turkovu 2 a e-shop elvin.cz.
3: Stavebniny Janík. Nabízíme široký sortiment dveří. Například rámové dveře Vivento, Dub, Sonoma, skladem za super ceny.
4: Stavebniny Janík.
3: Rádi vám poradíme s výběrem.
5: Ratatararata, trička, ratatararata, potisk, potisk, trička, potisk, trička, belabel, belabel, belabel, CZ.
6: Hledáte adrenalin, ale všechno už vám přijde okoukaný?
7: Tak dobře poslouchejte.
6: Alegria má pro vás totiž úplnou novinku, kterou jste v Čechách ještě nevyzkoušeli.
7: House Running. Naprostý unikát na trhu se zážitky.
6: Přivážeme vás na jednu z nejvyšších budov v Praze.
7: Budete viset 101 metrů nad zemí.
6: A pak... pak si to pěkně se běhnete dolů.
8: Maminko!
7: Prostě pořádnej adrenalin.
6: Tenhle zážitek najdete pouze na...
9: Firma na zážitky.cz.

0: www.cz.
1: Ahoj.
2: Neplatím nic navíc.
0: Jdi taky na www.levnězčiny.cz.
1: Ahoj děti, chcete si hrát na co?

0: without you. Hit Radio Orion.
1: Každý ráno, když si vzpomenu, vzpomenu si na to, jak měl jsem tě rád.

Česká profesionální kosmetika, která podtrhne vaši krásu. Syncare, dermokosmetika, biokosmetika a nově i hotelová kosmetika. Syncare, téměř 30 let pečujeme o vaši pleť. www.syncare.cz

0: Dua Lipa.
1: Hi, I'm Lenny Kravitz.
2: Hit Radio.
0: Zlepši si náladu.
2: Zlepši si náladu.

0: Hit Radio Orion.
1: Čas duši léčí, tak jako déšť skrývá tvůj pláč, skryje i strach, co v sobě máš. Čas duši léčí,

Česká profesionální kosmetika, která podtrhne vaši krásu. Syncare, dermokosmetika, biokosmetika a nově i hotelová kosmetika. Syncare, téměř 30 let pečujeme o vaši pleť. www.syncare.cz

0: this is Ed Sheeran.
1: Hi, this is Madonna.
2: Hit Radio.
3: Zlepši si náladu.
2: Zlepši si náladu.